jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Dejte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
0: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: novou šampionkou je Olivia Rodrigo. Dvojkou na Praze jsou BTS. Třetí je Taylor Swift. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů
1: na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9.

0: Který pražský rybník je ten největší? Ten v Dolních Počernicích. Rybník vzniknul v roce 1848 a sloužil hlavně k zadržování vody pro mlýny ležící pod ním. Rybami z něj zásobovaly pražské trhy. Třeba v zimě se rybník využíval jako zásobárna ledu pro hostince, kdy se z jeho zamrzlé hladiny museli vysekávat ledové kusy. Umíte si dnes vůbec představit domácnost bez lednice? Dnes je rybník přírodní památkou a jsou tu vzácné druhy rostlin a živočichů.
1: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
2: na rádiu Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš, jak jste k nám přijela?
2: Přijela jsem tramvají, mám jí zorhem na blikačkou. Ne.
1: Zaplatila jste parkovné.
2: Jsem tady autem.
1: Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
2: Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, poloviční v muzeu MHD. Mm-hmm. A řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
1: A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
2: Já jsem tak vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mi je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
1: Ono to zní trošku jako takovéto klišé, hodně se to používá. Ty věci s příběhem.
2: Ano, ano.
1: Ale když je ten příběh poutavý, tak ono tak to dýchá úplně jinak, ta věc.
2: Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít. Vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
1: Chodí hodně lidí do muzea MHD a co nejvíc táhne?
2: No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je jakoby ne, že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven, pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba právě pamětníci, co pamatujou ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak ježiš, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
1: A teď mi povězte, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, to tramvaj.
2: Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na tyhle ty muzejní sbírce tramvají pracoval, takže ano, já když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem se vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhle tom profesním životě.
1: Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
2: Mám tam svoje berušky.
1: Berušky?
2: To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba s obdivem je obcházím, když si to jako kontroluju, nebo když mám nějakou komentovanou exkurzi, tak je to tramvaj KT8D5, kterou mám vytetovanou na stehni, moje oblíbená kačenka, anebo s obdivem koukám na náš asi nejvzácnější exponát, což je tramvaj číslo 200, který se říkávalo kdysi Tereska. Že ano, tramvajky za jménem, co máme právě v muzeu, tak to jsou moje oblíbenkyně.
1: Spoustu z těch tramvají, jestli se nepletu, jste i mohla řídit.
2: Ano.
1: Je tam některá, které se vám to ještě třeba nepovedlo? A po čem sníte a kde to jde?
2: Paradoxně je to zrovna to KTčko, který vlastně končilo v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
1: Takže vy jste se minuli.
2: Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělaly. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem si to třeba dodělala nějakým způsobem. No, prostě jeden z mých profesních cílů.
1: Říká Karolína Hubková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S Karolínou Hubkovou už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
2: Nevadí mi, přijímám je. Chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak. Ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré. Ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím jít.
1: A tu úplně novou, to 52T, to už jste řídila?
2: Musím na to mít řidičské oprávnění a jako jedna z posledních mě to teď čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si jdu dodělat.
3: To jsem se dobře trefila.
2: Jdu dodělávat právě oprávnění na tu Škodu 52T.
1: Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete mít ten správný.
2: Tak už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
1: A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
2: Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některé ty cancourky určitý, ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
1: Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
2: Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak, tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
1: Tak u těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si jí dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
2: Ne, to většinou v dnešní době už si toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevují se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se najdou třeba v lese po letu.
1: V lese?
2: Ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletu, ale je tam, no, jestli to bylo Včelí úl kdysi, nebo něco takového.
1: No, nebo si to někdo postavil jako chatičku tam?
2: Je to dost možné.
1: To by byly taky věci s příběhem.
2: To jsou věci s příběhem.
1: Vy jste nicméně před chvílí tak hezky řekla, můj muž je taky políben tou dopravou. Ono se tomu lidově říká tím hezkým slovem šotouš.
2: Ano.
1: A já jsem si vlastně říkala, když jsem sem dnes jela na to natáčení, jestli existuje šotouška nebo šotožena, protože jako nepochybuji o tom, že jsou také ženy a vy jste příkladem toho, které mají rády ty dopravní prostředky a chodí si třeba fotit, když jede něco netypického. Tak jsou šotoušky, jak se říká.
2: Takhle, když to vezmu zase z historie, můj oblíbený, tak šotouš byl dřív handlivé označení. Když se o někom řeklo, že je šotouš, tak to byl člověk, který čeká u tratě většinou na ty vlaky, ničí tam přírodu, dává pryč větve, aby měl krásný záběry a takovýhle věci. Jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné. A z toho handlivého šotouš už je běžné označení pro člověka milujícího dopravu. A tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy. Jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
1: Říká jedna z nich, Karolína Hubková.
0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.

0: členové a ty největší hity live. Tichá dohoda. Ve čtvrtek večer na Praze.
1: Praha žije.

0: na dřeň.
1: Už jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
2: Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, jak chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou, to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše, chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy, nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii, tam mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě, takže jsem tam, kde jsem.
1: A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním a tvořením na těch sociálních sítích.
2: Ano, nějak to tak vzniklo.
1: Já jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie, nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělat?
2: Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti. A zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek, upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme štílenejma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal si z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
1: Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, a jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, jste jich vyzkoušela X, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo,
2: ano,
1: a co vás trošku třeba otlouklo.
2: Ano.
1: A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
2: Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let, takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbu za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je, ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí. Takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné

i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít si svoji rodinu, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělý chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jenom je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
2: My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimoškolních aktivit, s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu, no a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím. A už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
1: Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malé dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
2: Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šílený pláč a příchod do našeho pokojíčka, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za 10 letou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechodějí. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
1: Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
2: Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela. Takže asi jedno s druhým, největší asi rána takhle, no.
1: To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo, jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet, anebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si.
2: Tohleto dětský období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska, jo. Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo, tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, si musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu, samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem, který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitřně někde je, i když ta kůže, ten obal je strašně silný. Už jako...
1: Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
2: Určitě.
1: Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
2: Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo, to, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaké věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci, mi pomáhá.
1: Mluvili jsme o mamince. Co táta?
2: Táta je skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko. Ale taky nemáme spolu dobré vztahy, bohužel, protože maminka mi zemřela. On si našel jinou paní a já jsem se dostala do dopravního podniku, začala jsem pracovat s těma starýma tramvajema a možná to u něho zbudilo nějakou žárlivost třeba, a nebo se k němu dostaly nějaký pomluvy, kterým on uvěřil. A tím pádem mě tak nějak jako zazdil a už se to nedá narovnat.
1: Vy se jakoby nestýkáte vůbec?
2: Vůbec
1: jakoby nejde.
2: Neviděl svého vnuka, nebyl mi na svatbě a nebyl za mnou v nemocnici, když mi bylo nejhůř a tak. Tak to je takový taky smutný, ale to je život.
1: To je se život stává. A já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
2: Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvavý a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.
0: Pra Pražákům je hej na Rádiu Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: na dřeň.
1: Co to myslí v tom vztahu? Jak jste to řešil?
2: Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, dítě, on je vlastně hodný, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd. Ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
1: Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
2: Stopňuje se to.
1: A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned? Ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje a uklidňuje.
2: Ano.
1: A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor. Tady už musíme zpozornět
2: tak těch,
1: a odejít
2: třeba. Těch bodů je strašně vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře. A to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná, o tom, kdo nevydal nádobí z myčky nebo tohleto, tak stejně to musí skončit tím, a vždycky to říkám i manželovi, nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, nedej bože, zvednutí ruky, vztáhnutí ruky, to už je ten další, by jsem řekla, vyšší stupeň, ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
1: Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Jozívka, vytouženého.
2: Oh. Cesta za Jozívkem, to byla, když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to pravý. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám, ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám, vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Jozífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Jozífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko. A já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku míň, bylo hrozně hezký.
3: Přijďte v
0: sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Máte úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
2: Já si vůbec nepřipadám slavná, známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé, ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, Ježiš, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teďko na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jako mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. A já nepotřebuju tuny sledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět, protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
1: Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2.
2: Tlustou otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, co to jsem víc ráda, než za druhý díl deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
1: Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu a patří do něj nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny, vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude.
2: Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma a různý propisky. To je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vyjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jak jí řídit, když byl Josífek malej a nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořícího účtu a že pojedeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsaný, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
1: Říká Karolína Hubková. Moc krát vám za to děkuji, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
2: Já vám moc krát děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Krásný den.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.
4: Rádio.

0: 6 hodin, vedle mě už ve studiu Rádia Praha stojí Mirek Kasan a je připravený se zprávami. Ahoj Mirku, dobré ráno.
1: Dobré jítro přeji.
2: Od září bude v ranních hodinách v části Klemenské ulice v Praze 1 u základní školy platit zákaz vjezdu aut. Xi Jinping v Pekingu přijal Donalda Trumpa. Oba mluvili o lepších vztazích Číny a Spojených států. Fotbalisté Slávie obhájili ligový titul. A ráno bude přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, výjimečně se slabými přeháňkami a teplotami do 16 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Praha 1 bude mít první takzvanou školní ulici. Roční zkušební provoz začne od září v části Klemenské ulice u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Zákaz vjezdu pro auta bude platit v úseku od ulice U nemocenské pojišťovny ke křižovatce s Barvířskou ulicí. A to v pracovních dnech vždy od 7 do 8 hodin ráno. Pokračuje radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Rivola ze strany GEN.
4: V případě dobré zkušenosti by následovaly také Dušní ulice a Vojtěch. První pilotní zkoušku připravujeme symbolicky na Den dětí, kdy bude Klimenská ulice od 7 do 8 hodin úplně uzavřena pro běžnou dopravu a prostor bude patřit pouze dětem, rodičům a bezpečné cestě do školy.
2: Maximální povolená cena benzínu dnes v Česku vzroste. Čerpací stanice ho budou moci prodávat nejvýš za 44 koruny a 1 haléř za litr. To je o 14 haléřů víc než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí, které ceny každodenně určuje. Naopak cenový strop na naftu bude dál klesat. 1 litr dnes může stát maximálně 41 korun a 86 haléřů. Oproti středě o 25 haléřů méně. Vládní opatření regulující ceny paliv budou platit do konce měsíce. Novinářské ceny za loňský rok opět ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. Ocenění získali třeba Daria Stomatová a Jan Schirger z České televize za reportáž z Ukrajiny nebo trojice novinářů Seznam zpráv za článek o české motorkářské skupině Noční vlci. Výsledky večer oznámila pořádající nadace Open Society Fund. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z deníku N za zmapování bitcoinové kauzy. Ocenění novinářská křepelka pro novináře do 33 let získal moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivaly a že stabilita jejich vztahů je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve. Prezidenti obou velmocí budou řešit taky válku v Iránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu. Fotbalisté Slávie obhájili titul v Šancelize. Jasným vítězstvím 5-1 nad Jabloncem si trofej zajistili 2 kola před koncem soutěže. Utkání se odehrálo v Edenu před prázdnými tribunami po sobotním vtrhnutí slávistických fanoušků na hřiště při derby se Spartou. Právě o chybějících divácích mluví trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
5: Pro ten tým to bylo těžký, že přijdete ve vteřině o vítězství, o který hodně toužíte, ale prostě nějak si zmobilizujete a jdete na to jakoby, a zvládnete to, ale nemůžou to být prostě ty lidi, kteří si to nejvíc zaslouží, kteří prostě platí ty pernametky, kteří chodí na ty zápasy.
2: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů Celsia. Mírný vítr bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: No dnes ráno je s námi na Rádiu Praha taky Katka Jelenová, ta je v dopravním infocentru, sleduje vše důležité na silnicích v Praze a okolí. Katko, pěkné ráno, jak to vypadá?
6: Dobré ráno, Vláďo, i tobě, všem posluchačům, hlavně řidičům a řidičkám. Na příjezdu do Prahy směrem z ústecké dálnice D8 zpozorněte v Cínovecké. Kousek před sjezdem na Březiněvé se zastavil u krajnice porouchaný kamion, okolo něj se pohybuje řidič. O kousek dál, těsně před sjezdem do Kbelské, navíc na vozovce leží rozházené upínací popruhy. Kromě zmíněného panuje v pražských ulicích v celku klidný provoz. Jen ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína popojíždí kratší fronta, a to mezi Kolbenovou a Poděbradskou, a plní se i Českobrodská na příjezdu do Běchovic směrem z Újezdu nad Lesy. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré jitro, dnes je 14. května a je skvělé, že i čtvrteční den trávíte společně s námi. A v ranní Praze se k nám už v příštích minutách přidá i Leny. Nebo Topik. Je 6 hodin 6 minut, úspěšný den a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
3: Ranní Praha.
1: We were staring down disaster.

0: 6 hodin 16 minut, je čtvrtek, dnes 14. května a hlasování do hitu týdne sice stále běží, ale právě protože je čtvrtek, tak pozor, v tomto kole už jen do dnešní půlnoci. Podpořit své favority ještě stále můžete na našem webu praha.rozhlas.cz. Vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hit týdne vám na rádiu Praha nabídneme opět v pravidelném čase, tedy v neděli po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22. hodině. Praha žije hudbou. Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno, během dne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia a mírný jihozápadní až jižní vítr do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. Troufám si tvrdit, že provoz na silnicích v Praze a okolí bude ale sílit. Jak to vypadá aktuálně, to ví Katka Jelenová.
1: Dobré ráno. V tunelu Blanka ve směru Stroji na Břevnov opatrně kousek za Prašným mostem. V připojovacím pruhu od Svatovícké stojí nepojízdné osobní auto označené pouze výstražným trojúhelníkem a blinkry. Čeká na příjezd policie a odtahové služby. V Liberecké směrem do centra sledujeme o něco silnější provoz mezi Střížkovem a Bulovkou, ve Kbelské z Letňa do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou, na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most se jede o něco pomaleji mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: V ranní Praze už je připravený Mirek Kasan se zprávami v 6:30.
1: Dobré jitro. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akce zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci s postojem vládní koalice nesouhlasí a na mimořádnou schůzi nedorazí. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém derby by chtěl prosadit do konce roku poslaneckým návrhem. Policisté našli pohřešovanou 15-letou dívku z Domašova u Brna. Vypátrali ji krátce po 9:30 večer u autobusového nádraží u obchodního centra Olympia. Dívku si převzali záchranáři, kteří ji převezli k ošetření. Policisté po dívce pátrali od úterka. Maďarské ministerstvo zahraničí si dnes předvolá ruského velvyslance kvůli náletům ruských dronů na Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Rusko při včerejším útoku vyslalo na ukrajinské území přes 800 dronů. Zemřelo nejméně 6 lidí a další desítky utrpěly zranění. Drony zasáhly poprvé od začátku invaze i západoukrajinský Užhorod, jen pár set metrů od slovenských hranic. Fotbalisté Slávie získali 23. ligový mistrovský titul v klubové historii. Rozhodla o tom jejich výhra ve třetím kole nadstavbové fáze šance ligy nad Jabloncem 5-1. Hradec Králové včera ve skupině o titul porazil Liberec 1-0. Praze dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky a naměříme nejvýš 14 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už Katka Jelenová, která pro nás sleduje aktuální situaci na silnicích.
3: Dobré ráno. V Blance směrem Stroj na Břevnov stále opatrně záprašným mostem. V připojovacím pruhu od Svatovícké stále překáží porouchané osobní auto. Na místo už dorazila policejní hlídka a bude se řešit odtah. V Karlovarské do centra se sune nesouvislá fronta už ve sjezdu z okruhu. Přes Bělohorskou k Vypichu pojedete zhruba čtvrt hodiny. Před Vypichem se plní Bělohorská jako obvykle i ve směru z centra od Kláštera a provoz houstne i v Kukulově od Plzeňské. Libereckou od nájezdu z Veselské k Blance budete popojíždět okolo 20 minut. Kbelská z Letňan do Hloubětína se zaplnila už od sjezdu z Novopatské. Východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou směrem k Lanovému mostu se sune fronta už od Hradecké D11, tradičně za Europark. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné čtvrteční ráno. Co může zůstat z lásky, když se mnohaleté manželství najednou rozpadne? Jde to i bez hádek a křiku? Na to odpovídá islandský rodinný film Co nám zbylo z lásky. Za chvíli vás na něj pozveme. A na rádiu Praha nechybí Prince. I kapela Green Day. Přeji vám příjemný poslech.

0: Nápaditá a pozitivní komedie o životě rodiny po rozvodu, tak by se dal charakterizovat islandský snímek s názvem Co nám zbylo z lásky. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Ruchková.
1: Far, far away in a small rural town.
2: Anna je talentovaná umělkyně a Magnus námezdní rybář, který se velkou část roku potýká s živelným mořem. Žijí v malém islandském městečku se třemi dospívajícími dětmi a ovčáckým psem. Vypadají šťastně a spokojeně, ukrytí před nebezpečím okolního světa.
1: There are no far-right extremists or murderers in this film.
2: Jenže ve společně strávených chvílích se začínají objevovat trhliny. Jejich vztah je u konce. Prvotní výčitky a hádky ale ku podivu střídá smíření. Snímek ukazuje, že i rozcházející se partneři mohou na spory nahlížet s humorem a porozuměním.
1: There is something hidden, something that we don't understand.
2: Islandský režisér Hlynur Pálmason ukazuje, kolik cenného může z lásky zůstat, i když už se všechno zdá být pryč. Rodinný snímek ze země ohně a ledu je plný symboliky, včetně náznaků místní mytologie.
1: Check it out. We really like it.
2: Film Co nám zbylo z lásky točil Hlynur Pálmason s vlastní rodinou a psem více než 8 let. Na festivalu v Cannes sice nezvítězil, ale cenu si přesto odnesl. Psí palmu získala režisérova Fenka Panda za svůj přesvědčivý zvířecí filmový výkon.
1: It's okay.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno, během dne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia a mírný jihozápadní až jižní vítr do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. A na Rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Jak to vypadá teď po 6:45, to ví Katka Jelenová.
3: Od sjezdu z Cínovecké se plní nejen Liberecká k Blance, ale teď už i Kbelská směr Hloubětín. Kratší fronta se rozjíždí na úrovni Proseka, pak se opět výrazně brzdí u sjezdu do Novopatské a krokem se pokračuje až ke křížení s Poděbradskou. Začíná se plnit i trasa dál na Hostivař, a to průmyslová, v úseku mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Před průmyslovou nabíráte zdržení na obou spojkách. Ve směru od Barandovského mostu na jižní od Spořilova, směrem z Černého mostu se brzdí už za nájezdem z Hradecké D11. Jedete-li do Prahy brněnskou D1, čekejte zdržení na Chodově na obou sjezdech na jižní spojku, jak směr Smíchov, tak Štěrboholy. Dál ve směru do centra už je plno i na Nuselském mostu. K prvním semaforům v Legerově pojedete okolo 15 minut. A v ulici pod Krejcárkem směrem od spojovací k omezení na Ohradě teď fronta přibližně na 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Tak tohle byli kanadští Nickelback na rádiu Praha, teď už je tady český Mirek Kasan se zprávami v 8 v 7 hodin. Mirku, hezké ráno.
1: Kežby, dobré ráno. Osm lokalit v Praze 5 nově hlídá bezpečnostní agentura. V Praze začínají dny pěstounství, nabídnou desítky akcí zaměřených na náhradní rodinnou péči. Nárok na odškodnění pro exministrině Parkanovou dnes znovu projedná pražský městský soud. Ráno bude přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, výjimečně slabě zaprší a naměříme nejvýš 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dodržování pořádku v parcích a na dětských hřištích Prahy 5 nově hlídá bezpečnostní agentura. Dvoučlenné hlídky tam jsou každý všední den vždy od 10 do 18 hodin. Nevhodné chování budou řešit domluvou, případně zavolají městskou nebo státní policii. Dohlížet mají na 8 předem vybraných lokalit, říká radní Prahy 5 Lubomír Brož z Hnutí ANO.
3: Lokality, kterých se tohleto bude týkat, jsou tam, kde v posledních letech jsme bezpečnostní problémy cítili nejvíce a jsou to samozřejmě speciálně vyškolení lidé. Tyto hlídky zajistí i sběr nebezpečných použitých injekčních stříkaček.
1: Zájemci o náhradní rodinnou péči v Praze můžou ode dneška navštívit Dny pěstounství. Kampaň nabídne besedy a diskuze s odborníky, setkání s pěstouny nebo dny otevřených dveří v neziskových organizacích. Program začíná Dnem pro rodinu v Praze 3. Do poloviny června se pak bude konat dalších 26 akcí po celé metropoli. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Prostřednictvím Dnů pěstounství chceme stejně jako v předchozích letech poděkovat všem, kteří pečují o děti, které to potřebují, a zároveň nabídnout podporu, motivaci a také důležité informace těm, kteří o pěstounství teprve uvažují.
1: Městský soud v Praze dnes v odvolacím řízení znovu projedná nárok na odškodnění pro exministrině obrany Vlastu Parkanovou. Stát ji neprávem trestně stíhal skoro 10 let kvůli údajně předraženému nákupu armádních letadel CASA. Ministerstvo spravedlnosti za to v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši 1 milion 600 tisíc korun. Vlasta Parkanová ale původně žádala o 8,5 milionu. Její žádost o odškodnění obvodní i městský soud odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. Ve Vídni bude večer pokračovat semifinále jubilejního 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Vystoupí i reprezentant Česka, zpěvák a herec Daniel Žižka s písní Crossroads. Z prvního semifinále v úterý postoupilo do velkého sobotního finále 10 zemí, včetně Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž Eurovize bojkotuje 5 zemí: Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island. Fotbalisté pražské Slavie znovu po roce slaví mistrovský titul. Ve třetím kole nastavbové části šance ligy přehráli doma Jablonec 5-1 a mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok před druhou Spartou. Záložníka Slavie Lukáše Provoda potěšilo, jak tým zareagoval na nedohrané derby, po kterém dostali sešívaní řadu disciplinárních trestů, včetně uzavření stadionu.
5: To zklamání bylo velký, na druhou stranu pořád jsme věřili tomu, že tu kvalitu máme, že to zvládneme. Samozřejmě asi v ten moment danej to bylo až neuvěřitelný, že se něco takového může stát. I sám jsem se toho trošku bál, jak to bude bez těch lidí vypadat, jak to bude vypadat po tom zásahu, který jsme prožili, a všichni k tomu přistoupili naprosto neuvěřitelně a ukázali jsme zase tu svoji sílu, ten charakter, a zvládli jsme to, myslím si, famozně dneska.
1: Hradec Králové včera v nastavbové skupině o titul zdolal Liberec 1-0. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako včera na 14 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný vítr, který bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Vše důležité pro nás sleduje Katka Jelenová. Tak Katko, jak to vypadá?
6: A v Praze sílí provoz. Dnešní ranní špička je na svém startu. Začaly tak regulovat vjezdy do tunelu na městském okruhu. Postojíte například v Troji před Blankou v Nové Povltavské. Kolona popojíždí i celou Libereckou od Cínovecké. Zaplnila se i Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou. Trojskou se popojíždí zatím od Kempu. Před Mrázovkou si chvíli počkáte v Dobřížské. Fronta se sune už kousek za Barandovským mostem. Zdržení naberete i v Radlické od Veltrovky i v ulici Vrchlického od křižovatky s Jinonickou. Na Břevnově se chvílemi zastavuje v Patočkově před tunely. Kbelská z Letňan do Hloubětína zůstává ucpaná mezi Novopatskou a Poděbradskou. Dál směrem na Hostivař čekejte frontu v Průmyslové, a to v úseku mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 6 minut po 7 hodině a dnes je čtvrtek 14. května. Do historie tohoto data se za chvíli vrátíme s Petrem Jungmanem a další muziku v ranní Praze přináší skupina Spin Doctors. A taky Benson Boone. A ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: I have a dream.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři, Bonifác, z latiny jméno znamená muž dobrého původu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. A když ČT před lety vyhlásila anketu Největší Čech, suverénně v ní Karel IV. Vyhrál. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. Lékař Edward Jenner prý ke svému objevu prohlásil: nevím, zda jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného. Před 105 lety v roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa. Dnes nemá strana ani jedno křeslo ve sněmovně a ani v senátu. Má zhruba 15 000 členů. Jejich průměrný věk je vyšší než 75.
4: Já bychom chtěla pfá.
3: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
4: Jmenuje se Rek. Fé. To už můžeš rovnou říkat fík.
3: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
4: Vždyť on do rána vyrost.
3: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. To pobíhali fešáci a fešandy v záchranářském stejnokroji po plážích havajského Honolulu. Nejvyšší dřevěná rozhledna v Česku byla slavnostně otevřena před 15 lety. Najdete ji u Bohdanče na Kutnohorsku, jmenuje se Bohdanka a vysoká je 42 metrů. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. Záporáka si zahrál naposledy i v letošním filmu Gengi z Birminghamu, Nesmrtelný muž. A já přeju pěkný den.
5: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno, během dne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia a mírný jihozápadní až jižní vítr do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace, ty má pro nás Katka Jelenová.
6: Severovýchod metropole tradičně hodně ucpaný už Cínovecké, zpomaluje se v okolí sjezdu na Březiněves a v podobném tempu se pokračuje Libereckou k Blance, tam je to až na půl hodiny, i k Belskou do Hloubětína. Ke křižovatce s Poděbradskou pojedete přes 20 minut. Východní část okruhu i navazující Štěrboholská spojka a kolona z úrovně Černého mostu k Europarku na půl hodiny. V levém pruhu těsně před průmyslovou teď navíc

0: Žižkovské vozovny. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Dejte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Taxi!
1: No a taxi nepotřeboval Mirek Kasan, ten přišel pěšky do studia Rádia Praha, aby vám nabídl zprávy v 7:30.
2: Dobré ráno. Na pražském výstavišti začíná mezinárodní veletrh Svět knihy. Mezi hosty 31. ročníku bude třeba americký historik Timothy Snyder nebo laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurn. Hlavním tématem akce je letos Evropa. Víc než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i ze zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do nedělního podvečera. Zástupci katolické církve vyzvali pachatele, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí, aby ji vrátil. Policie lupiče hledá a žádá o spolupráci každého, kdo byl v té době ve městě. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začíná 2-týdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Podle deníku Times of Israel budou poslanci hlasovat příští středu. Pokud rozpuštění Knesetu, které si údajně přeje i opozice, schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Hokejisté Colorada postoupili do semifinále playoff NHL. Minnesota porazili v 5. utkání i díky 2 asistencím českého útočníka Martina Nečase 4-3 v prodloužení a celkově zvítězili 4-1 na zápasy. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky a naměříme nejvýš 14 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A s Katkou Jelenovou se vracíme na silnice. Katko, tak jaká je situace?
4: Na severovýchod metropole stále ucpaný, už Cínovecké zpomalíte za sjezdem na Čakovice a Libereckou se budete sunout k Blance až půl hodiny. I k Belskou do Hloubětína ke křižovatce s Poděbradskou je to zhruba na 20 minut. Dál směrem na Hostivář čekejte frontu i v Průmyslové v úseku mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce trvá kolona z úrovně Černého mostu až k Europarku. Tady čekejte půl hodiny navíc. V levém pruhu těsně před Průmyslovou stále překáží nepojízdné osobní auto. Jižní spojka ve směru ze Smíchova je plnější mezi Spořilovem a Průmyslovou a na jižní spojce čekejte nesouvislou frontu i před Barandovským mostem zhruba od sjezdu na Modřany. Pokračuje se i dál do Břížskou velmi pomalu, stále totiž regulují provoz v Mrázovce. Přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Dobré jitro, mříže u vstupu, prázdné tribuny a oslavy mimo stadion. Fotbalová Slavia sice porazila Jablonec a obhájila ligový titul, fanoušci ale kvůli trestu za sobotní výtržnosti při derby se Spartou zůstali za branami pražského Edenu. Jak vypadaly asi nejsmutnější oslavy titulu v historii českého fotbalu, to uslyšíte už v příštích minutách. A na Rádiu Praha nechybí novinka v podání Madony a Sabriny Carpenter. Nebo Olivia Rodrigo. Přeji vám nerušený poslech.

0: Byly to asi nejsmutnější oslavy titulu v historii českého fotbalu. Pražská Slavia sice po výhře 5-1 nad Jabloncem obhájila ligové prvenství. Místo zaplněných tribun ale hrála před prázdným Edenem. Kvůli sobotním výtržnostem při derby se Spartou se fanoušci přímo na utkání podívat nemohli. A titul slavili jen venku před stadionem.
1: Fanoušci pražské Slavie se před vstupem na stadion v Edenu začali scházet několik minut před začátkem utkání. Venku pak také oslavovali zisk ligového titulu. Podle policistů, kteří na událost dohlíželi, přišlo fanoušků zhruba 150. Byla mezi nimi i paní Michaela.
2: Je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani dopadnout nemohlo.
1: Zákaz vstupu na stadion mají fanoušci kvůli událostem na sobotním derby s pražskou Spartou. Několik z nich ještě před koncem zápasu vběhlo na hřiště a fyzicky napadlo protihráče. Vadí to třeba panu Markovi.
3: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady, žijeme se Slaví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku. Slávě je navždy. Myslím, že od začátku jsme tahali za delší konec, byli jsme lepší, s převahou jsme se Jablonec přejeli a titul zasloužený v Edenu.
1: Radost ze zisku titulu má také pan Zdeněk.
4: Zápas jako vlastně takový byl super, oslava probíhá tak, jak probíhá. Bylo to takový jednoznačný docela.
1: Fanoušci se na zápas na slavistickém stadionu nepodívají ještě další tři zápasy. Z pražského Edenu Richard Webs, Český rozhlas.
0: Praha žije sportem. Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno, během dne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia a mírný jihozápadní až jižní vítr do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. A s Katkou Jelenovou se teď přesuneme opět na silnice.
5: V okolí Zdib se plní nájezdy na D8 jak směrem z Líbeznic, tak také od Klecan. 608 je ucpaná i směrem na Kobylisy v úseku mezi Zdiby a Chabry. Potíž teď čekejte i v Cínovecké směr Praha. Před sjezdem na Březiněvé se zastavilo v levém pruhu porouchané osobní auto, označené pouze výstražnými blinkry. Okolo něj se jede pomaleji, chvíli se zdržíte. O mnoho více pak od sjezdu na Čakovice. Libereckou k Blance je to na více než půl hodiny. Pod Bulovkou teď navíc čerstvá nehoda nákladního a osobního auta v prostředním pruhu, velmi pomalu se jede pouze levým, na místě už i policie. Kbelská z Letňan do Hloubětína zůstává hodně plná mezi Novopatskou a Poděbradskou. Dál směrem na Hostivař čekejte kolonu v Průmyslové, už kousek za Poděbradskou. Ke sjezdu na jižní spojku pojedete více než 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB Plus Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz. Rádio Praha.
0: Rádio Praha. Novinka.

0: got something I want to talk about.
1: I had a dream.

0: Je 8 hodin ve studiu Rádia Praha, Mirek Kasan. Kdybyste věděli, o čem si tady povídáme, ale my vám řekneme, jaké jsou zprávy, ty budou už za chvíli. Ahoj Mirku.
1: Ahoj. Dobré ráno. Obyvatelé Prahy 8 můžou navrhovat podobu přestavby Karlínského náměstí. Plavby plachetnic po Vltavě dnes v centru Prahy zahájí slavnosti Navalis. Ukrajinská metropole Kyjev čelí ruskému dronovému útoku. Ráno bude přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, výjimečně se slabými přeháňkami a teplotami do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení Prahy 8 plánuje přestavbu Karlínského náměstí. Opravit chce především jeho západní část s parkovištěm. Radnice proto začala od občanů sbírat návrhy, jak by bylo možné prostor využít. Lidé je můžou podávat například dnes od 14 do 18 hodin v plánovacím stanu přímo na Karlínském náměstí u dětského hřiště. Lidé v Praze se dnes budou moci svést po Vltavě benátskými historickými plachetnicemi. Lodě vyplují od Hergetovy cihelny ve 14 hodin. Začnou tak slavnosti Navalis, které připomínají svátek svatého Jana Nepomuckého a potrvají až do soboty. Pokračuje předseda svatojánského spolku Vojtěch Pokorný.
3: Ten program vlastně zahájí nový arcibiskup Stanislav Přibyl, který bude sloužit od 17.30 mši svatou v katedrále, poté bude procesí na Karlův most a celý program vyvrcholí večerním koncertem u Karla mostu.
1: Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se ale koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Lidé v České republice nás jako poslance neplatí proto, abychom roznicovali nenávist ve společnosti. Máme spíše spojovat a na téhle ostudě se podílet nebudeme.
1: Opozice svou nepřítomnost zdůvodnila i názvem bodu. Koalice ho pojmenovala jako stanovisko vládní koalice. Ruské drony a rakety masivně útočí na ukrajinské hlavní město Kyjev. Na Telegramu o tom informoval šéf vojenské správy hlavního města Timur Tkačenko. Údery poškodily budovy v různých částech města. Ukrajinské letectvo informuje o útocích i v dalších částech země. Ukrajina čelila masivnímu úderu i včera. Rusko na ně vyslalo nejméně 800 dronů. Zemřelo 6 lidí a další desítky utrpěly zranění. Kvůli včerejšímu útoku si maďarské ministerstvo zahraničí na dnešek předvolává ruského velvyslance. Ruské drony totiž mířily na Zakarpatí na západě Ukrajiny, kde žije početná maďarská menšina. Zasáhly i město Užhorod, které leží těsně u hranice Slovenskem. Čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař, hrající v NHL za Filadelfii. V sestavě naopak nechybí pardubický útočník Lukáš Sedlák. I on ale svou účast dlouho zvažoval.
5: Vždycky jste pomlácený po tom playoff, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou, nebo já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
1: Češi šampionát ve švýcarském Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům Celsia. Vát bude jen mírný vítr, který bude večer slábnout.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Katka Jelenová, tak se ptám, Katko, jak to vypadá?
7: V Holešovičkách směrem do centra pod Bulovkou už následky nehody odklidily mimo jízdní pruhy, kolona ale přetrvává hodně dlouhá. Sune se z Cínovecké od sjezdu na Čakovice k Blance se stále popojíždí více než půl hodiny. Plné je i okolí Kobyliského náměstí, předtím i Ústecká mezi Zdiby, Chabry a Kobylisy. V Novopatské směrem od Kbelské popojíždí dlouhá kolona, vjedete do ní už před Satelicemi. Sune se až na okruh okolo Černého mostu i dál do Štěrbohol za Europark, zdržení až 40-minutové. V Karlovarské do centra trvá kolona od sjezdu z okruhu, odtud na Vypich pojedete přes 20 minut. V Evropské do centra fronta mezi Dědinou a Veleslavínem. Horoměřická se ucpává kvůli omezení v Šáreckém údolí. S dlouhým zdržením počítejte i na cestě z Nebušic. A opět zmíníme výrazné omezení na ohradě v ulici pod Krejcárkem směrem ze spojovací. Se budete sunout přibližně 20 minut. Hartegova zůstává plná od Žižkovské vozovny. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné čtvrteční a už 14. květnové ráno. Máme 6 minut a nějakou tu vteřinu po 6. hodině, pardon, po 8. hodině a máme pro vás i další vychytané songy. V ranní Praze nás tak čeká třeba kapela Linkin Park. I Jason Derulo. And the trumpets, they go. And the trumpets... Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: V ranní Praze rozpíval Jason Derulo, je 8 hodin 17,5 minuty. Historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysíláme my, Rádio Praha, a taky Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevře hned 2 víkendy za sebou. Už teď v sobotu 16. května, což je pozítří, nás můžete navštívit v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu. A o týden později, v sobotu 23. a v neděli 24. května, se tradičně připojíme k festivalu Open House Praha. Tak se přijďte podívat, odkud pro vás vysíláme. Zpřístupněné bude také legendární hudební studio A i činoherní studio B, kde se točí rozhlasové hry, pohádky a zvukové efekty. Průvodci vám budou jak vedoucí programu, tak také moderátoři, zprávaři a další kolegové, kteří se podílejí na přípravě vysílání. Pokud byste chtěli podrobnější informace, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Těšíme se na vás.
1: Praha žije. Rádio Praha. Praha je nej. Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno, během dne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A mírný jihozápadní až jižní vítr do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. A teď už opět aktuální dopravní informace a Katka Jelenová.
2: Před Barandovským mostem zesílil provoz ve Strakonické. Kolona popojíždí téměř v celé délce od okruhu až k Malé Chuchli. Na jižní spojce se zpomaluje u sjezdu na Modřany a krokem se pokračuje přes Dobřížskou až k Mrázovce. V ulici k Barandovu brzdí provoz omezení u teras 10 až 15 minut zabere trasa od Štěpařské. Pokračuje výrazná regulace provozu v tunelech na Městském okruhu. Kolony tak přetrvávají v Radlické od Valtrovky, v Plzeňské od Kavalírky, v Patočkově od Kajetánky. Nejdéle se zdržíte na cestě k Blance. Kolona v Liberecké, respektive Cínovecké, od sjezdu na Březině Ves je na bezmála 50 minut. A ještě se podíváme na hlavní část Pražského okruhu ve směru z letiště, kde jedničce se brzdí už za sjezdem z Karlovarské D6 zhruba na 26. kilometru k Ořechu na 19. pojedete okolo půl hodiny. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topí

0: Je 8:30, s vámi Rádio Praha, přejeme krásný den a přinášíme další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém derby Slávie a Sparty by chtěl minister prosadit do konce roku poslaneckým návrhem. Policisté našli pohřešovanou 15-letou dívku z Domašova u Brna. Vypátrali ji krátce po 9:30 večer u autobusového nádraží u obchodního centra Olympia. Dívku si převzali záchranáři a převezli ji k ošetření. Policisté po ní pátrali od úterka. Noční běh pro světlušku dnes hostí letní amfiteátr v Jihlavě. Charitativní akci na podporu lidí s těžkým zrakovým postižením pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Zájemci si vyberou ze dvou okruhů, kratší má 3 kilometry, delší necelých 5. Běžci se můžou hlásit online nebo od 19 hodin u registračních pokladen v amfiteátru. Závod odstartuje v 21 hodin. Kubě úplně došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente de la Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez proudu až 22 hodin denně. Důvodem je americká blokáda. Fotbalisté Slávie získali 23. ligový mistrovský titul v klubové historii. Rozhodla o tom jejich výhra ve třetím kole nadstavbové fáze šance ligy nad Jabloncem 5-1. Hradec Králové včera ve skupině o titul porazil Liberec 1-0. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky a naměříme nejvýš 14 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Katka Jelenová nám teď připomene aktuální dopravní situaci v Praze a okolí.
3: A my opět začneme pohledem na sever hlavního města. Přijíždíte-li od D8, připravte se na zdržení v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Odtud přes ucpanou Libereckou pojedete k Blance hodně přes půl hodiny. Plná je i trasa na Hloubětín, tedy k Belská ulice, následně i Novopatská, tou se sune dlouhá fronta v celé délce. Pokračuje okolo Černého mostu východní části okruhu až do Štěrbohol za Europark. Průmyslovou z Hloubětína do Hostivaře budete popojíždět od Poděbradské až k jižní spojce. Před Barandovským mostem sílí provoz stále ve Strakonické koloná, také v celé délce od okruhu až k Malé Chuchli. Na jižní spojce zpomalíte u sjezdu na Modřany a budete pokračovat přes Dobřížskou až k Mrázovce. V ulici k Barandovu stále brzdí provoz omezení u teras. Okolo čtvrt hodiny zabere trasa od Štěpařské. A stále pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu. Kolony čekejte například v Radlické od Valtrovky, v Plzeňské od Kavalírky, v Patočkově od Kajetánky. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host

Je po 9:30 a čtvrteční ráno na Rádiu Praha pokračuje. Už za chvíli několika pražskými tipy a přidáme i další hity. Připraveni jsou Sam Fender a Olivia Dean. A také skupina Bastille. Přeji vám skvělý den i poslech.

0: Čtvrteční ranní Praha pokračuje i teď krátce před 8:45. Kam vyrazit ve volném čase? Odpověď známe. Jsou tady pražské tipy a Jirka Štefl.
1: Křižíkovy pavilony ožijí festivalem Svět knihy. Těšit se můžete na 4 dny plné knižních novinek a taky bohatého doprovodného programu. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival je největším svátkem knihy v Česku. Setkáte se se spisovateli, literárními odborníky i nakladateli, a to v rámci čtení, diskuzí a prezentací. Program nabízí taky semináře, konference a pořady pro děti nebo fanoušky fantasy knih. Na své si přijdou i milovníci beletrie a literatury faktu. Na Svět knihy zamíří i kolegové Českého rozhlasu. Ti si pro vás připravili diskuzem a nebo natáčení oblíbených rozhlasových pořadů. A ve Valdštejnské zahradě Senátu začíná kulturní festival Valdštejnské léto. I letos se tam každý čtvrtek můžete těšit na hudební a divadelní vystoupení souboru z celého Česka. Pod širým nebem si tak můžete užít koncerty třeba základních uměleckých škol a poznat tak pro vás neprobádané hudební žánry. Vstup na Valdštejnské léto, které potrvá až do konce září, je zdarma. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno, během dne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia a mírný jihozápadní až jižní vítr do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. A doplníme aktuální dopravní informace. Vše důležité pro nás sleduje Katka Jelenová.
2: Severovýchodní část Prahy dnes extrémně ucpaná. Z Cínovecké od sjezdu na Čakovice se táhne souvislá kolona k Belskou, Novopatskou, okolo Černého mostu, východní částí okruhu, následně i Štěrboholskou spojkou až za Europark. Na trase strávíte více než hodinu. O něco málo si pomůžete, pokud pojedete na Hloubětín a Průmyslovou na Hostivař. Ke sjezdu na jižní spojku je to na 40 až 50 minut. Od Cínovecké zůstává plná i Liberecká k Blance, čekejte tam minimálně půlhodinové popojíždění. V Povltavské trvá zdržení téměř od Balabenky k Bulovce, Trojskou se sunete od Kazanky. Na trase k Barandovskému mostu popojíždí kolony s Trakonickou od Lahoviček, jižní spojkou od sjezdu na Modřany i ulicí k Barandovu od Štěpařské. Dnes opravdu pevné nervy a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější.

0: Je tady 9. hodina na Rádiu Praha, přinášíme další zprávy, ve studiu už je Mirek Kasan.
1: Hezký den. Od září bude v ranních hodinách v části Klimenské ulice v Praze 1 u základní školy platit zákaz vjezdu aut. 8 lokalit v Praze 5 nově hlídá bezpečnostní agentura. Ukrajinský protikorupční soud poslal spojence prezidenta Zelenského Jermaka do vazby. Ráno bude přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Výjimečně slabě zaprší a naměříme nejvýš 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 bude mít první takzvanou školní ulici. Roční zkušební provoz začne od září v části Klimenské ulice u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Zákaz vjezdu pro auta bude platit v úseku od ulice u nemocenské pojišťovny ke křižovatce s Barvířskou ulicí, a to v pracovních dnech vždy od 7 do 8 hodin ráno. Pokračuje radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Rivola ze strany GEN.
3: V případě dobré zkušenosti by následovaly také Dušní ulice a Vojtěžská. První pilotní zkoušku připravujeme symbolicky na Den dětí, kdy bude Klimenská ulice od 7 do 8 hodin úplně uzavřena pro běžnou dopravu a prostor bude patřit pouze dětem, rodičům a bezpečné cestě do školy.
1: Podobná opatření u některých škol zavedly i jiné městské části. Třeba Praha 6 omezila ranní vjezd aut do okolí základních škol na Hanspaulce, ve Vokovicích nebo v Ruzyni. A školní ulice jsou i v Praze 4, 7 a 10 nebo v Horních Počernicích. Dodržování pořádku v parcích a na dětských hřištích Prahy 5 nově hlídá bezpečnostní agentura. Dvoučlenné hlídky tam jsou každý všední den vždy od 10 do 18 hodin. Nevhodné chování budou řešit domluvou, případně zavolají městskou nebo státní policii. Dohlížet mají na 8 předem vybraných lokalit, říká radní Prahy 5 Lubomír Brož z Hnutí ANO.
4: Lokality, kterých se tohleto bude týkat, jsou tam, kde v posledních letech jsme bezpečnostní problémy cítili nejvíce, a jsou to samozřejmě speciálně vyškolení lidé. Tyto hlídky zajistí i sběr nebezpečných použitých injekčních stříkaček.
1: Uchazeči o studium na středních školách se zítra dozvědí výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. V elektronickém systému DIPSI je zveřejní společnost Cermat, která zkoušky organizuje. Podle ní se letos na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo 156 tisíc školáků. V případě neúspěchu se uchazeči o studium můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz. Úřady ho podezřívají z toho, že se podílel na legalizaci stovek milionů korun prostřednictvím výstavby luxusních bytů u Kyjeva. Podle vyšetřovatelů mohly peníze pocházet z ukrajinské energetické společnosti Energoatom. Soud stanovil kauci, a to na 140 milionů hřiven, v přepočtu asi 66 milionů korun. Jermak vinu odmítá. Fotbalisté Slavie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a obhájili mistrovský titul. Celkově sešívaní ovládli naši nejvyšší soutěž už 23krát v klubové historii a popáté pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. Na triumfu nad Jabloncem se dvěma góly podílel stoper Štěpán Chaloupek, po jedné branci dali Samuel Isife, Mojmír Chytil a Tomáš Holeš. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům Celsia. Mírný vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme také aktuální dopravní informace, jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí, nám řekne Katka Jelenová.
5: Cínovecká směrem z D8 zůstává plnější už od sjezdu na Zdiby, nesouvisle se popojíždí až ke sjezdu do Kbelské. V ní už jen kratší zdržení na trase k Novopatské. Odtud k Poděbradské se jede pomalu, stejně tak i zmíněnou Novopatskou směr Černý most i dál do Štěrbohol. Liberecká do centra Ucpaná od nájezdu z Veselské k regulované Blance pojedete hodně přes půl hodiny. A v Dobřížské směrem z Mrázovky k Barandovskému mostu teď čerstvá potíž těsně před vjezdem do Zlíchovského tunelu. V levém pruhu překáží následky nehody, dvě osobní auta, fronta od Radlické je na 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Před téměř 6 minutami odbyla 9. hodina a už v příštích minutách se společně s Petrem Jungmanem ohlédneme za tím nejzajímavějším z historie dnešního data, tedy 14. květnového dne. Ještě nejbližší muzika, s tou už v ranní Praze čekají Marcel a Fiddlersky. Nebo Maroon 5 Alisa. Úspěšný den a ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři, Bonifác. Z latiny jméno znamená muž dobrého původu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. A když ČT před lety vyhlásila anketu Největší Čech, suverénně v ní Karel IV. Vyhrál. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. Lékař Edward Jenner prý ke svému objevu prohlásil: nevím, zda jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného. Před 105 lety v roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa. Dnes nemá strana ani jedno křeslo ve sněmovně a ani v senátu. Má zhruba 15 000 členů. Jejich průměrný věk je vyšší než 75.
4: Já bych vám chtěla psa.
3: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
4: Jmenuje se Rek. Fé. A už můžeš rovnou říkat fík.
3: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
4: Vždyť on do rána vyrost.
3: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. To pobíhali fešáci a fešandy v záchranářském stejnokroji po plážích havajského Honolulu. Nejvyšší dřevěná rozhledna v Česku byla slavnostně otevřena před 15 lety. Najdete ji u Bohdanče na Kutnohorsku, jmenuje se Bohdanka a vysoká je 42 metrů. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. Záporáka si zahrál naposledy i v letošním filmu Gengi z Birminghamu, Nesmrtelný muž. A já přeju pěkný den.
5: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno, během dne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia a mírný jihozápadní až jižní vítr do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. A jestli už teď slábne provoz na pražských silnicích, nebo je to naopak, tak to nám upřesní Katka Jelenová.
6: Tak úplně pozitivní bych ještě vládě nebyla, poslouchejte dobře. V Dobříšské směrem k Barandovskému mostu těsně před Zlíchovským tunelem už odklidili z levého pruhu následky nehody dvou osobních aut. Kolona je ale dlouhá, zhruba 15 minut se sune z Mrázovky. Ještě výrazněji začali regulovat provoz v tunelech na městském okruhu. Dlouhá zdržení tak přetrvávají v Radlické od Veltrovky, v Plzeňské od Kavalírky, hlavně pak v Troji před Blankou v Nové Povltavské, předtím i v Liberecké od nájezdu z Letňan. Gebelská se opět zaplnila na trase od Cínovecké, kolona pokračuje i dál Novopatskou k Černému mostu, následně východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou k Průmyslové. Zmíněná Průmyslová z Hloubětina do Hostivaře zůstává plná v úseku mezi Českobrodskou a jižní spojkou a na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedna popojíždí dlouhá kolona od sjezdu z Karlovarské z 26. kilometru k Barandovu na 17. pojedete téměř půl hodiny. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je půl desáté, ve studiu Rádia Praha už Mirek Kasan se zprávami.
1: Hezký den. Maximální povolená cena benzínu dnes v Česku vzrostla. Čerpací stanice ho mohou prodávat nejvýš za 4,40 korun a 1 haléř za litr. To je o 14 haléřů víc než včera. Naopak cenový strop na naftu dál klesá. Litr dnes může stát maximálně 1,40 korun a 680 haléřů. Oproti středě o 25 haléřů méně. Informovalo o tom ministerstvo financí. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci s postojem vládní koalice nesouhlasí a na mimořádnou schůzi nedorazí. Na pražském výstavišti začíná mezinárodní veletrh Svět knihy. Mezi hosty 31. ročníku bude třeba americký historik Timothy Snyder nebo laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna. Hlavním tématem akce je letos Evropa. Víc než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i ze zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do nedělního podvečera. Maďarské ministerstvo zahraničí si na dnešek předvolává ruského velvyslance kvůli náletům ruských dronů na Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Rusko při včerejším útoku vyslalo na ukrajinské území přes 800 dronů. Zemřelo nejméně 6 lidí a další desítky utrpěly zranění. Drony zasáhly poprvé od začátku invaze i západoukrajinský Užhorod, jen pár set metrů od slovenských hranic. Hokejisté Colorada postoupili do semifinále playoff NHL. Minnesota porazili v pátém utkání i díky dvěma asistencím českého útočníka Martina Nečase 4-3 v prodloužení a celkově zvítězili 4-1 na zápasy. A počasí u nás v Karlíně se si sluníčko maličko snaží prokouknout mraky, ale dnes bude v Praze spíš oblačno až zataženo. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace s Katkou Jelenovou.
3: Na Žižkově před ohradou popojíždí 20-minutová kolona, v Novovysočanské brzdí se kousek za spojovací, v Hartigově fronta od Vápenky na 15 minut, chvíli se zdržíte i v ulici Jana Želivského od nákladového nádraží. V Troji pokračuje výrazná regulace provozu v Blance, kolona na více než půl hodiny se tak sune Libereckou od Letňan, Kbelská se uspává od Cínovecké a fronta pak pokračuje i dál Novo Opatskou k Černému mostu, následně i východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou až k Průmyslové. A Průmyslová zloubitina do Hostivaře zůstává hodně plná v úseku mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl desáté, vydařený čtvrtek vám všem. Přerostlý chundelatý pes, který umí mluvit a který baví už několik generací dětí. To je Maxi Pes Fík, stálice dětského televizního vysílání. Poprvé večerníček diváci zhlédli přesně před půl stoletím. Připomeneme si ho už za chvíli s hercem Josefem Dvořákem, který Maxi Psovi propůjčil hlas. A za chvíli se k nám na Rádiu Praha přidá The Weeknd. Taky Adele. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Evi rodina, téměř 45 minut, takový je aktuální čas a s vámi je Rádio Práv. Přejeme krásný dnes čtvrteční den. V krabici odbor dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil svou kamarádku holčičku Áju. Řeč je o legendárním Maxi Psovi. Fík dnes slaví narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před půl stoletím, 14. května 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák, hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, který si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, ale co jsem měl jiný osmínka, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říká, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek. Opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před tím až 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno, během dne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia a mírný jihozápadní až jižní vítr do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. A mrkneme se na silnice s Katkou Jelenovou.
6: Na severu Prahy v Cínovecké do centra teď nová komplikace těsně za sjezdem na Březiněves. Provoz tam výrazně blokuje nehoda, kolona popojíždí už na D8 před zdiby, zdrží vás téměř 20 minut. I dál už přímo v Praze přetrvává zdržení jak v Liberecké k Blance, tak ve Kbelské směrem na Hloubětín. I v Novopatské stále sledujeme hustý a pomalý provoz téměř od sjezdu ze Kbelské. Fronta se posouvá k Černému mostu, dál i okruhem a Štěrboholskou spojkou až k Europarku. Průmyslová z Hloubětína do Hostivaře a fronta mezi Českobrodskou a Jižní spojkou a na magistrále směrem z Pankráce čekejte zdržení od Kongresového centra, z druhé strany od Holešovic pak mezi Florencí a muzeem. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Je před námi 10. dopolední a hned po zprávách bude za mikrofonem už můj kolega Olda Burda. Skvělý den a stále dobrý poslech vám přeje na Rádiu Praha Mláďa Malošík.
7: Baví vás rok?
8: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
9: Rok je náš.
8: Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 10 hodin, Mirek Kasan ve studiu a zprávy připravené. Vítej, Mirku.
1: Díky, vítám Oldu, který připlul na gondole.
0: A to vyloženě.
1: Hezké dopoledne. V Praze začínají dny pěstounství, nabídnou desítky akcí zaměřených na náhradní rodinnou péči. Obyvatelé Prahy 8 můžou navrhovat podobu přestavby Karlínského náměstí. Hlavními hvězdami show při finále fotbalového světového šampionátu budou Shakira a Madonna. Ráno bude přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, výjimečně se slabými přeháňkami a teplotami do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zájemci o náhradní rodinnou péči v Praze můžou ode dneška navštívit Dny pěstounství. Kampaň nabídne besedy a diskuze s odborníky, setkání s pěstouny nebo dny otevřených dveří v neziskových organizacích. Program začíná Dnem pro rodinu v Praze 3. Do poloviny června se pak bude konat dalších 26 akcí po celé metropoli. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Prostřednictvím Dnů pěstounství chceme stejně jako v předchozích letech poděkovat všem, kteří pečují o děti, které to potřebují, a zároveň nabídnout podporu, motivaci a také důležité informace těm, kteří o pěstounství teprve uvažují.
1: Vedení Prahy 8 plánuje přestavět Karlínské náměstí. Opravit chce především jeho západní část s parkovištěm. Radnice proto začala od občanů sbírat návrhy, jak by bylo možné prostor využít. Lidé je můžou podávat například i dnes od 14 do 18 hodin v plánovacím stanu přímo na Karlínském náměstí u dětského hřiště. Už zítra se uchazeči o studium i jejich rodiče dozvědí výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školy nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
4: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
1: Čína a Spojené státy by se mohly dostat do střetu kvůli Tajvanu. Čínský vůdce Xi Jinping to řekl při jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tajvan za svoje území. Spojené státy ostrov vojensky podporují. Oba státníci spolu jednali taky o obchodu.
5: Donalda Trumpa na náměstí Nebeského klidu v Pekingu přivítala armádní kapela, jásající děti a Xi Jinping na červeném koberci. Pak už se státníci odebrali do velkého sálu lidu. Donald Trump před rozhovory řekl, že ho s čínským prezidentem pojí dlouholeté přátelství. Podle Xi Jinpinga je svět na rozcestí, ale obě země čeká skvělá budoucnost. Trump je v Pekingu poprvé od uvalení cel na Čínu loni po nástupu do úřadu. USA ale od té doby cla postupně snížili a s Trumpem jsou v Číně šéfové největších amerických firem. Doprovází ho i ministr zahraničí Marco Rubio, který řekl, že by Čína měla zatlačit na Irán, aby otevřel Hormuzský průliv. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Zpěvačky Shakira a Madonna a korejská skupina BTS vystoupí v rámci vůbec první poločasové show při finále letošního mistrovství světa ve fotbale, informuje o tom stanice NBC News. Šampionát, který hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada, začne 11. června. Finálový zápas bude 19. července. Shakira taky naspívala oficiální píseň mistrovství. Skladba Dai Dai má vyjít už dnes. A dnes bude v Praze oblačno až zataženo. Během dne se mohou výjimečně vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům Celsia. Povane mírný vítr, který bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: Je tu čas na aktuální dopravu a také na to, abychom se podívali na silnice a ten pohled nám zprostředkuje Káťa Jelenová. Vítej, Káťo.
6: Hezké dopoledne přeji. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí čekejte zdržení z úrovně Klíčan. Fronta hlavně kamionů popojíždí až do Cínovecké ke sjezdu na Březiněves. Tam už se následky nehody podařilo odklidit. A hodně pomalu to už i v osobním autě se pak jede i Libereckou k Blance, i k Belskou až do Hloubětína, do Novopatské, následně východní části okruhu i Štěrboholskou spojkou. Průmyslová z Hloubětína do Hostivaře zůstává ucpaná mezi Českobrodskou a jižní spojkou, Novovysočanská směrem od spojovací k omezení na Ohradě, kolona od Orlenu je na 20 minut. Na magistrále směrem z Pankráce čekejte zdržení od kongresového centra, z druhé strany od Holešovic mezi Florencí a muzeem. A hodně plná je i Reslova od Jiráskova mostu, pak i Ječná až do Legerovy. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné dopoledne a dobrý den po 10. hodině na Rádiu Praha. Máme tady 14. květen, další ledový čas s Bonifácem. Mimochodem všechno nejlepší, když Bonifáců tady v naší republice až tak úplně moc není. No a protože je kolikátého, je budeme se těšit, jak bude znít ta nová fotbalová pecka od Shakiry. Ta, kterou dělala poslední pro tedy dávné fotbalové mistrovství v roce 2010, ta byla fantastická. Vaka, vaka. Doufejme, že bude minimálně také tak fantastická. Budeme se těšit. No a v téhle té hodině u nás Lost Frequencies. Taky Lady Gaga. A také Alicia Keys, ať se vám líbí, přeje Oda Burda.

0: Black or White s Michaelem Jacksonem, králem popu, jsme vzpomínali na 90. protože tenhle song vyšel v roce 1991. No a není bez zajímavosti, že ve více než 20 zemích světa se stal jedničkou. Tady u nás jsme si ho prospěvovali také. Dokonce v roce 1992 se jednalo o celosvětově nejprodávanější single v rámci celého světa. No a když se podívám na čísla prodejnosti, tak jen po Spojených státech se tohodle singlu prodalo přes 3 miliony kusů. No a my v devadesátkách na Rádiu Praha zůstaneme i po 12. hodině, a to v Českých Luzích a Hájích. Našimi dnešními hosty po 12. hodině budou Vašek Jelínek a Aleš Lehký. Určitě už dáváte dohromady i to třetí slovo, a to jsou lunetici. Ano, z lunetiky si budeme povídat po 12. hodině.
1: Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu art deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Podíváme se také na Štěrboholskou spojku směrem z Černého na Lanový most. Kousek před sjezdem na Dolní Počernice blokují jízdní pruh následky nehody. Kolona se sune celou částí východního okruhu, předtím i Novopatskou od sjezdu z Kbelské. I Kbelská zůstává plná, a to v celé délce od sjezdu z Cínovecké až do Hloubětí nad Poděbradské. V Troji pokračuje výrazná regulace provozu v Blance. Kolona se tak sune Libereckou od sjezdu na Prosek. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Lost Frequency s námi na rádiu Praha. 10 hodin a téměř 30 minut zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom dnes Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 600 000 korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Podat ještě může dovolání k nejvyššímu soudu. Zástupci katolické církve vyzvali pachatele, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném Podještědí, aby ji vrátil. Policie lupiče hledá a žádá o spolupráci každého, kdo byl v té době ve městě. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začíná 2týdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. Kubě úplně došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente Della Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez proudu až 22 hodin denně. Důvodem je americká blokáda. Čeští hokejisté se už ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař, hrající NHL za Philadelphia. Češi šampionát ve švýcarském Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem. V Praze dnes čekáme převládající velkou oblačnost. Místy přehánky vyskytnout by se mohla i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů Celsia. Mírný vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a my se podíváme také na silnice. V Praze jsou nějaká 15-20 minutová zdržení, ale co je to proti tomu, co dneska ráno bylo na brněnské dálnici před Brnem? Prej tam stály kamiony 60 kilometrů. No, Katka Jelenová je tady s dopravou. Káťo, povídej.
3: Kamiony před Brnem mimo jiné stále od Jihlavy, takže spočítejte si to sami. Jihlava je 112. kilometr, Brno 196. Od sjezdu z Cínovecké, ale teď už zase do Prahy, popojíždí kolony stále jak Libereckou k Blance, tak k Belskou, jednak směrem na Hloubětín, taky dál Novopatskou k Černému mostu a do Štěrbohol. Na Štěrboholské spojce těsně před sjezdem na Dolní Počernice navíc řeší nehodu dvou nákladních vozidel, blokují provoz v pravém pruhu. V Novovysočanské směrem k omezení na Ohradě trvá zdržení z úrovně Orlenu. Fronta je na 15 až 20 minut. Provoz vázne i v Hartigově do centra od Žižkovské vozovny a přímo v křižovatce Hartigová Jana Želivského teď čerstvá nehoda dvou dodávek. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné dopoledne a dobrý den. V 10.33 začnu věhlasnými jmény. Wolfgang Amadeus Mozart, Leoš Janáček, Antonín Dvořák, František Konečný. Teď jste se možná zastavili, protože to poslední jméno málo komu něco řekne. Ale já to uvedu na pravou míru. Jde teprve o 17-letého českého skladatele, který včera večer zažil na Pražském hradě svoji světovou premiéru, a to vlastní hudby. Bylo to na zahajovacím koncertu festivalu ZUŠ Open a my si ho připomeneme už za chviličku, za 10 minut.

0: Tedy svým se s námi na rádiu Praha 10 hodin a 45 minut. Teď ale o jiném a také velkém hudebním talentu. Je mu čerstvě 17 a jeho hudba už zní na Pražském hradě. Mladý skladatel František Konečný zažil včera výjimečný večer, protože jeho autorská skladba, kterou složil na motivy básně Jana Skácela, se stala hlavní částí programu zahajovacího koncertu Festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Orchestry zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta anebo Mozarta.
1: Nad ním pak poletují ptáci a spolu na hrdla zpívají.
2: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Že ten prostor činí hodně.
3: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních 2 letech i skládá.
2: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
3: Takže to byla objednávka?
2: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to udělal jsem proto vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
3: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
4: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Jako ti lidi třeba tleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
3: A to je to, co tě nakopává, co ano, tě vlastně
4: ano,
3: motivuje.
4: Přesně tak, ano, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
3: Co tě baví víc tím pádem?
4: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
3: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
5: Já, no tak já jsem jako celkem nervózní, jako každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě, ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
3: A ještě mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
5: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzlo tou hudební cestou a on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
3: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Pojďme na Evropskou. Směrem do centra u odbočky do Liberecké se srazil trolejbus s osobním autem, blokují pravý pruh, pomalu se projíždí levým pruhem, zdržíte se do 10 minut. Před vypichem popojíždí fronta Bělohorské, z centra od kláštera ztratíte 5 až 10 minut. Ze severní strany zde osmičky přijíždí do Prahy, množství kamionů sunou se od Zdib a pokračují Cínoveckou, Kbelskou, poté Novopatskou okolo Černého mostu až do Štěrbohol. Kousek před sjezdem na Dolní Počernice stále odklízejí následky po srážce 2 nákladních aut, projíždí se pouze levým pruhem. V Liberecké do centra přetrvává kolona od sjezdu na Prosekt, na cestě k Blance strávíte přes 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
8: My

0: členové a ty největší hity live. Tichá dohoda. Ve čtvrtek večer na Praze.
1: Praha žije.

0: Rosie a Bruno Mars s námi na rádiu Praha teď v 11 hodin. Vesele si podupával příležitostní disjokej, ale také náš zprávař Mirek Kasan. Mimochodem, Mirku, chystá se Eurovize, typuješ, jak dopadne naše želízko v ohni? Daniel Žižka, nepřemýšlel si o tom?
1: Nepřemýšlel, neboť byť příležitostní disjokej, tak Eurovizi nesleduju, mě nebaví.
0: Fakt jo, no ne. Tak uvidí, tak třeba tě překvapí, hele.
1: Doufejme.
0: A my se na Eurovizi naopak teď podíváme ve zprávách.
2: Hezké dopoledne. Výsledky přijímaček na střední školy budou známé zítra. Některé děti může neúspěch stresovat. Plavby plachetnic po Vltavě dnes v centru Prahy zahájí slavnosti na Valis. V semifinále hudební soutěže Eurovize se dnes představí i český zpěvák Daniel Žižka. A dnes bude převládat nad Prahou velká oblačnost, místy s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Zítra naměříme nejvýš 15.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
4: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
2: Pod kontrolou by emoce měly mít i rodiče, aby pro děti v tomto období byly oporou. Lidé v Praze se dnes budou moci svést po Vltavě benátskými historickými plachetnicemi. Lodě vyplují od Hergetovy cihelny ve 14 hodin. Začnou tak slavnosti na Valis, které připomínají svátek svatého Jana Nepomuckého a potrvají až do soboty. Pokračuje předseda svatojánského spolku Vojtěch Pokorný.
5: Ten program vlastně zahájí nový arcibiskup Stanislav Přibyl, který bude sloužit od 17.30 mši svatou v katedrále. Poté bude procesí na Karlův most a celý program vyvrcholí večerním koncertem u Karla mostu.
2: Ve Vídni pokračuje jubilejní 70. ročník hudební soutěže Eurovize. V dnešním druhém semifinálovém kole se představí i zpěvák Daniel Žižka, který Česko reprezentuje s písní Crossroads.
6: V průběhu, když začala vznikat, tak jsem si říkal, že vždycky jsem chtěl zkusit Eurovizi a tady to by vlastně mohla být ta věc, kterou bych tam mohl zkusit poslat.
7: Říká Daniel Žižka o písni Crossroads, která je o různých životních křižovatkách. V případě, že dnes večer uspěje, bude zpívat i v sobotním finálovém kole. Eurovize se letos účastní 35 států. Středem pozornosti je Izrael. Vzhledem ke konfliktu v Gaze někteří představitelé nejen umělecké scény volají po vyloučení Izraele. I kvůli tomu letošní ročník bojkotují Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Island a Španělsko. Jiří Štefl, Český rozhlas.
2: Evropská komise vyzvala unijní státy k zákazu takzvaných konverzních terapií. Ty jsou zaměřené na potlačování sexuální orientace. Komise tak reagovala na petici, kterou podepsalo přes 1 000 000 Evropanů. Podle unijní exekutivy jsou konverzní praktiky diskriminační, ponižující a zdraví nebezpečné.
8: Před metodami konverzních terapií, jako jsou fyzické tresty, izolace či hypnóza, už dříve varovala Světová zdravotnická organizace či OSN. Eurokomisařka pro humanitární pomoc a krize Hadža Lahbibová uvedla, že dosud tyto praktiky zakázalo pouze 8 států Evropské unie. Komise se proto chystá vyzvat zbylé země, aby škodlivé a vědecky nepodložené terapie zakázaly. Podle agentury Evropské unie pro základní práva každý čtvrtý dotázaný příslušník LGBT plus komunity podstoupil praxi, jejímž cílem bylo změnit sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Hokejista Martin Nečas byl při postupové výhře Colorada do finále konference playoff NHL vyhlášen druhou hvězdou zápasu. K výhře 4-3 v prodloužení nad Minnesotou pomohl znovu dvěma asistencemi. Nejprve připravil v 59. minutě vyrovnávací branku a pak byl u té rozdílové ve 4. minutě prodloužení. Avalanche sérii druhého kola playoff vyhráli hladce 4-1 na utkání. Dnes v Praze čekáme převládající velkou oblačnost, místy přehánky a vyskytnout by se mohla i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, má být zataženo až oblačno, odpoledne s možností přeháněk, s malou pravděpodobností i bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady Káťa Jelinová s přehledem toho, co se děje na silnicích v Praze teď po 11. hodině.
9: Hezké dopoledne. V ulici v Holešovičkách směrem do centra pod Bulovkou v prostředním pruhu bouralo nákladní vozidlo s osobním. Kolona na 10 až 15 minut se sune od sjezdu na prosek. Na magistrále směrem z Holešovic naberete zdržení v úseku mezi Florencí a Muzeem. V opačném směru tedy od Pankráce je o něco plnější Nuselský most a zhruba v jeho polovině teď navíc prostřední pruh blokuje porouchané osobní auto. V Novovysočanské směrem k omezení na ohradě kolona z úrovni Orlenu na 15 až 20 minut. Provoz vázne i v Hartigově do centra od Žižkovské vozovny. A nesouvislá fronta se sune i ulicí Jana Želivského, a to od nákladového nádraží. Ze severní strany od dálnice D8 přijíždí stále do Prahy velké množství kamionů. Sunou se od Klíčan a pokračují Cínoveckou, Kbelskou a poté Novopatskou a okolo Černého mostu až do Štěrbohol. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemný čas před obědem při čtvrtku, což je v podstatě malý pátek. Ano, je 14. května, venku adekvátní počasí zmrzlým mužům a s námi výborná muzika. A kdo s ní? Leone a Kolumsko. Baby, won't you stay for a minute, stay for... Taky Alex Warren.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 11 hodin a 18 minut. Máte rádi vinylovou klasiku, to příjemné praskání, které provází každé přehrání gramofonové desky? S námi si ho můžete dát, aniž byste vlastnili gramofon, a dokonce si můžete vybrat ze dvou desek. Tak pokud jste ještě nevybrali vinyl na pondělní večer, určitě to udělejte na našem Facebooku. Proti sobě stojí desky Holly Humberstone a Cruel World, anebo Dermot Kennedy, The Weight of the World. No a pokud se podívám na průběžné pořadí, tak momentálně lehce vede Holly Humberstone. Jak to bude ale doopravdy a kdo v pondělí po 21. hodině bude znít z éteru, bude záležet jen a jen na vašich hlasech. A do pondělního poledne, kdy se hlasování uzavírá, zbývá ještě dost času. Tak hlasujte. A my se zatím podíváme na to, jak to vypadá. Na silnicích severovýchod Prahy plní nákladní soupravy, které dnes ve velkém přesouvají na jihovýchod republiky, tedy sami sebe. Kolona začíná na D8 na úrovni Klíčan na 3. kilometru a chvílemi jen krokem pokračuje do Belské, následně Novopatské a okolo Černého mostu do Štěrbohol za Europark. Lepší zprávu máme z ulice Volešovička a do centra. Pod Bulovkou už se následky nehody podařilo uklidit. Opět se projíždí všemi pruhy a kolona od sjezdu na Prosek se dává do pohybu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Offenbach a Portugal The Man s námi na rádiu Praha. Teď pro vás máme připravené zprávy s Mirkem Kasanem v 11.30.
1: Hezké dopoledne. Hospodářské výsledky skupiny ČES za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun, meziročně je to o 13% víc. ČES už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Firma proto zlepšila výhled celoročního hospodaření. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Opoziční poslanci s postojem vládní koalice nesouhlasí a na mimořádnou schůzi nedorazí. Hygienici na Jižní Moravě letos ovidují už 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, u kterých může způsobit předčasný porod, potrat nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin a inkubační doba je 2 až 3 týdny. Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Podle deníku Times of Israel budou poslanci hlasovat až příští středu. Pokud rozpuštění Knesetu, které si údajně přeje i opozice, schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Českým házenkářům se vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže, totiž před vlastními fanoušky v Brně, podlehli favoritům z Francie 26-37. V Praze dnes čekejte převládající velkou oblačnost, místy přehánky, vyskytnout by se mohla i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 15 stupňů. Má být zataženo až oblačno, odpoledne s možností přehánek, s malou pravděpodobností i bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tu také Katka Jelenová s aktuální dopravou z Prahy. Katko?
3: Korunovační do centra a fronta až k Veletržní. Hustý provoz pokračuje i v letenském tunelu k nábřeží. Pokud pak pokračujete do centra magistrálou, čekejte zdržení zhruba od Florence. K muzeum pojedete přibližně 15 minut. Směrem z Pankráce se popojíždí na výjezdu z Nuselského mostu k Vinohradské, je to na 10 minut. Na Ústecké D8 před Prahou popojíždí kamiony z úrovně Klíčan z 3. kilometru. Krokem pokračují dál k Belskou, Novopatskou i východní částí okruhu až do Štěrbohu. A velmi podobná situace i na příjezdu do metropole D1. V Brněnské od sjezdu na Opatov z 2. kilometru se vlečou pravým pruhem nákladní soupravy, odbočují do Spořilovské a pak pokračují jižní spojkou směr Černý most. Všem šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné dopoledne a dobrý den, 11:33, možná, že sedíte ve svém autě a přemýšlíte o ledasčems. Například ta naše létající redaktorka přemýšlela o prvním automobilu a také zjišťovala, kdo ho tenkrát proslavil. Řekne nám to už za 10 minut, zůstaňte s námi.
5: Dobré!

0: Again, Lenny Kravitz s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a teď trošičku o autech, protože vůz číslo 1 Benzův, tedy patentní motorový vůz číslo 1, slaví letos 140 let. No a víc o tomhle prvním automobilu zjišťovala naše kolegyně, létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Tak v první řadě je vůbec otázka, zda můžeme hovořit o autě. Dá se o tříkolku, to znamená vůz, který má vzadu kola dvě a vepředu pouze jedno kolo, které se řídí víceméně pákou, a už ta jízda samotná je docela zážitek, protože sedíte poměrně vysoko, moc odpružené to není, jakýkoliv výmol znamená nebezpečí ztráty stability toho vozidla.
2: Říká prezident Mercedes-Benz klubu Petr Schweiner. Auto bylo vyrobeno v roce 1886 Karlem Benz a je považováno za první automobil poháněný spalovacím motorem. Nejvíce tento stroj proslavila o dva roky později manželka pana Bence, která bez jeho vědomí se syny podnikla první dalekou cestu, a to 106 kilometrů.
1: Berta Benzová s tím absolvovala cestu z Mannheimu do Pforzheimu. Tehdejší cesty byly běžně prašné, zarostlé, plné kamení, to znamená, byly stavěné maximálně pro kočáry a povozy. Přední kolo znamenalo jakýkoliv kámen, že to vozidlo se vyhnulo ze své trasy a hrozilo, že se převrhne.
3: A ona sama řídila to auto, nebo?
1: Ona sama ho řídila, samozřejmě se svými syny, s ohledem na to, že to vozidlo nemělo ani jednu koňskou sílu. Hovoří se později, to bylo testováno nějakých 0,9 koně, tak v podstatě ten vůz každý větší kopec znamenalo, že musel mu někdo pomoct tlačením. Znám to ze své vlastní zkušenosti, když jsem se na replice tohoto vozu svezl a mírný kopeček znamenal, že jeden musel se sednout a pomoci v tom, aby to jelo.
3: Jaké to bylo, když to auto tenkrát vyjelo jako do ulic? Jak na to lidi reagovali?
1: No, ku podivu, v podstatě samotný patent v tom roce 1886 nevedl ničemu převratného, ten zájem o to až takový nebyl, ale ta propagační jízda Berty Benzové o dva roky později vedla k tomu, že o to vozidlo začalo být zájem. Především ve Francii, kde byla taková móda bohatých lidí a šlechty mít různá vozítka a na jízdu parkem.
2: Jak mi vysvětlil kurátor automobilové výstavy Národního technického muzea Petr Kožíšek, nejednalo se o první automobil.
4: To, že považujeme Benze za otce automobilu, tak je trochu nepřesné. On byl jedním z prvních, za prvé svůj vůz nechal patentovat a za druhé, že v tom vlastně pokračoval, že vznikla opravdu automobilka, která vlastně funguje až do dneška.
2: Navíc až do 24. května v prostorách Galerie Mánes probíhá program, který připomene 140 let inovací od vynálezu prvního automobilu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pojďme na aktuální dopravu. V Novopatské směrem na Černý most je velká potíž hned za sjezdem Zegbelské. V pravém i levém pruhu stojí několik havarovaných aut. S velkou opatrností a velmi pomalu se jede pouze odstavným pruhem. V koloně, která se táhne už od D8, tak naberou zdržení nejen kamiony, ale i osobní auta v levém pruhu. Novopatskou dál k Černému mostu popojíždí dlouhá fronta hlavně nákladních souprav, pokračuje okruhem až do Štěrbohol k Europarku. A v Liberecké do centra čekejte zdržení v úseku mezi Střížkovem a Bulovkou. Chvílemi se zpomaluje i v Holešovičkách na trase k Blance. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
7: Pražský update.

0: Ed Sheeran nás přivedl k obědu a také ke zprávám ve 12 hodin. S nimi je ve studiu Mirek Kasan a už se do toho pouští.
1: Hezké poledne a případně dobrou chuť.

0: Od září bude v ranních hodinách v části Klimenské ulice v Praze 1 u základní školy platit zákaz vjezdu aut. Městský soud v Praze znovu zamítl vyšší odškodnění pro ex-ministryni Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounů CASA. Ve Francii kvůli obavám z hantaviru stoupá poptávka po respirátorech a rouškách. A dnes bude převládat velká oblačnost, místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 16, zítra na 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 bude mít první takzvanou školní ulici. Roční zkušební provoz začne od září v části Klimenské ulice u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Zákaz vjezdu pro auta bude platit v úseku od ulice u Nemocenské pojišťovny ke křižovatce s Barvířskou ulicí. A to v pracovních dnech vždy od 7 do 8 hodin ráno. Pokračuje radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Rivola ze strany GEN.
2: V případě dobré zkušenosti by následovaly také Dušní ulice a Vojtěžská. První pilotní zkoušku připravujeme symbolicky na Den dětí, kdy bude Klimenská ulice od 7 do 8 hodin úplně uzavřena. Pro běžnou dopravu a prostor bude patřit pouze dětem, rodičům a bezpečné cestě do školy.
0: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom dnes Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Vlastě Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí odškodné 1 milion a 600 tisíc korun. Ex-ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti dnešnímu rozsudku ale Vlasta Parkanová může ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Americký historik Timothy Snyder a laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurna jsou nejsledovanějšími hosty 31. ročníku mezinárodního veletrhu Svět knihy. Organizátoři letos zvolili hlavní téma akce Evropa. Víc než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i ze zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském Holešovickém výstavišti až do nedělního podvečera. Poptávka po respirátorech FFP2 ve Francii za poslední týden pětinásobně stoupla, informoval o tom francouzský rozhlas. Podle něj dodavatelé nestíhají doplňovat zásoby v lékárnách a ceny respirátorů rostou, chybějí tak roušky. Francie v uplynulých dnech zaznamenala první potvrzený případ hantaviru.
3: La fabrication est limitée en France.
4: Zakladatelka nákupní centrály pro lékárny Pharmazon Audrey Lecoqová běžně lékárnám prodává 2400 krabic roušek týdně. Tentokrát jich za tři dny prodala 15 000. Potvrdila to francouzské rozhlasové stanici France Inter. Roste jejich cena. Krabice 50 roušek teď u dodavatelů stojí v přepočtu 170 na místo 120 korun. Testy potvrdily nákazu hantavirem u ženy, kterou vláda vrátila z výletní lodě Hondius. Je ve vážném stavu v pařížské nemocnici Bichat. V karanténě jsou i 4 další pasažéři výletní lodě. Vláda otestovala i přes 20 lidí, kteří mohli být v kontaktu s virem. Podle televize BFM neprojevují příznaky. Premiér Sebastian Lecornu podepsal dekret, který zpřísňuje hygienická opatření. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Zpěvačky Shakira a Madonna a korejská skupina BTS vystoupí v rámci vůbec první poločasové show při finále letošního světového šampionátu ve fotbale, informuje o tom stanice NBC News. Mistrovství, které hostí Spojené státy Mexiko a Kanada, začne 11. června. Finálový zápas bude 19. července. Shakira taky naspívala oficiální píseň šampionátu. Skladba Dai Dai má vyjít už dnes. Odpoledne v Praze čekejte převládající velkou oblačnost, místy přeháňky a vyskytnout by se mohla i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, má být zataženo až oblačno, odpoledne s možností přeháněk, s malou pravděpodobností i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je tady také čas na polední dopravu, podíváme se na silnice očima Katky Jelenové, protože ta nám řekne nejlíbe, kde to vázne.
6: V Praze působí velké potíže nehoda v Novopatské. Ve směru k Černému mostu kousek za sjezdem Zegbelské blokují pravý, částečně i levý pruh, následky střetu dvou osobních vozidel a kamionu. Okolo se dá projet odstavným. Osobní auta to zkouší i levým, ale jen velmi pomalu a s opatrností. Nesouvislá kolona už zde osmičky od Klíčan z 3. kilometru, tam jsou to hlavně nákladní soupravy v pravém pruhu. Výrazně už v obou pruzích se pak brzdí Vegbelské před sjezdem na Prosek. V Povltavské na trase k Blance se sune fronta mezi Čuprovou a Bulovkou, před Vypichem v Bělohorské z centra z úrovně Kláštera, v Evropské do centra mezi Dědinou a odbočkou do Libocké. A D1 před Prahou plná kamionů, štosují se za průhonicemi okolo 4. kilometru a pokračují až do Spořilovské, pak na jižní spojku na Černý most. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Příjemné poledne, dobrý den a dobrou chuť k dnešnímu obědu. Ano, je po 12. hodině a my už za chviličku v Rádiu Praha přivítáme hosty Vašek Jelínek a Aleš Lehký. Zasvěceným už je jasno, ano. Přijdou lunetici, kteří budou letos slavit své 30. výročí nejen od vzniku, ale také od prvního koncertu. Ten vznik byl v roce 95, kdy se kluci dali dohromady. Jak se vyvinuli, jaké bude koncertní turné a další otázky už za chviličku.
8: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Krásné odpoledne a dobrý den na Rádiu Praha. Teď mohu popřát i skvělým legendám, které staví 30 let, oba kluci se smějí, Vašek Jelínek a Aleš Lehký, dohromady Lunetik, nebo vlastně dvě třetiny Lunetiku, takže kluci, vítejte u nás ve studiu.
2: Ahoj, dobrý den.
3: Ahoj, dobrý den.
1: Já jsem původně myslel, že bychom začali od začátku, od těch faninek, od toho 95. roku, ale hudební redaktor nám dal, náš tedy Petr Jungmann, skvělou věc, a to je vlastně ta vaše poslední sdílej, která vznikla v loňském roce.
2: Ano.
1: A má to takovou krásnou spojku, protože když jste měli obrovský hit Máma, když se řekne Lunetik, tak všichni okamžitě řeknou jasně Máma. Tam jste v tom videoklipu vystupovali s maminkama. A teď v tom posledním už jste jako otcové s těma dětma. Kdo s tím nápadem přišel?
3: Já myslím, že s tím přišel ty, ne?
2: No asi já, ale David vlastně přišel s tou myšlenkou toho textu. Spousta lidí si myslí, že to je o sdílení těch zážitků a takového toho moderního sdílení na sociálních sítích, ale my jsme starý pánové, takže my spíš se snažíme mezi sebou sdílet ty věci s těma dětma, že jo, který vlastně nepotřebují ty mobily, když jsou s těma rodičema a věnujeme se jim. Tak vlastně ten nápad byl, říkám, pojďme tam dát děti, jako když nám vyrostly, a byla by to hezká paralela vlastně k té mamince, která byla v tom roce 98, a trochu jsme se spíš báli děti, jestli do toho půjdou.
3: No moc jsem nechtěl, no.
1: No. To jsem se právě chtěl zeptat, jak na to reagovali ty děti.
3: Musel jsme jim naslibovat určitý věci, že aby by to šli s náma.
2: Neber ty úplatky, ne.
3: A povedlo se.
2: Ale tak Vašek má takový jako činorodý kluky, sportovce a showmany a syn hraje na bicí. A tak mám pocit, že jsou extroverti, jako, takže ty do toho šli hned. Já mám trochu introverta doma, ještě je v pubertě, tak jsem se bál, že mě pošle někam, ale řekl, jo, jdu do toho, táto, tak jo, když máš z toho radost, tak do toho jdu.
1: Tak to jsou hodný děti.
2: No.
1: Mimochodem, máte podporu v nich třeba v rodině, protože přece jenom tahleta generace už vnímá ty devadesátky úplně jinak.
2: No pro něj, pro mýho syna je to takový všechno divný, jako takový, jak oni říkají, cringe, nevím, jak to říkají, to slovo, že to je takový jako zaprášený, divný, jo, ta móda a to, přitom dneska zase se nosí velký kaloty, co jsme nosili my, akorát samozřejmě dneska vypadají líp a tak. Je to úplně diametrální, ale já jsem mu nikdy tu hudbu vlastně mojí necpal od malička. Šlo to takový mimo něj, on má fotbal hlavně, takže ho to nikdy nezajímalo, ale když jsme měli loni vlastně 30 let v Praze velký koncert, tak tam vystoupili s náma děti a byl jako nadšenej, že prostě hezký, že vlastně to pochopil, že říkal,
3: proč to děláš?
2: No tady je 5000 lidí, kteří přišli na vás a baví se a můžou na vás oči nechat a zpívají každý text, takže ho to pohltilo. Jo, má jinou muziku, má rád rap, nějaký anglický tohle, ale říkal, to je pecka, a byl zážitek tam stát na tom pódiu.
1: Mimochodem ten velký koncert v Praze ke 30 letům bude i letos. No, pokud to uvedu na správnou míru, tak v 95. roce jste se dali dohromady a první koncert byl v červnu 96.
2: Ano, tak. Ano, takhle máte to zmáklý a vlastně letos opakujeme 2. října zase v Praze, protože jsme si řekli, že se tam ty lidi úplně nevešli a řekli jsme si, že chceme to zažít znovu, protože to byl krásný večer, když na vás přijde 5000 lidí, kteří znají slovo od slova a zažili tu dobu, kdy jim bylo náct, a dneska už to jsou dámy v našem věku nebo trošku mladší teda od nás.
3: A stejně to jsou pořád divošky.
2: No a umí to rozjet, takže to je takový úžasný spojení, ta chvilka toho napojení, toho interpreta, těch fanoušků, kteří s ním vyrostli, to je zázrak.
1: Mimochodem, ten koncert už má jen opravdu docela pár volných lístků. Já jsem se díval
2: to víte víc jak my.
1: A některé sektory už jsou opravdu vyprodané a někde skutečně zbývá jen pár lístků. Ale někde ještě ty lístky tedy jsou. Přece jenom do toho října zbývá nějaký ten čas. Povídáme si s Vaškem Jelínkem a s Alešem Lehkým ze skupiny Lunetik a povídat si budeme i za chviličku.
0: Pražáku mě hej na Rádio Praha.
1: A podíváme se také na aktuální dopravu. Na hlavní části okruhu zde jedničky k letišti zbystřete před sjezdem na D5 na 23. kilometru, vjedete do kolony. Příčinou je nehoda v odbočovacím pruhu na D5, srazilo se tam osobní auto s karavanem. V Novopatské k Černému mostu kousek za sjezdem z Kbelské stále blokují pravý, částečně i levý pruh, následky střetu dvou osobních aut a kamionu. Nesouvislá kolona už zde osmičky od Říčan, od Klíčan k 3. kilometru, tam jsou to hlavně nákladní soupravy. v pravém pruhu výrazně už obou pruzích, brzdí se ve Kbelské za sjezdem na Prosek. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Praha. A Oldřich Burda na Rádio Praha.
1: A dnes legendy skupina Lunetik, tedy ze dvou třetin Vašek Jelínek a Aleš Lehký. My jsme říkali, že tedy začneme od toho konce, ale teď pojďme na ten začátek, protože mimochodem máme tady letající redaktorku Sabinu Voseckou,
2: ano.
1: A ta vaše plakáty, konkrétně teda Vaška Jelínka, měla v tom pokojíčku. Takže přesně pamatuje
2: to. Jsem nadšený, jsem ještě naušnice určitě v uchu.
1: Tuhle tu dobu. Kluci, vám bylo fakt málo, nějakých 16-17, když jste začínali a když váš někdejší kolega Martin přišel, pojďte, budeme slavný, budeme mít videoklipy na MTV a budeme ve Wembley. No. Tak slavný se povedlo, co to Wembley, a MTV už se asi jaky nepovede, který...
2: Tak
1: který
2: MTV odstřížen. Už je zrušený, ne? Nebo ne?
1: Jo. Je, no, bohužel.
2: No, tak jedině to Wembley nám zůstalo, ale... My jsme skromní už teďko, už jsme dostali rozum, takže zůstaneme tady v českých vodách, to nám stačí, to se cítíme dobře.
3: A zažili jsme jako takové věci, vlastně jako ve vší skromnosti to bylo šílenství, který tady dlouho nikdo nezažil a asi nezažije dlouho, protože dneska samozřejmě Sofián Mešmeš a tady ty Ben Kristoval fungují mezi těma vlastně podobnýma faninkama, jako jsme měli my, to je těch 13 až 20 třeba, a který jsou nejvíc věrný a nejvíc piště a nejvíc znají texty a nejvíc chodí na koncerty, ale je to v době, kdy toho je strašně moc, jo? My jsme byli v té době, kdy toho nebylo moc, bylo hodně rockový hudby, byla nějaká taková klasická hudba, folková tak, a najednou prostě boyband, který tady vlastně chyběl po vzoru těch zahraničních, takže ta doba byla složitější se někam dostat, ale zároveň, když už jste se tam dostal, tak to bylo skvělý. Takže my jsme zažili šílenství, my jsme zažili jako, kde nám spali před domy, kde nám spali před hotely, na koncerty chodili ve 4 ráno, aby měli dobrý místo, už tam čekali ve spacáku pomalu přes noc.
2: Jo, to už dneska nedělají.
3: To už dneska nedělají, to jsou maminy, ale tak... Vlastně nám se splnilo všechno a byl to zázrak, jako kluci z malého města, který vlastně jako si řekli ve sklepě, pojďme na to, a za pár let se to povedlo, takže zázrak jako.
1: Mimochodem ty faninky, s některými prý jste v kontaktu s těmi, co přespávali před těmi halami, aby měli to úplně nejlepší místo?
3: No, je pravda, že oni vlastně chodí pořád.
2: Jo, jo, některý stálice jako vydrželi a chodí stále, no.
3: Jo, máme takový jako místa, kde víme, že bude tato.

0: změnilo, jo. My jsme vlastně ještě byli na kazetách, CDčkách, videokazetách, anebo v televizi, že jo, a nebylo nic mezi, jo, takže vlastně nechápu, jak se to k ním dokázalo rozšířit, protože dneska to je celkem jednoduchý, člověk natočí nějakou věc na internet a je venku, že jo, hned, když to tenkrát to byl dlouhý proces a...
1: Ale zase přesně ten internet
0: teď... Zase teď je toho strašně moc, no.
2: Také běželo spousta fám, které se vás týkaly. Například ke mně se dostala taková ta nejzásadnější, jo, to je všechno věc producentů. Jo. Ty kluci chudáci dělají někde ve fabrice a jenom tam jdou a vlastně mají jenom nějaký minimální honorář. Udělal vás opravdu producent? A nebo jste se, tak říkajíc, vyšvihli sami tou svou pílí?
1: Tak my jsme vlastně začali tak, že jsme se seznámili s kamarádem tam u nás, z Litvínova, a začali jsme vlastně dělat muziku s ním, ještě na starý Amize, a začali jsme dělat takový jakoby jednoduchý zatím tracky, až se to dostalo do nějaký fáze, že jsme začali i nahrát do takového zvláštního studia, kde byl uchař, najednou ucho byl hluchej. No ale nicméně jsme to nahráli a pak jsme se poslechli a říkám, tyhle to nehraje moc kvalitně, co musíme udělat, no tak pak jsme sehnali producenta Stano Šimora a ten řekl, hele, musíte být kuci takhle a takhle a musíte hlavně zpívat česky.
0: Takže nápad byl od nás, už jak si říkal vlastně v tom úvodu, Martin se mnou vlastně to vymyslel a přivzali jsme Vaška a Davida a vlastně ten producent nám to učesal vlastně, řekl, hele, takhle to nejde, my jsme byli amatéři, že jo, úplně kluci z malého města, nebyly podmínky vůbec, dneska ty mladí lidi mají nástroje, domácí studia, to bylo nemyslitelný a on vlastně měl ty kontakty na studia a uměl vlastně. Jenže pak zase bylo, aby to někdo vydal, takže bylo to jako dlouhá cesta, vlastně ty tři roky od toho roku 95 do roku 98, ale bylo to parádní, i tyhle ty hezký začáteční. My jsme tomu věřili a to je základ a povedlo se to, tak to je štěstí.
2: A vypadá to, že tomu věříte i dneska, je to tak?
1: To je jasný, jinak bychom tady nebyli.
0: My hlavně jsme kamarádi, já myslím, že i to byl ten úvod, že jsme byli kamarádi a jsme vlastně do dneška, i když samozřejmě už je to složitější, se někdy dohodnout.
1: Jeden je na Moravě, já jsem v Jablonci, no, ten je v Litvínově.
0: Rodiny, domácí život a to, ale pořád nás drží ta muzika a kamarádství.
2: Říká Aleš Lehký a taky Vašek Jelínek z kapely Lunatic, která slaví 30 let, a povídat si budeme zase za chvilku.

0: Rádio Praha.
1: A dnešní hosté Vašek Jelínek a Aleš Lehký, kapela Lunetik, dvě třetiny Lunetiků. Povídáme si, teď jsme si povídali o začátcích, povídali jsme si i o velkém koncertu, který vás čeká v říjnu. No a já bych možná o vývoji Lunetiků, protože tak jako každý život 30 let je poměrně hodně dlouhá doba. Přinesl jak velké úspěchy, tak také pády, zvraty. Ale nakonec, když se člověk poohledne po těch 30 letech a bilancuje, tak si říká, no z těch mladých kluků, který to jeli na ty půl playbacky, tak už jsme vlastně kapelou, protože za vámi stojí už band a dokonce na tom koncertu, jestli jsem správně informován, budou i dechové sekce. To už mi trošku připomíná big band. Jak to bude?
2: No tak to byl takový můj nápad, že tam jsou v některých věcích jsou dechové sekce, tak by bylo fajn, kdyby se měli živý dechaře a hráli to s náma. A vlastně, když jsme potom nějakým tom odmlčení jsme začali znovu hrát, já měl 30, tak jsem říkal, hele, když půjdeme do toho, budeme hrát ze živou kapelu a vlastně už hrajeme takhle, já nevím, nějakých 16 let.
3: No už možná víc.
2: Ze živou kapelu, vlastně já taky tam hraju ještě na akustickou kytaru. Mě to takhle baví a má to větší drive, podle mě. A myslím, že i ty lidi jsou takhle spokojení, že to mají takhle full.
3: I ten pop je samozřejmě s tou živou kapelou úplně jinak, dejchá to, ta energie je jiná. A je pravda, že vlastně na ten loňský koncert a vlastně letos opakujeme 2. října v Praze, tak jsme si řekli, pojďme to udělat velký, takže jsme měli i kromě naší stabilní kapely, což jsou vlastně 4 muzikanti, tak jsme ještě přibrali vlastně 3 kluky dechové a ještě jsme měli klučinu
2: na
3: perkuse, takže to znělo zase o kus dál a je to skvělý, k tomu tanečníky, hosty a je to krásný a člověk se musí vyvíjet, no, my jsme si řekli, že nemůžeme stát na místě a taky jsme vyspěli trošku, jo, tenkrát jsme byli fakt děti, který prostě vlítli na pódiu v teplákách, 4 mikrofony.
2: A tenkrát třeba jsme nebyli ani na pódiu, to nás třeba hodili mezi lidi uprostřed parketu, tam bylo kolečko.
1: Jste tam byli jako sardinky, to jsem jo, opravdu to muselo být příšerný.
2: To kolečko se furt zmenšovalo.
3: Pak člověk občas pochopil, proč ty Beatles už nechtěli hrát, i když oni neměli tu silnou aparaturu, ale někdy to bylo tak jako velký, tak ukřičený, tak vydýchaný, že to nešlo úplně a dneska si to užíváme. A i ty pády k tomu patří, je to jako každý život, vlastně i ten život té kapely je běžný život, ta paralela tam prostě je a někdy je to tak nahoru dolů a i ty chyby nás poučily třeba.
1: S těma faninkama, tak jak jste na to narazili, že jste byli i uprostřed nich, muselo to být možná poměrně nebezpečné, protože i v tom vašem městě, když jste začali být slavní, tak jste třeba u mužské části nebyli až tak úplně oblíbení, protože ty holky vás milovaly.
3: Mm-hmm. No to je pravda, no, tak vždycky se někdo našel a i do dneška, když hrajeme třeba nějaký městský slavnosti, festivaly, tak některý kluci třeba jako, mám pocit, že už to zlomilo, že už nás berou trošku jinak, jako nostalgii a chtějí se pobavit, anebo tam jdou s těma svýma ženama, přítelkyněma, ale je pravda, že i ty chlapi, který na začátku možná trošku koukají a jsou takový jako what? A
2: no, na konci zpívají.
3: Na konci zpívají jako mámu a ti hudba tvůj lék a tak dále, protože to zlidovilo ty písničky, jo, a my to chápeme, že nás neměli rádi chlapi.
1: Mimochodem, když jsme říkali o tom, že jste to chtěli mít velký, budou tam teďka ty dechy k těm 30nám, ke 40nám, že by proběh symfoniák a máma v symfonické verzi.
3: No,
2: přemýšleli jsme o něčem takovém. Chtěli jsme třeba nějaký sbory.
3: Nebo nějaký trio.
2: Ale to strašně technicky jako
3: náročný.
2: No. Uvidíme, neříkáme, že ne. No, třeba se to jedno povede. No.
3: A máme už naplánovaný i pak na závěr, třeba až budeme slavit 60, že budeme jezdit domovy důchodců a potěšit vlastně stejně staré babičky a dědy.
1: Zatím mladí Vašek Jelínek a Aleš Lehký, Lunetici, povídáme si a tu mámu si dáme teďka po dopravě. No a jak to vypadá s dopravou? Teď bychom se měli podívat na D8 směrem z Ústí do Prahy. Čekejte silný provoz z úrovně Klíčan. Je to 3. kilometr, jsou to hlavně nákladní soupravy. Popojíždí se i k Belskou až do Novopatské. Na jím začátku blokovali provoz následky nehody 2 osobních aut a kamionu. Teď už jsou v odstavném pruhu, kolona se začíná rozjíždět. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce pokračuje další část kolony kamionu a a sunou se mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá silný provoz od nájezdu z Barandova. Ze 17. kilometru pomaleji se jede až ke sjezdu na Plzeňskou D5 na 23. kilometr. V odbočovacím pruhu stojí havarované osobní auto a karavan. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Novou šampionkou je Olivia Rodrigo. Dvojkou na Praze jsou BTS. Třetí je Taylor Swift. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
5: Hit týdne.
4: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů
5: na praha.rozhlas.cz.
4: Další vydání zase v neděli po 9.

Slowly drifting.

0: Rádio Praha.
1: A našimi dnešními hosty Vašek Jelínek a Aleš Lehký je dvě třetiny kapely Lunatic. My jsme před chviličkou slyšeli Mámu. Já jsem si našel, že Máma, jeden z vašich stěžení hitů, vyšel v roce 98 a vyšel v květnu. Takže ano. To bylo ke svátku matek.
2: Bylo to marketingově výborně vymyšleno, i když tenkrát ten marketing byl v plenkách, ale vyšlo to na Den matek, to je pravda. Takže vlastně teď, co bylo Den matek letos, tak to bylo 28 let, co vyšla. Takže jako takový milník pro nás zase, my stárneme s tou mámou prostě, jako ona stárla s náma, když nás vychovávala, tak je to takový hezky propojený a uteklo to strašně rychle, neuvěřitelně.
1: Mimochodem tu mámu, co se týče slov, tak zde nepřítomný
2: David,
1: třetí člen.
2: Davidkách.
1: Jo, a bylo to poměrně dost osobní.
2: Bylo, vlastně to byl nápad našeho manažera Pavla Rameše, tehdejšího, který nám v těch začátcích hodně pomohl. A on říká, hele kluci, dlouho tady nebyla písnička o mámě. Slzy tý mámy šedivý, si vzpomněl. Pak Ozzyho, Mama, I'm coming home. A řekl, udějte o mámě a my v pubertě. Cože, to si děláš legraci? Máma furt po mně něco chce, abych uklízela tohle a nosil dobrý známky. A ten vztah je jiný v těch 17 s tou maminkou, než teď už skoro v 50. Takže jsme to úplně nechtěli. David byl dokonce na odchod. Ten říkal, tak tohle nebudu dělat. A ještě v češtině my jsme byli, jako do světa jsme chtěli, takže anglicky jsme chtěli zpívat.
3: A vlastně a nikdo anglicky neuměl.
2: A nikdo anglicky neuměl, to byla ta legrace na tom. Byli jsme prostě pubertáci, no, ale jsme dneska rádi, že se to stalo a i když ten text je po platný době a je trochu naivní, tak byl upřímnej, no. To se mu jako upřít nedá.
1: Jak je to s tím, když kapela vytvoří nějakou věc a říká si, tak tohle by mohl být hit, nemohl být hit. Měli jste něco, co jste vyloženě neodhadli, co jste řekli, a tohle to asi nebude fungovat a ono naopak to fungovalo, nebo obráceně?
3: Já Alešovi ze šuplíku furt nosím nějaký hity a on říká, jak je z toho rád, jak říká, hele Václave, to není ono, přines něco další, tak přinesl si něco další a to není pořád ono.
2: Asi se to nedá odhadnout ani po těch letech, vím, že jsou fabriky na hity dneska, který chrlej denně, já nevím, stovky písniček a i když opíšete ten trend, který v současnosti třeba funguje, tak to neznamená, že se to povede, že jo? Protože je to nějaká alchymie, nějaký sympatie lidí, ať už je to ta osobnost toho zpěváka, nebo ten příběh té písně, nebo načasování, to je prostě vlastně nemožný odhadnout. Pocit nějaký je, u spousty písniček, u spousty písniček jsme si mysleli, že se to povede, nepovedlo, u spousty písniček jsme vůbec netušili a povedlo se to, jo. Takže to je zvláštní, jako s výrobkem asi, nechci to úplně jako připodobňovat, ale vlastně my děláme nějakou práci, něco vytváříme, ale myslím si, že pokud tam je pořád takový něco z toho člověka, co ty fanoušci mají rádi, tak to od něj vemou, no, anebo se stane zázrak a poblázní se všichni.
1: Novinkový singl chystáte také. Měl by být představen poprvé právě na tom velkém pražském koncertu v říjnu. V jaké je to fázi teď? Viděl jsem na Vaškovi, že se tady trošku svíjí.
3: No svím se. Tak my jsme měli asi před dvěma měsícema zkoušku, kdy jsme vyplodili asi nějakých 5 skladeb. Z toho jsme jednu vybrali a na tý jsme začali pracovat. Akorát, že se v tom pořád tak nějak vrtám, furt to tak nějak předělávám. Alešovi se furt taky něco nelíbí. Ale už to skoro bude, makáme na tom od rána do večera, pochopitelně.
2: Je to prostě jako dřina, no, někdy a něco vyplodit.
3: Ono je taky těžký, jako by po těch letech, jako by přijít s něčím, co ty lidi bude bavit a zároveň to budeme my. Ale my jsme se taky už nějakým způsobem posunuli, takže je těžký najít nějakou tu hranici.
2: Navíc od nás něco čekají. Navíc od nás něco čekají, aby zase jim bylo 13 a nám 15 nebo 17 a furt vzpomínají na tu dobu, takže pro ně jsou ty největší hity ty starý, takže my to chceme spíš doplnit těma novejma našima nějakýma aktuálníma pocitama. I proto právě sdíly bylo o těch dětech svým způsobem našich a je to vždycky taková sázka loterie.
1: Říká Aleš Lehký a taky Vašek Jelínek, kteří jsou našimi hosty, kapela Lunatic. A my jdeme i na dopravu. V korunovační do centra čekejte frontu, až kveletržní hustý provoz pokračuje v letenském tunelu k nábřeží. Pokud pak pokračujete do centra magistrálou, čekejte zdržení zhruba od Florence k muzeu, pojedete přibližně čtvrt hodiny. Směrem z Pankráce se popojíždí z poloviny Nuselského mostu, k omezení ve Vinohradské je to na 20 minut. Na Ústecké D8 se před Prahou popojíždí kamiony z úrovně Klíčan, ze 3. kilometru nesouvisle se sunou i k Belskou. Novopatská už je plynule průjezdná. Výrazné zdržení nabírají zase až na východní východní části okruhu u Černého mostu. A velmi podobná situace je i na příjezdu do metropole D1 v Brněnské. Za průhonicemi ze 4. kilometru se vlečou pravým pruhem nákladní soupravy. Odbočují do Spořilovské a pak pokračují jižní spojkou směr Černý most. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.

0: ostatní její členové a ty největší hity live. Tichá dohoda. Ve čtvrtek večer na Praze.
1: Praha žije. Praha.

0: na Rádio Praha.
1: Ano, lunetici jsou našimi dnešními hosty, i když ze dvou třetin Vašek Jelínek a Aleš Lehký. Povídali jsme si o začátcích, povídali jsme o koncertu 2.10. v O2 Univerzum, ale to je vlastně taková třešnička na dortu, protože vy už jste začali turné po České a Slovenské republice. On má poměrně dost, asi 29 koncertů, pokud jsem správně počítal.
2: Jo, my vlastně stabilně už pár let každý rok děláme těch 50-60 koncertů a letos je to moc pěkný. Vlastně zítra odjíždí na Slovensku, máme
3: já
2: tam...
3: už dneska.
2: Ty už dneska?
3: Já tady odsaď sednu do auta, jedu domů, zabalím děti, zabalím ženu a zase se vracím do Prahy, tady se naložím na autovlak, tam budeme spát a ráno nás to vyplivne na Slovensku po Pradě a vlastně na Slovensku máme teďko 4 velký koncerty s rádiem.
1: No, no, to znamená, že to pojmeš jako dovolenou.
3: Tak nějak jsem si to tak nějak
2: plánoval. Jo, on se tak pojal, my zbytek se budeme vracet.
3: Vlastně to, co tam vydělám, tak to asi nechám za rodinu, ale
2: za Patry a za bombony.
3: Budu zážitky, jo.
2: Ne, ale tak koncertujeme hodně a vlastně je to takový jako pro nás pořád nepochopitelný stav a máme z toho radost, že ty lidi to i po těch 30 letech vlastně baví. A vlastně je neuvěřitelný ty lidi vidět, když jsou jako naladěný na tu naší notu, vzpomínají, zpívají od A do Z ty písničky a vlastně si to užívají, takže my bychom byli jenom hloupí, kdybychom si to nechtěli užít s nima, takže proto koncertujeme hodně a toho 2. října v Praze, to je takový fakt jako velká produkce. Loni jsme tam měli na to první výročí těch 30 let vlastně, 5000 lidí bylo vyprodáno, úžasná atmosféra, tak doufáme, že to bude i takhle letos a vlastně spousta lidí se nedostalo, navíc to byl čtvrtek, teď je to pátek, takže vlastně i ti, co jsou zdaleka, tak tady můžou v Praze třeba přespat nebo si udělat výlet i třeba s rodinou a zase něco s náma zažít.
1: Kromě toho velkého orchestru s tou dechovou sekcí, tak budete mít také hosty. Zatím odtajněný je jeden, Tereza Pregnerová, ze kterou vás pojí jako celou kapelu i hitparáda ESO, kde jste tedy nejen účinkovali jako kapela, ale také jako moderátor.
2: Je pravda, že Terezu jsme měli loni a bylo to velkolepý, byli jsme hrozně rádi, protože ona v tom začátku se na nás nějak napojila příjemně a byli jsme takový, jako docela jsme se i zkamarádili a ona je ikonou 90, jako tom žádná. A vím, že už si dneska vybírá, věnuje se hodně charitě a my jsme ji oslovili, aby nám vlastně připomněla ESO tam, to první naše setkání tady na Šárce v Praze a ona to přijala, byla tam s náma, letos už asi nebude, protože vlastně ona ty věci chce zažít jenom jednou, ona už prostě vybírá a chce mít ten pocit takový autentický, takže letos vybíráme nějakého jiného mluvčího, který s náma třeba v tom ESO byl, ať je to Leoš Mareš, nebo uvidíme ještě, ale najisto tam budou holky s náma, naše kamarádky, už 27 let se potkáváme na polích, což je vlastně takový jako protipol boybandu, oni jsou girlband a vlastně taky stále vystupují a často je nás spojují.
3: Ale jsme s nimi udělali společnou
1: písničku.
3: Udělali
1: jste s nimi loni společnou píseň, já jsem se na ní díval a dokonce prý jste byli tak trošku donuceni i svými manželkami, abyste do toho šli.
3: No a dokonce se to natáčelo u nás na chatě.
1: Takže v tom videoklipu, kde je ta chata, tak to je přímo tedy... Jo,
2: on ji stavil víceméně.
3: No, stavil, no. Už právě už nemůžu, už nechci stavit nic.
2: I s Davidem, ten je taky velmi šikovný s pilou.
3: David, ten tam rozbil stůl na závěr.
2: Videoklipu. Ale tak s tím jsme nějak to kamarádství spojili. Oni nás o tom mluvili už leta, my jsme byli takový nerozhodný, ale ženy vlastně vytvářejí, že jo, pojď vymalovat, pojď uklidit.
3: Pojď udělat písničku.
2: A my furt se...
1: těmi našimi krky.
2: Tak za měsíc, za dva.
1: Otáčí to.
2: Ano, určitě.
1: Tou hlavou. Jenom už stihnu jednu otázku a poprosím krátce, jak trénujete na ty koncerty, protože jste tanečníci a ono přeci jenom trošku jinak je to ve 20 a trošku jinak po 40.
2: Řeknu to jednoduše, 25 let jsme netančili, loni na ten velký koncert jsme po letech zase oprášili taneční kroky, teď trošku s nima pracujeme a i v Praze toho 2. října v O2 Univerzum budeme mít i taneční skupinu T-Bay z Hradce a budeme zase tančit.
3: Tam to rozjedem.
2: Ale fakt jenom na těch velkých koncertech.
1: Takže popřeji hodně sil. Děkujem. A děkuji za váš čas, který jste věnovali našemu pořadu. Našimi dnešními hosty byli Vašek Jelínek a Aleš Lehký z kapely Lunetik. Díky a naslyšenou.
3: Děkujem, naschle.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Dostali jsme se ke 13. hodině a ze 13. vstupuje do studia Mirek Kasan s připravenými zprávami.
1: Dobré odpoledne. Cermat zítra zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Ředitel pražské městské policie Klema ocenil dva strážníky, kteří zachránili život 30-letému muži. Kouč národního týmu Koubek se nestotožňuje s vyřazením fotbalistů Chorého a Douděry z kádru Slávie. A dnes bude převládat velká oblačnost, místy s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Zítra naměříme nejvýš 15.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Už zítra se uchazeči o studium i jejich rodiče dozvědí výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školy nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbara Rosulková.
3: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
1: Ředitel pražské městské policie Ludvík Klema dnes předal medaili za záchranu života prvního stupně autohlídce z Prahy 14 Daniele Kořánové a Petru Kádovi. 2. května včasně ráno se jim podařilo rozmluvit sebevraždu 30-letému muži, který chtěl skočit z mostu v Průmyslové ulici. Strážníci s ním začali opatrně mluvit a nakonec ho přesvědčili, aby přelezl zábradlí a vrátil se zpátky na chodník. Muž se během rozhovoru uklidnil a počkal s nimi na příjezd záchranné služby, která ho předala do odborné péče. Městská policie o tom dnes informuje na sociálních sítích. Své brány veřejnosti zítra v Praze 6 otevře koupaliště Petinka a zahájí tak novou sezónu. Letos návštěvníky čeká několik novinek. U bazénu přibylo nové nerezové schodiště s protisklozovým povrchem a bezpečnostními prvky. Méně pohybliví plavci tak nebudou muset do vody vstupovat po žebříku jako dosud. Koupaliště Petinka bude fungovat i během stavby nového krytého bazénu. Provoz by měla stavba ovlivnit jen minimálně. Kapacita areálu ale klesne na 1300 lidí místo dosavadních 1600. V provozu zůstává tobogán. Letos naopak nebude k dispozici beach volejbal, stolní tenis ani dětské čtyřkolky. Ceny vstupného na Petince budou stejné jako v minulých sezónách. Slovenská diplomacie odsoudila poslední ruské útoky na Ukrajinu. Ministr zahraničí Juraj Blanár v prohlášení uvedl, že dnešní a včerejší údery následují bezprostředně po období krátkého příměří. To podle něj mohlo vytvořit prostor pro dlouhodobý udržitelný klid zbraní a pokračování mírových jednání. Moskva včera útočila mimo jiné na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Terčem bylo i město Užhorod, jen pár set metrů od slovenských hranic. Budapešť úder odsoudila už dřív a předvolala si ruského velvyslance. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek se nestotožňuje s vyřazením Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru Slavie. Vedení čerstvého ligového mistra oba reprezentanty potrestalo za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Miroslav Koubek je ale zařadil do předběžné širší nominace na světový šampionát. Jak uvedl, s Chorým má dobré zkušenosti z Plzně a věří, že se s Douděrou v národním mužstvu prohřešků vyvarují. Kromě toho se za ně postavili i spoluhráči, dodal Miroslav Koubek. Odpoledne v Praze čekejte převládající velkou oblačnost. Místy přeháňky vyskytnout by se mohla i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, naměříme nejvýš 15 stupňů. Má být zataženo až oblačno, odpoledne s možností přeháněk, s malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je to také čas, abychom nahlédli, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Pojďme na to.
4: V Korunovační do centra čekejte frontu až k Veletržní. Hustý provoz pokračuje i v Letenském tunelu k nábřeží. Pokud pak pokračujete do centra magistrálou, čekejte zdržení zhruba od Florence. K muzeu pojedete přibližně čtvrt hodiny. Směrem z Pankráce se popojíždí na výjezdu z Nuselského mostu k omezení u Vinohradské. Je to na 10 až 15 minut. Plná je Reslova od Jiráskova mostu, následně i Ječná až k Legerově. V Liberecké směrem do centra se stále sune dlouhá kolona od Stříškova k Blance. Pojedete hodně přes 20 minut. A na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce, nabírají zdržení už jen kamiony. Pravým pruhem popojíždí od sjezdu z D11 tradičně až k Průmyslové. Přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne s ledovým Bonifácem. Máme 14. května s vámi Rádio Praha a s námi také Tom Grennan. Výborná Taylor Swift. A dál i Kamra.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a tuto sobotu 16. května nám můžete blíž být a můžete s námi být i tady v naší rozhlasové budově v Karlíně Hybešova 10, protože pro vás budeme mít den otevřených dveří Českého rozhlasu. No a příští sobotu a neděli také v rámci festivalu Open House. Přijďte se tedy na nás podívat, co všechno vás čeká, najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se i tam. A my se podíváme na aktuální dopravu. Začneme Vilzonovou, tam se jede pomalu od Florence k Václavskému náměstí. Plná je Reslova od Jiráskova mostu, následně i Ječná až k Legerově. V Liberecké do centra se stále sune dlouhá kolona od Střížkova k Blance, tam pojedete přes 20 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce nabírají zdržení kamiony. Pravým pruhem se popojíždí od sjezdu z D11 tradičně až k Průmyslové. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Návrat do 80. s rádiem Praha Living on a Prayer a Bon Jovi. Teď je 13 hodin 31 minut. Máme pro vás aktuální zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Silničáři v Praze dnes v noci krátkodobě uzavřou Bubenečský tunel. Musí totiž provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek mezi Letnou a Trojou nebude průjezdný od dnešní 23. hodiny do zítřejší 5. hodiny ranní. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes ulice Patočkova a Milady Horákové. Právě v těchto chvílích začíná mimořádná schůze sněmovny na téma chystaného sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci, která podle nich budí zbytečné emoce, zrušili. Opoziční poslanci s postojem vládní koalice nesouhlasí a oznámili, že na mimořádnou schůzi nedorazí. Hospodářské výsledky skupiny ČES za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun, meziročně je to o 13% víc. ČES už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Firma proto zlepšila i výhled celoročního hospodaření. V Havaně se konaly protesty kvůli stále delším výpadkům elektřiny. Ministr pro energetiku Vicente Della Olevi řekl, že Kuba už nemá ani kapku nafty nebo topného oleje. Může za to ropné embargo, které na ostrov od ledna uvalil americký prezident Donald Trump. Washington se netají přáním vidět v Havaně změnu režimu. Čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zraněnému lokti nedorazí brankář Daniel Vledař, hrající v NHL za Filadelfii. Češi šampionát ve švýcarském Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem. Odpoledne bude v Praze ve znamení převládající velké oblačnosti. Místy čekejte přeháňky, vyskytnout by se mohla i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, má být zataženo až oblačno. Odpoledne s možností přeháněk, s malou pravděpodobností i bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, podíváme se, jak to kde popojíždí a kde to stojí, a to konkrétně už s Jardou Kolerem. Víte, Jardo.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. V Průmyslové směrem do Hostivaře je také silný provoz mezi Českobrodskou a nájezdem na jižní spojku. V Liberecké se popojíždí za sjezdem na Prosek do Holešoviček, je to na 10 minut, a Vilzonova je plná od Florence k muzeu, a v Bělohorské z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dodávky a osobního auta. Kolonu čekejte až za místem nehody k Vypichu, je to na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 13 hodin 35 minut, s námi Lenny, Miles Smith, Neil Horan, Katy Perry a další hvězdy. A řekneme si také to, že Praha reaguje na nárůst duševních problémů, nechala zřídit psychiatrickou sanitku nebo ambulanci pro děti a dorost, specializovaný web, kde najdete také případně pomoc. Více o tom řekneme už za 10 minut.

0: Ohňostroj jsme si dali s Katy Perry na rádiu Praha ve 13 hodin a 45 minut. Teď se budeme věnovat daleko vážnějšímu tématu. Zlepšit dostupnost péče lidem s psychiatrickými obtížemi, to chce vedení hlavního města. Spustilo proto další část kampaně Pomoc na dosah. Ta se zaměřuje například na šikanu, závislost, duševní zdraví seniorů nebo krizovou pomoc dětem a dospívajícím. Podrobnosti k tomu přinesl do studia Mikuláš Vochoska, který už je připravený tedy u mikrofonu. Mikuláši, vítej.
1: Dobrý den. Kampaň se zaměřuje například na výskyt šikany, se kterou se v posledních letech setkalo zhruba 57% žáků základních a 60 základních škol a 63% studentů středních škol. Nejde jenom o šikanu v tom bezprostředním kontaktu, ale také o kyberšikanu, která v posledních letech roste. Praha se zároveň více soustředí i na seniory, kde přibývá případů demence a Alzheimerovy choroby, nebo třeba na matky po porodu a ženy, které se starají jak o děti, tak o stárnoucí rodiče. Vedle osvětové kampaně město představilo také nové konkrétní služby, například první akutní a psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost, anebo třeba specializovanou sanitku pro lidi s duševními problémy.
0: Můžeš nám říct právě víc k té speciální sanitce?
1: Tak ta by měla poprvé zkušebně vyjet už to v příští pondělí 18. května. Vůz by měl být zvenku k nerozeznání od běžných sanitek, aby se zachovala anonymita pacienta. Uvnitř bude kromě řidiče také psychiatrická sestra a vozidlo bude mít i online napojení na psychiatrická zařízení. Záchranáři tak budou schopni rychle zasahovat přímo v terénu a poskytovat okamžitou pomoc, podobně jako třeba při jiných událostech. Ročně k podobným případům vyjíždí až k 6000 případům. Od covidu se tyto problémy zvýšily zhruba o 30%.
0: Říká kolega Mikuláš Vochoska. Díky a naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.
0: A my se jdeme podívat také na silnice. Okruh a Štěrboholská spojka směrem Lanový most. Tady je silný provoz od D11 k Průmyslové se zdržíte 15 minut. V Průmyslové do Hostivaře je silný provoz mezi Českobrodskou a nájezdem na jižní spojku. V Liberecké se popojíždí za sjezdem na Prosek. K tunelu Blanka pojedete 20 minut. Vilzonova je plná od Florence k muzeu. Z Nuselského mostu čekejte kolonu k muzeu na 20 minut. V Bělohorské z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dodávky a osobního auta. Ona je až za místem nehody. K vypichu je to na 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí. Zrychlí tep. Zvedne ze židle. Strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha.

0: My Job Dead, Olivia Rodrigo s námi na rádiu Praha právě teď, kdy je 14 hodin, a to dokonce přesně. Máme tu pro vás zprávy a ve studiu už je připravená také Denisa Žižková, která tyhle aktuální zprávy přinesla. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: Dělníci začali rekonstruovat Královský letohrádek na Pražském hradě. Češi si znovu můžou koupit dluhopisy republiky. K první emisi je možné se přihlásit do konce června. Slovensko prostřednictvím šéfa diplomacie Blanára odsoudilo včerejší i dnešní ruské útoky na Ukrajinu. Premiér Fico zatím mlčí. Čekáme velkou oblačnost, lokálně přeháňky a teploty maximálně 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Začíná rekonstrukce Královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Dělníci opraví například dřevěný strop v tanečním sále, vnitřní osvětlení, arkádový ochoz, okna, dveře a okenice. Celé rekonstrukce má podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka stát 100 milionů korun.
2: Na letohrádku už se podepsal zub času. Ta opravdu rozsáhlá rekonstrukce je potřeba. Nyní probíhají přípravné práce, už probíhají zábory v okolí letohrádku.
0: Stavba Královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu je italský architekt Paolo della Stella. V běžném provozu je otevřený v letní sezóně na menší komorní akce a výstavy. Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Lidé si budou moci nakoupit 3 různé druhy dluhopisů republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné i od 1 000 000 do 3 000 000 korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Státu mají dluhopisy přinést diverzifikaci rizik a snížení závislosti na investicích velkých institucí. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, včetně včerejšího úderu na Zakarpatskou oblast. Ta sousedí přímo se Slovenskem a žije tam početná slovenská menšina. Rusové na ní podle Kyjeva zaútočili nejsilněji od začátku invaze. Premiér Robert Fico ani další členové slovenské vlády se k událostem zatím nevyjádřili.
3: Pokračující útoky na civilní oblasti a kritickou infrastrukturu na Ukrajině i v Rusku podle Blanára snižují šance na mírové rozhovory. Šéf slovenské diplomacie se k situaci vyjádřil až necelý den poté, co drony mířily také na okolí ukrajinského města Užhorod u slovenských hranic. Ze členů Ficova kabinetu reagoval Blanár jako vůbec první. Před ním jen prezident Peter Pellegrini, který znovu připomněl i to, že Slovensko nemá legislativu umožňující armádě zasahovat proti dronům v době míru. Údery na Zakarpatí podle něj dokazují, jak naléhavě je potřeba to změnit. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů jmenoval předsedu České fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny bezpečí na stadionech. Jejím cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech. Bude oblačno, lokálně přehánky, s malou pravděpodobností se objeví bouřka, teploty 14 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A Jarda Koller pro nás má aktuality z pražské dopravy.
5: Hezké odpoledne. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice popojíždějí kamiony ze 4. kilometru, pokračují do Ucpané Spořilovské. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává kolona od dálnice D11 k Průmyslové, je to na 15 minut. Plná je magistrála v centru, zejména Wilsonova od Florence k muzeu, popojíždí také celá Reslova a následně Ječná a pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Kolona z konce Liberecké je na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne, i když trošku chladné na květen, ale slunečné, nesmíme zapomínat, že ledoví muži převzali vládu. Uvidíme, jak to bude po víkendu. No a kdo u nás vezme hudební vládu? Určitě Zara Larsson s jedinečným hitem Lush Life. Ale
6: Do it
4: Těšit se můžete i na Imagine Dragons Sharks. A do třetice v téhle hodině třeba JC Stewart. Tak ať s námi máte báječné odpoledne.
6: Radio Praha

0: Sharks, Imagine Dragons, s vámi Radio Praha, 14 hodin a 15 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer. Kdo tam je? Všechno se dozvíte na Facebooku. Holly Humberstone a Cruel World, anebo Dermot Kennedy, The Weight of the Votes. No a pokud se podívám na průběžné pořadí, tak zjistím, že Holly Humberstone je na tom o nějaký ten hlas lepší. Hlasujte, uzávěrka je v pondělí ve 12 hodin. Do té doby se může ledaco změnit. Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice se jede krokem ze 4. kilometru, u sjezdu na Opatov na 2. kilometru stojí porouchaná dodávka, blokuje prostřední pruh, zdržení okolo 10 minut. Fronta kamionů se táhne do ucpané Spořilovské. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává kolona na D11, k průmyslové je to na 15 minut. Plná je magistrála v centru, zejména Wilsonova od Florence k muzeu. Popojíždí i celá Reslova, následně Ječná, pokračuje regulace provozu na vjezd do Blanky, z Nové Povltavské kolona z konce Liberecké je na 15 až 20 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: tak všechno mám.
1: S poetikou blízko jsme byli na rádiu Praha. Teď, kdy tu máme zprávy s Denisou Žižkovou ve 14.30.
2: Dobré odpoledne. Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlase. Odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil také pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu ke stažení zákona odhlasovala před 2 týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíře za motoristy mimo jiné přivádí financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborů a pracovníků obou médií by schválení vedlo k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Návrh je v připomínkovém řízení, které skončí zítra. Začíná rekonstrukce královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Dělníci opraví například dřevěný strop v tanečním sále, vnitřní osvětlení, arkádový ochoz, okna, dveře a okenice. Celá rekonstrukce má podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka stát 100 milionů korun. Maximální cena paliv zítra opět vzroste. Litr benzínu zdraží o 21 haléřů a bude stát 44 korun a 22 haléřů. Řidiči si připlatí i za naftu, a to o 17 haléřů. Litr bude stát 42 korun a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí. To vypočítává cenové stropy z 3denního průměru velkoobchodních cen. České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Tomajko. Na lavice reprezentačního výběru do 18 let ho vystřídá Jaroslav Nedvěd, který naposledy vedl pražskou Spartu. Podle původních plánů svazu měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámení odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k Ačku. Počasí čekejte dnes oblačné, lokální přeháňky a teploty 14 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Jdeme na dopravu, podíváme se na silnice, na Brněnskou, také na magistrálu a nebo do Resmovy. Tam všude nás zavede Jarda Koller.
4: Hezké odpoledne v Brněnské na příjezdu do Prahy po D1. Za sjezdem na Průhonice čekejte kolonu z 5. kilometru. Provoz brzdí stojící dodávka na 2. kilometru. U sjezdu na Opatov blokuje prostřední pruh. Zdržíte se přes 10 minut. Pokračuje obousměrná regulace provozu na

0: Hvozdech do Blanky ostojíte v Patočkově, z Kajetánky nebo v Holešovičkách do centra. Plane magistrála v centru zejména Wilsonova od Florence k muzeu, popojíždí také celá Reslova, následně Ječná. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most pojedete pomalu od sjezdu na Běchovice. U nájezdu z Průmyslové se srazil kamion a osobní auto. Teď už jsou v připojovacím pruhu, zdržíte se zhruba 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Příjemné odpoledne a dobrý den po půl třetí. Za chviličku Pink, Ale Farben nebo Colum Scott a také Petr Jungmann, který přinese přehled dneška v historii. Už tedy za 10 minut.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, z latiny jméno znamená muž dobrého původu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. A když ČT před lety vyhlásila anketu Největší Čech, suverénně v ní Karel IV. Vyhrál. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. Lékař Edward Jenner prý ke svému objevu prohlásil: nevím, zda jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného. Před 105 lety v roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa. Dnes nemá strana ani jedno křeslo ve sněmovně a ani v senátu. Má zhruba 15 000 členů. Jejich průměrný věk je vyšší než 75.
3: Já bych vám chtěla pfa.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. To už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. To pobíhali fešáci a fešandy v záchranářském stejnokroji po plážích havajského Honolulu. Nejvyšší dřevěná rozhledna v Česku byla slavnostně otevřena před 15 lety. Najdete ji u Bohdanče na Kutnohorsku, jmenuje se Bohdanka a vysoká je 42 metrů. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. Záporáka si zahrál naposledy i v letošním filmu Gengi z Birminghamu, Nesmrtelný muž. A já přeju pěkný den.
4: Pojďme se podívat také, kde to vázne na pražských silnicích. Takže zdržíte se na příjezdu do Prahy po Brněnské za sjezdem na Průbhonice. Tady je kolona z 5.

0: o kilometru. Provostu brzdí stojící dodávka na druhém kilometru. U sjezdu na Opatov blokuje prostřední pruh, zdržíte se 10 minut. Pokračuje obousměrná regulace provozu na vjezdech do Blanky, postojíte v Patočkově z Kajetánky nebo v Holešovičkách do centra. Plná je magistrála v centru, zejména Wilsonova od Florence k muzeu. Popojíždí také celá Reslova a následně Ječná. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most pojedete pomalu od sjezdu na Běchovice. U nájezdu z Průmyslové se srazil kamion a osobní auto. Blokují už jen připojovací pruh. Zpoždění je 10 minut. Radlická směrem na Smíchov je ucpaná z Valtrovky. K Dobřížské pojedete půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Po Praze bude jezdit speciální sanitka pro lidi s akutními psychickými potížemi. Sněmovna přijala usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Ke zrušení akce vyzvali organizátory koaliční poslanci. Krnap rozšiřuje svůj kamerový systém. Do roku 2028 by v Národním parku mohlo být 30 kamer. Čekáme velkou oblačnost, lokálně přehánky a teploty maximálně 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost a speciální sanitku terénní psychiatrické pomoci nově zřizuje vedení Prahy. Reaguje tak na rostoucí počet případů duševních obtíží pacientů. Záchranáři v metropoli každoročně registrují až 6 tisíc takových výjezdů. Pro potřebné město otevírá také specializovaný web. Sanitka by poprvé měla vyjet v pondělí 18. května, říká ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch.
2: Přidáváme specializované vozidlo s přítomností minimálně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby proškoleného a psychiatrickou sestru zdravotní a ti budou vysláni na události, kde je iniciována psychická porucha.
0: Sněmovna vyzvala organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Usnesení přijala hlasy koaličních poslanců. Opozice se schůze neúčastnila. Téma sudetoněmeckého sjezdu podle ní totiž do parlamentu nepatří. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata nacistické okupace a narušit by mohl česko-německé vztahy. Pokračuje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
3: Nechceme, aby se o tom nějak vážně mluvilo nebo psalo, ale je to jasný vzkaz sudetoněmeckému landsmanšaftu, aby svoje sjezdy, jsou to Němci, aby svoje sjezdy konali v Německu.
0: Sudetoněmecký sjezd má být od 22. do 25. května na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Podle organizátorů akce bude nezávisle na rozhodnutí sněmovny. V Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Dnes přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí správy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku teď funguje 10 kamer, nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo Národní park strážit 30 kamer. Podle Drahného za porušení vjezdu do zakázaných oblastí hrozí řidičům pokuty v hodnotě až desítek tisíc korun. České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Tomajko. Na lavičce reprezentačního výběru do 18 let ho vystřídá Jaroslav Nedvěd, který naposledy vedl pražskou Spartu. Podle původních plánů svazu měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámení odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k Ačku. Bude oblačno, lokální přehánky a teploty 14 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Příjemné odpoledne i všem řidičům, kteří nás teď sledují na silnicích. Jaké to tam je, Jarda Koller a také nám to řekne.
5: Hezké odpoledne v Brněnské na příjezdu do Prahy pod E1 za sjezdem na průhonice přibrzdíte na 5. kilometru. Na 2. kilometru překážela stojící dodávka, už je mimo pruhy, osobními auty se zdržíte teď už jen krátce. Na východním okruhu a Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most je fronta téměř od dálnice D11, k Průmyslové je to na 20 minut, a Průmyslová ulice směrem do Hostivaře je od sjezdu do Českobrodské ucpaná. V nájezdu na jižní spojku řeší nehodu, blokovaný je připojovací pruh, zpoždění téměř 20 minut. Plná je magistrála v centru, zejména Vilzonova od Florence k muzeu, popojíždí také Reslova a následně celá Ječná. A v Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera, je na více než 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Vítejte u nás na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Každý den je nádherný a pokud dnešek ještě ne, tak jistě bude, protože je 14. května. Mimochodem den, kdy se narodil Karel IV. No a kdo bude s námi hudebně? Daniel Pouter. Taky Linkin Park. Nebo Shakira. Tak ať se vám daří.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
6: A Olda Burda.

0: Bad Day a Daniel Poutr na rádiu Praha v 15 hodin a 15 minut. Tak to je asi jediný špatný den, který mají všichni rádi. Jinou patří Danielu Poutrovi, ale co se téhle písně týče z roku 2005, tak je to také píseň, které určitě pomohla na výsluní reklama, kterou doprovázela. Ale nejen to, stala se velmi hranou a velmi oblíbenou prakticky po celém světě, i když to nejprve začalo v Evropě, ač je Daniel Poutr kanadským zpěvákem. No a pak přišel boom, kdy to vydali Spojené státy, stalo se to jedničkou Billboardu a dokonce se posté stala i nejhranější písní v evropských rádích v roce 2005. No a v roce 2006 pak to byla první píseň, které se ve Spojených státech prodalo 2 miliony digitálních kopií. Časopis Billboard ji následně označil za nejoblíbenější píseň roku ve Spojených státech. Tak, takhle to může být také se špatným dnem. A jak je to s pražskou dopravou, to už nám v téhleté chvíli řekne Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta téměř od dálnice D11, k Průmyslové je to na více než 20 minut. Průmyslová směrem do Hostivaře od sjezdu do Českobrodské Ucpaná v nájezdu na jižní spojku řeší nehodu. Blokovaný je připojovací pruh, zpoždění téměř 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od magistrály za Lanový most, plná je magistrála v centru, zejména Wilsonova od Florence k muzeu, popoždí také celá Reslova a následně Ječná. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera, která je na více než 10 minut. A pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra, v Patočkově postojíte z Kajetánky k tunelům. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dejte si viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
3: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 15.30. Jsou tu zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Téměř milion korun získal v uplynulých dvou měsících podle pražské policie 42-letý muž, který zneužíval služeb vkladových bankomatů. Nyní je ve vazbě a za padělání a pozměňování peněz a podvod mu hrozí v případě odsouzení až 8 let vězení. Podobný trest hrozí i lidem, kteří podle kriminalistů muži s jeho podvodným jednáním pomáhali. Středočeský kraj vybuduje společně s Říčany u Prahy a Kralupy nad Vltavou na Mělnicku dva domovy pro seniory. Celková kapacita bude přes 200 lůžek, náklady převýší 1 miliardu korun. S výstavbou se počítá po roce 2030. Zájem o prevenci rakoviny kůže roste, přesto ji většina Čechů stále má tendenci podceňovat. Ukazuje to aktuální statistika z dotazníkového šetření v rámci konzultací s posouzením znamének, které byly poskytovány během dubna ve vybraných centrech prevence v lékárnách Benu. Ty probíhaly v oddělených konzultačních místnostech, zajišťujících pacientům dostatek soukromí a komfortu. Dermatologové je poskytli celkem 1127 pacientům, přičemž u 28% z nich odhalili potenciálně problematický nález a doporučili další vyšetření. Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová postoupili na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Perezová, Šursová 7-5, 6-0 a vyhráli 17. zápas v řadě. Počasí by mělo být dnes oblačné, lokální přehánky, teploty 14 až 16 stupňů. Více zpráv najdete na

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: A pojďme na dopravu, pojďme se na ní podívat s Jardou Kollerem.
2: Hezké odpoledne. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta téměř od dálnice D11 k Průmyslové, je to na více než 20 minut, neobjíždějte to Průmyslovou, ta je ucpaná směrem do Hostivaře od sjezdu do Českobrodské. V nájezdu na jižní spojku stále řeší nehodu, blokovaný je připojovací pruh, zpoždění 25 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od magistrály za Lanový most, je to na 20 minut. Vilzonova do centra stojí téměř v celé délce, popojíždí také celá Reslova, následně Ječná, v Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera, je na více než 10 minut a pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra, v Patočkově postujte z Kajetánky k tunelům, rušno je také kolem Prašného mostu nebo Letné. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Pod poste českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Vítejte u nás na Rádiu Praha v 15 hodin a 34 minuty. My se za chviličku vydáme na Karlínské náměstí, protože vedení Prahy 8 tam zjišťuje, jak by se mohlo proměnit místní parkoviště, a my vám to řekneme za 10 minut. Teď je tu Calvin Harris. Huawei.

0: Osmdesátky Hot Boys Duran Duran, mimochodem už brzy tady u nás s koncertem, je 15 hodin 44 minut. Karlínské náměstí v Praze 8 bude nejspíš vypadat jinak. Předělat chce vedení radnice hlavně západní část s bezplatným parkovištěm. Přímo na náměstí dnes městská část sbírá podněty od lidí. Je u toho i náš kolega Josef Beneda, který je s námi právě teď ve spojení. Takže Pepo, vítej ve vysílání.
1: Hezký den. Parkoviště na Karlínském náměstí zabírá v podstatě celou jeho západní část. V tuhle chvíli je téměř plné aut a některé z nich vypadají, že tu stojí už poměrně dlouho. Já jsem tady třeba viděl jedno černé auto, které už na sobě dokonce mělo výstrahu k jeho odstranění. Stání je v tomto místě zcela zdarma, takže ho využívají třeba i lidé ze středních Čech. Parkoviště už je také v trochu v horším stavu. Je tady popraskaná vozovka a některé čáry, které označují stání, už jsou trošku vybledlé. A proto teď chce radnice od lidí zjistit, jak by mohla toto místo vylepšit a udělat přehlednější.
0: Tak jedna věc je, jak by chtěli lidi, aby to parkoviště bylo předěláno, a jak si tu proměnu představuje vedení radnice, to víš?
1: Tak já jsem tady třeba mluvil s některými lidmi, třeba jsem potkal paní Zdeňku, která dnes žije v Čimicích, ale na Karlínském náměstí bydlela v 80. letech. Ta popisovala, že se náměstí od té doby hodně proměnilo a oceňovala, že je tady spousta zeleně a místa k sezení. Zároveň ho prý tady musel několikrát objet, než si ji konečně podařilo zaparkovat, aby se mohla dojít k doktorce. To tady potvrdili i další lidé, kterým vadí, že stání na Karlínském náměstí nemůžou využívat místní obyvatele, protože je zaberou řidiči ze vzdálenějších míst. Místostarosta Prahy 8 Tomáš Hřebík z hnutí STAN řekl, že radnice chce nyní zpracovat a posoudit různé návrhy lidí, jak situaci řešit. Od těch nejjednodušších, jako zavedení modrých zón nebo instalace platební brány se závorou, až po možnost vybudování podzemního parkoviště. Jakou konkrétní variantu ale vedení městské části zvolí a jestli vůbec bude potřeba něco měnit, o tom budou zastupitelé teprve rozhodovat.
0: A vadí na Karlínském náměstí lidem i něco jiného?
1: Ano, poměrně často tady mluvili o tom, že se na Karlínském náměstí zdržuje spousta lidí bez domova nebo lidé přes den popíjí třeba alkohol. Třeba pan Petr, který bydlí hned u náměstí, mi říkal, že mnohdy takto pijí alkohol hned vedle dětského hřiště. Těmto lidem je ale podle místostarosty Hřebíka těžké zabránit, aby se setkávali tady i na podobných veřejných místech, pokud nějak nenaruší pořádek. Místo ale pravidelně kontrolují policisté. Hřebík na závěr doplnil, že radnice by ráda upravila také místní dětské hřiště, třeba to basketové, na kterém už je nevhodný povrch.
0: Říká kolega Josef Beneda. Pepo, díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A my jdeme i na silnice zjistit, jak se zahušťuje doprava s Jardou Kolarem.
2: Hezké odpoledne. Na východním okruhu a Štěrbolské spojce směrem na Lanový most je fronta téměř od dálnice D11 k Průmyslové, je to na více než 20 minut. Neobjíždějte to přes Hloubětín a po Průmyslové, tam stojí kolona od přemostění Rokytky až k nájezdu na jižní spojku. Tam se zrazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh na spojku a zpoždění téměř půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od magistrály za Lanový most, je to na 20 minut. Velzonova do centra stojí téměř v celé délce, popojíždí také Reslova, následně Ječná. Horské z centra stojí kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera, je na více než 10 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky do centra, kvůli tomu se popojíždí už v Liberecké od sjezdu na Prosek. V Patočkově postojíte z Kajetánky k tunelům, rušno je také kolem Prašného mostu nebo Letné a plné jsou příjezdy na Smíchov Radlickou nebo Plzeňskou ulicí, postojíte také na Jiráskově mostě směrem z centra. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
5: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám. Přidejte

0: Na pražském výstavišti za velkého zájmu návštěvníků začal festival Svět knihy. V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště, hasiči lidem doporučují nevětrat. Čeští hokejisté poprvé v dějišti mistrovství světa trénovali v zápasové hale. Zítra má být zataženo, oblačno, místy přehánky a teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na pražském výstavišti dnes za velkého zájmu návštěvníků začal 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Od dopoledního otevření mezi pavilony a stánky proudí stovky lidí. Svět knihy potrvá do 17. května. Akci, na které se zájemci mohou seznámit s knižní produkcí především beletrie, ale i publikačních činností řady univerzitních nakladatelství, loni navštívilo víc než 60 tisíc lidí. Praha 1 bude mít první takzvanou školní ulici. Roční zkušební provoz začne od září v Klimenské ulici u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Zákaz vjezdu pro auta bude platit v úseku od ulice u Nemocenské pojišťovny ke křižovatce s ulicí Barvířskou. A to v pracovních dnech vždy od 7 do 8 hodin ráno, říká radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Rivola ze strany GEN.
2: V případě dobré zkušenosti by následovaly také Dušní ulice a Vojtěžská. První pilotní zkoušku připravujeme symbolicky na Den dětí, kdy bude Klimenská ulice od 7 do 8 hodin úplně uzavřena pro běžnou dopravu a prostor bude patřit pouze dětem, rodičům a bezpečné cestě do školy.
0: Hasiči zasahují u požáru bateriového úložiště v Nové Pace u Jičína. Kvůli šíření toxických splodin doporučují lidem nevětrat a nevycházet. Hořící kontejner s bateriemi je velký zhruba 4x10 metrů. K hašení jednotky využívají systém Kobra, kterým skrz plášť kontejneru ochlazují bateriové články. Okolí úložiště v Komenského ulici je uzavřené. Nákaza hantavirem se neprokázala u všech 26 lidí, kteří jsou na pozorování v pařížské nemocnici. O negativních testech informovalo francouzské ministerstvo zdravotnictví. Podle úřadů budou pravidelné kontroly pokračovat i v následujících dnech. Výsledky budou ale zveřejněné už jen v případě pozitivního testu. Hantavirus se mezi lidmi rozšířil v dubnu na palubě výletní lodi MV Hondius. Na následky nákazy zemřeli 3 lidé. Virus ve většině případů šíří hlodavci. Z člověka na člověka se přenáší vzácně. Čeští hokejisté mají za sebou poslední plnohodnotný trénink před pátečním startem mistrovství světa. Poprvé se také dostali na led hlavní haly pro zápasy světového šampionátu ve Švýcarsku, kde v uplynulé sezóně působil na klubové úrovni Daniel Voženílek. Útočník národního týmu tak zná halu ve Friburgu velmi dobře a teď už dlouho také své spoluhráče z útoku Davida Tomáška a Jakuba Fleka. Pokračuje Voženílek.
3: To je dlouhodobá jako spolupráce, že vlastně jsme byli nějakých 5 týdnů pospolu, takže vlastně to je 5 týdnů tréninku každý den a do toho zápasy, takže je to jenom dobře. Já to tady znám docela tu halu, je to hezká hala a je tady dobrá atmosféra vždycky, takže věřím, že přijdou nějaký fanoušci a zase to vypukne.
0: První zápas mistrovství světa rozehrají Češi v pátek večer proti Dánsku. Počasí čekejte zítra zatažené, oblačné odpoledne a zpočátku večera možné přehánky s malou pravděpodobností i bouřky a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pojďme na aktuální dopravu právě teď, kdy je po 16. hodině a to 5 minut po 16. hodině nám to řekne Jarda Koller.
5: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu z Průmyslové stále řeší nehodu. Blokovaný je připojovací pruh, ucpává se kvůli tomu Průmyslová směrem do Hostivaře. Půlhodinová kolona stojí od přemostění Rokitky. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta od IKEA k Průmyslové na půl hodiny. Zaplnila se i Českobrodská do centra před Dolními Počernicemi. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od magistrály za Lanový most je to na 20 minut. Vilzunova do centra stojí od hotelu Hilton, popojíždí také Reslova následně Ječná. Pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plné jsou Holešovičky směrem do centra. Kvůli tomu se popojíždí už na konci Liberecké. V Patočkově postojíte z Kajetánky k tunelům 35 minut. Rušno je také kolem Prašného mostu nebo Letné. A plné jsou příjezdy na Smíchov, Radlickou nebo Plzeňskou ulicí. Postojíte také na Jiráskově mostě směrem z centra. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne po 16. hodině. S vámi je Rádio Praha a s námi budou také Eva Farná. Taky Likido. Nebo Klok-Klok. Tak ať je dnešní odpoledne skutečně báječné.
1: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Líkido, narkotik s námi na rádiu práv 16 hodin 17 minut je 14. května. No a pokud se podíváme do lehké budoucnosti, máme pro vás pozvánku, protože už tuto sobotu 16. května nás můžete navštívit v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Tady v naší karlínské budově na adrese Hybešova 10 můžete se podívat do slavného studia A, také do našich vysílacích studií a do dalších míst. Odpočinek na zahradě, pokud bude hezké počasí, je také samozřejmě možný. No a pokud to nestihnete 16. května, máte ještě další šanci o týden později, dokonce v sobotu 23. a v neděli 24. května, protože to se připojujeme také k festivalu Open House. Další podrobnosti o těchto dnech najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz.
1: Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je totiž zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A pojďme se podívat na aktuální dopravu. Jarda Koller, s ním půjdeme na jižní spojku, východní okruh a třeba i Českobrodskou.
2: Hezké odpoledne na jižní spojce směrem na Barrandovský most. U nájezdu z Průmyslové po nehodě už nic nepřekáží, ovšem kolony se v odpolední špičce příliš nerozjíždějí. Průmyslová je stále plná mezi Českobrodskou a nájezdem na spojku. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta od IKEA Průmyslové na půl hodiny. Zaplnila se i Českobrodská do centra před Dolními Počernicemi. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od magistrály, za Lanový most je to na 20 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Z konce Liberecké je to k Blance na 20 minut. Plno je také kolem Prašného mostu, Malovanky nebo Letné. Fronty jsou na příjezdu na Smíchov, Radlickou nebo Plzeňskou. Postojíte také na Jiráskově mostě směrem z centra. Velzorova do centra stojí od hotelu Hilton a od Tančícího domu se jede krokem Reslovo a Ječnou až k magistrále. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topí

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 16.30. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Kulturní centrum Stalin na Pražské Letné bude ve stálem provozu fungovat do poloviny června. Budou se tam konat veřejné debaty nebo koncerty. Akce budou zdarma. Pražská rada nedávno schválila vyškrtnutí centra z takzvaného tržního řádu, který stanovuje místa, kde je v metropoli možné provozovat obchodní činnost. To kritizují Piráti nebo opoziční Praha Sobě. Měsíční akce s názvem Kulturní léto na Stalinu začne tento pátek. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy tvoří dnes téměř celý den kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Uvedlo to na sociální síti X ředitelství silnic a dálnic. Provoz podle ŘSD zkomplikovala teď i nehoda. Mezzosopranistka Magdalena Kožená se z důvodu nemoci omluvila z dnešního večerního koncertu Pražského jara, kde měla vystoupit se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Vstupenky zůstávají v platnosti. Místo skladby We Are You zazní předehra a Izoldina smrt z lásky z opery Tristan a Izolda Richarda Wagnera. Česká fotbalová reprezentace plánuje za týden zveřejnit zhruba 30členou nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které odehraje 31. května v Praze na Letné. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek finální kádr.

0: kilometr pro šampionát. Zítra bude v Praze zataženo, oblačno, večer se mohou objevit přehánky a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme se podívat na dopravu, zjistit, kde je to v Praze nejhorší a kdo to zjistil a ví to a řekne nám to je Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou. Čekejte kolonu z 5. kilometru na Pražský okruh za Ořech. Osobními auty je to na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most nová komplikace. Za nájezdem z Dolních Počernic stojí porouchaný kamion. Blokuje pravý pruh kolona od dálnice D11 je na více než 20 minut. V Českobrodské do centra se popojíždí před Dolními Počernicemi více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je nadále silný provoz kolonu. Čekejte od sjezdu na Krč za Lanový most na více než 20 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Z konce Liberecké je to k Blance na 20 minut. Plno je také kolem Prašného mostu, Malovanky nebo Letné. Fronty jsou na příjezdech na Smíchov, Radlickou nebo Plzeňskou ulicí. Jsou na desítky minut. Postojíte také na Jiráskově mostě směrem z centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Hostem pořadu K věci bude ekonomka Tereza Nislerová z Pirátské strany. Štěpánka Duchková se jí zeptá na plány pro sklidnění dopravy v hlavním městě, na poplatky za vjezd do centra i na projekty pro zlepšení životního prostředí.
5: K věci Štěpánky Duchové v pátek 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Pěkné odpoledne a dobrý den, 16.35. Co se děje v Praze? No tak, co se kultury týče, zjišťoval to Jirka Štefl a řekne nám to v pražských typech už za 10 minut. Do té doby třeba Ray Dalton anebo Texas.

0: Nejvíc hitů v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha. Je 16 hodin a 44 minut a my otevřeme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V pátek startuje mistrovství světa v ledním hokeji a vy můžete českému národnímu týmu fandit společně s dalšími fanoušky, a to třeba na Rohanském ostrově. U Libeňského mostu můžete hokej sledovat na 4 velkoplošných obrazovkách pod širým nebem. Před prvním českým zápasem se můžete těšit i na DJe. Na místě se budou promítat nejen zápasy českých hokejistů, ale i těch slovenských. A mezi Píseckou bránou a metrem Hradčanská bude od pátku do neděle Spring Festival vína. Proudem potečou vína moravských, rakouských, německých, maďarských, španělských a taky francouzských vinařů. Nebude chybět ani skvělé jídlo z celého světa, tedy čerstvé mořské plody, ryby, burgery, středomořské speciality nebo třeba palačinky, tacos, grilovaná masa a klobásky. Těšit se můžete i na hudební program a na své si tam přijdou i děti. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Je to také Jarda Kolerato s aktuální dopravou. Jardo?
2: Hezké odpoledne. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stojí porouchaný kamion, blokuje pravý pruh kolona od D11 na více než 20 minut, teď už skoro půl hodiny. V Českobrodské do centra se popojíždí před Dolními Počernicemi více než 10 minut, na jižní spojce směrem na Černý most je nadále silný provoz. Kolonu čekejte od sjezdu na Krč za Lanový most na více než 20 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech, z konce Liberecké do Blance na 30 minut, plnuje také kolem Prašného mostu, Malovanky nebo Letné. Jen v Patočkově je to od Břevnovského kláštera ke vjezdu do tunelu na 40 minut. Fronty jsou na příjezdech na Smíchov, Radlickou nebo Plzeňskou ulicí. Vilzonova je ucpaná v obou směrech a pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou. Plní se kvůli tomu i ulice pod Plynojemem. Je to na více než půl hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Máme 17 hodin, jsou tady další dnešní zprávy, které do vysílání Rádia Praha připravila kolegyně Denisa Žižková. Deny, hezké odpoledne.
1: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Dělníci začali rekonstruovat Královský letohrádek na Pražském hradě. Soud potvrdil zákaz demolice Libeňského mostu v Praze. Plán rekonstrukce se podle něj příliš odchýlil od původního návrhu. O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Cermat chystá druhé kolo. Zítra bude zataženo oblačno, večer možné přeháňky, teploty 13 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Začíná rekonstrukce Královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Dělnici opraví například dřevěný strop v tanečním sále, vnitřní osvětlení, arkádový ochoz okna, dveře a okenice. Celá rekonstrukce má podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka stát 100 milionů korun.
3: Na letohrádku už se podepsal zub času. Ta opravdu rozsáhlá rekonstrukce je potřeba. Nyní probíhají přípravné práce, už probíhají zábory v okolí letohrádku.
1: Stavba Královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu je italský architekt Paolo della Stella. V běžném provozu je otevřený v letní sezóně na menší komorní akce a výstavy. Libeňský most v Praze se bourat nebude. Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zakázal jeho demolici. Informovala o tom mluvčí soudu Tereza Janešíková. Technická správa komunikací původně plánovala most nahradit novou stavbou a v roce 2022 už vybrala stavební firmu. Později ale projekt zásadně upravila. Podle antimonopolního úřadu tím změnila původní návrh natolik, že měla vypsat nové výběrové řízení. Proti rozsudku se ještě technická správa komunikací může bránit u Nejvyššího správního soudu. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
4: Samozřejmě máme strach, to čekání je nepříjemné, učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
5: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
6: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
5: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Fotbalový záložník Slavie David Moses si nezahraje 8 zápasů nejvyšší domácí soutěže, a to za zákrok na libereckého Petra Hodouše, kterému nechtěně zlomil čelist. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta zároveň potrestala i další 2 hráče Slavie, které vedení klubu vyřadilo z kádru. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz činnosti na 6 soutěžních utkání za faul loktem na Spartana Asgera Serencesena. Obránce David Douděra, který také viděl červenou kartu v sobotním derby, bude mimo hru 3 duely. Zítra má být v Praze zataženo, oblačno, večer možné přehánky a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Jarda Koller.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede v koloně od dálnice D5 za Ořech 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stojí kamion po nehodě. Blokuje pravý pruh, kolona od D11 je na 30 minut. V Českobrodské do centra se popojíždí před Dolními Počernicemi více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je nadále silný provoz. Kolonu čekejte od sjezdu na Krče za Lanový most, je to na 20 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech na Městském okruhu v obou směrech. Plno je kolem Prašného mostu, Malovanky nebo Letné. Jen v Patočkově je to od Břevnovského kláštera ke vjezdu do tunelů na 40 minut. Fronty jsou na příjezdech na Smíchov Radlickou od Obratiště nebo Plzeňskou ulicí z Kavalírky. Vilzonova je ucpaná v obou směrech a pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou, plní se kvůli tomu také ulice pod Plynojemem. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je nabídka muziky po 17. hodině. Taylor Swift. U2. A bude tady Cyril. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký den.

0: Beautiful Day, tak to byli YouTube. Za chvilku už pražská doprava, ještě předtím připomínám, co dnes uslyšíte v našem pravidelném hudebním speciálu Praha žije. Každý čtvrtek po 21. hodině nabízíme nějaký ten zajímavý zahraniční nebo domácí živák, tak dneska to bude z domácích prken, která znamenají svět. 15 let zpátky se vrátíme, když hrála Tichá dohoda, skvělá formace kolem zpěvačky Blanky Šrumové na Kulturním domě Vltavská a myslím, že tam slavila tenkrát 25 let. No každopádně skvělá Tichá dohoda, jestli si pamatujete tu formaci, tak si ji dáme dneska naživo po 21. hodině po zprávách v našem vysílání. A teď už Jarda Kolera, pražská doprava.
1: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem na D1 se jede v koloně od D5 za Ořech 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stojí kamion, po nehodě blokuje pravý pruh, kolona od dálnice D11 je na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most je nadále silný provoz, kolonu čekejte od Spořilova za Lanový most, zpoždění 15 minut. Pokračuje regulace provozu na městském okruhu v obou směrech, plno je kolem Prašného mostu, Malovanky nebo Letné, jen v Patočkově je to od Břevnovského kláštera k Vězdům do tunelu na téměř 40 minut. Radlické se jede krokem z Valtrovky k Dobřížské, Vilzonova je ucpaná v obou směrech a v ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou kvůli dopravnímu omezení. Plní se kvůli tomu ulice pod Plynojemem, zdržíte se přes 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: In the Stars, absolutní novinka od legendárních Rolling Stones, která, dá se říci, po několika letech opět přivolává z Brusu nové písničky, nové album Stonů, tady bude v létě. Máme 17:30, jsou tady krátké zprávy a Denisa.
1: Přeji dobré odpoledne. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudeckých Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovaného na konec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 se dnešního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V opozičních lavicích na místech lidovců byl transport se vzkazem vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte. Všeobecná zdravotní pojišťovna prověřuje ve fakultní nemocnici Olomouc stovky implantací defibrilátorů, o které se kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví zajímá i policie. Kontrola VZP je zaměřena na to, zda přístroje pro kontrolu srdečního rytmu byly vooperovány pouze pacientům, jejichž zdravotní stav to vyžadoval. Předběžné výsledky revize by pojišťovna měla mít k dispozici na podzim. Nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek vzrostou. Litr benzinu oproti dnešku zdraží o 21 haléřů na 44 korun 22 haléřů. Naftu bude možné prodávat maximálně za 42 korun 3 haléře za litr, tedy o 17 haléřů dráž než dnes. U nafty se tak zastavil cenový pokles z posledních dnů. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru, protože se nestotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slávie. Pražský klub oba reprezentanty potrestal za vyloučením nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek má s Chorým dobré zkušenosti z Viktorie Plzeň a věří, že se s Douděrou v národním mužstvu pro hřešku vyvarují. Novinářům dnes zároveň řekl, že se za ně postavili také spoluhráči. Zítra bude v Praze zataženo, oblačno, večer možné přehánky a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A informace z dopravy má Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 se stále jede v koloně od dálnice D5 za Ořech 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stojí kamion po nehodě a blokuje pravý pruh kolona od D11 na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je nadále silný provoz, kolonu čekejte od Spořilova za Lanový most, zpoždění 15 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech. V tunelu Blanka směrem na Troju se za výjezdem na Letnou srazila dvě auta, teď už neblokují provoz, výjíždějí teď z tunelu, ale v tunelu se teď jede pomalu. Plno je kolem Prašného mostu, Malovanky nebo Letné, v Patočkově je to od Břevnovského kláštera ke vjezdu do tunelu na 15 minut, v Radlické se jede krokem z Valtrovky k Dobříšské a Vilzonova je ucpaná zejména směrem do centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava

0: každých 15 minut.
1: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
3: Silné a zajímavé hlasy, písně z 35 zemí, ale také přehlídka extravagantních kostýmů. Ve Vídni pokračuje soutěž Eurovize. Přímo na místě máme našeho reportéra a spojíme se s ním už za pár minut.

0: To byla vzpomínka na 90. Savage Garden, Truly, Medley, Deeply. Pro někoho hudební soutěž, no a pro jiného přehlídka extravagantních kostýmů a vystoupení. A asi každý má tak trochu pravdu. Ve Vídni dnes druhým semifinálovým kolem pokračuje Eurovize. Jubilejní 70. ročník přímo na místě sleduje i náš reportér Jirka Štefl. Jirko, zdravím do Vídně.
1: Krásné odpoledne tobě, Petře, do Česka.
0: Tak jak se fanoušci připravují na druhé semifinálové kolo, ve kterém dnes večer vystoupí i český reprezentant Daniel Žižka?
1: Ano, tak já jsem před chvílí byl na generální zkoušce dnešního druhého semifinále a vypadá to, že fanoušci jsou připraveni a ti čeští tady jsou jako jedna z nejpočetnějších skupin letošního ročníku. Všude, kde se podívám, tak narazíte na českou vlajku. Určitě je to i tím, že do Vídně je to opravdu od nás blízko, jak autem, tak třeba i vlakem. A tak fanoušci téhle příležitosti využili. Český zpěvák Daniel Žižka má na dnešní večer velmi dobře natrénováno, zpívat bude jako pátý v pořadí a to jeho autorskou skladbu Crossroads, kterou skládal asi 3 roky. Na pódiu se objeví obklopen několika zrcadly a to jsou vlastně jediné efekty, které během toho vystoupení bude používat. V té aréně je to takový efekt, který moc ten divák jako nevidí, ale pro televizního diváka musím říct, že to vypadá opravdu jako na zajímavý zážitek. Jestli se chcete tedy na jeho vystoupení podívat, tak to vychází zhruba, že by měl zpívat ve 21 hodin a 24 minut. Ta Eurovize je natrénovaná opravdu do poslední sekundy.
0: Už jsme to nastínili, ty jsi to vlastně teďka potvrdil svými slovy. Eurovize není jenom o hudbě.
1: Ano, máš pravdu. A je to poznat opravdu i každý rok. Když vynecháme ta samotná vystoupení, tak středem pozornosti je letos opět Izrael. Mnohé země volají po vyloučení země, a to kvůli konfliktu v Gaze. No a 5 zemí, včetně třeba Slovinska nebo Španělska, letošní Eurovizi bojkotují. Izraelský zpěvák ale do finále v úterý v prvním semifinále prošel. Během jeho úterního vystoupení ale v hale bylo několik protestujících, kteří skandovali během jeho vystoupení hesla jako zastavte genocid. Co je zvláštní, tak tato hesla byla slyšet pouze v přímém přenosu. Vysílací společnost EBU ale pak na YouTube nahrála záznam vystoupení bez těchto skandujících diváků. No a když se podíváme ještě kolem sebe, tak už jsem mluvil o českých vlajkách, tak z domu tady kolem té haly ve Vídni, kde se Eurovize odehrává, tak visí často taky palestinské vlajky.
0: A ještě nám prosím připomeň, kdy budeme znát vítěze letošního ročníku?
1: Tak bude to v sobotu, kdo si počká, ten se dočká, opět to bude někdy kolem půlnoci a budeme držet palce, aby do toho z finálového kola dnes hlavně postoupil Daniel Žižka.
0: Tolik z Vídně náš reportér Jirka Štefl, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.
2: Praha žije muzikou. Praha žije muzikou.
0: A také dopravou pojďme se opět podívat na pražské komunikace, jak to vypadá, řekne nám to Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stále stojí kamion v pravém pruhu, kolona od D11 je na 25 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede pomalu od sjezdu na Pankrác, zdržíte se přes 10 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech. V tunelu Blanka směrem na Troju se za výjezdem na Letnou srazila 2 auta, ta už tam nejsou, ale stále se v tunelu jede pomalu. Plno je kolem Prašného mostu, Malovanky nebo Letné, jen v Patočkově je to od Břevnovského kláštera ke vjezdu do tunelu na půl hodiny. Kolona pokračuje následně i dál přes Hračanskou až ke Špejcharu a Vilzunova je ucpená zejména směrem do centra a je to na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
4: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Devadesátky Hanson a velký hit té doby. 18. hodina je tady, také další dnešní zpravodajská relace a ve studiu Denisa Žižková. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Kvůli kontrole technologií neprojedou dnes v noci řidiči Bubeneckým tunelem v Praze. Policie na Pardubicku řeší 3 případy uložení kamení na železniční koridor. Budování stabilních vztahů, ale i pokračující spory. Americký prezident Trump v Pekingu jednal s čínským prezidentem Xin. Bude zataženo, oblačno, večer přeháňky a teploty zítra v Praze maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři dnes v noci krátkodobě uzavřou Bubeneckský tunel v Praze, musí totiž provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek mezi Letnou a Trojou nebude průjezdný od dnešní 23. hodiny do zítřejší 5. hodiny ráno. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes ulice Patočkova a Milady Horákové. Z uložení kamení na koleje železničního koridoru u Přelouče podezřívají pardubičtí policisté 2 děti. Případ, který vyšetřují od ledna, předali kvůli nízkému věku pachatelů k vyřízení drážnímu úřadu. Dál naopak prověřují 2 jiné incidenty ztrati nedaleko Pardubic. Pokračuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
3: Zde v březnu a v květnu letošního roku někdo umístil dlažební kostky na koleje koridoru v místě, kde vlaky projíždějí i 150-kilometrovou rychlostí. V těchto případech jsme zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.
1: Policie v této souvislosti zveřejnila fotografii skupiny dětí a pátrá po jejich totožnosti. Jakékoliv informace uvítá na lince 158. Americký prezident Donald Trump pozval čínského prezidenta Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu naplánovanou na konec září ohlásil na závěr prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletělo i několik jeho ministrů a přední představitelé amerického biznesu, včetně ředitele Apple, Tima Cooka nebo majitele Tesly Elona Muska.
4: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Jan Tomajko je novým koučem českých hokejistů do 20 let. Naposledy trénoval národní tým do 18 let, se kterým letos získal bronz na mistrovství světa. Tomajka vystřídá u reprezentační osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd. Zítra bude v Praze zataženo, oblačno, večer možné přehánky, teploty 13 až 15 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Jarda Koller.
6: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstává kolona od dálnice D5 z 22. kilometru za Ořech, zpoždění 15 minut a klesá. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stále stojí kamion v pravém pruhu, kolona začíná na okruhu před sjezdem na Běchovice a je na 20 minut. Nadále regulují provoz v tunelech na městském okruhu, v Plzeňské směrem na Andělse popojíždí z Kavalírky, Radvická stojí od Obratiště k Dobříšské, Rušno je stále kolem Prašného mostu nebo Letné a ve Vilzonově se jede krokem směrem do centra v celé délce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu vás pozveme do kina. Další pozvánka bude na nové představení činohry Národního divadla a už za chvíli uslyšíte podrobnosti k právě zahájené rekonstrukci Královského letohrádku na Pražském hradě. No a přidáme perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Začíná oprava královského letohrádku na Pražském hradě. Poslední rekonstrukce se dočkala v roce 2012, kdy dělníci opravili střešní krytinu. V příštích dvou letech obnoví například okna okenice, arkádový ochos nebo dřevěný strop tanečního sálu.
2: Už teď můžou návštěvníci královské zahrady vidět několik dělníků v blízkosti královského letohrádku. Budují zábor u chodkových sadů. Lešení u samotného letohrádku bude k vidění už za několik týdnů, říká vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb správy Pražského hradu Barbora Féret.
3: My se budeme věnovat převážně opravám kamenických prvků, budeme věnovat péči především tomu očištění od těch povětrnostních vlivů a vlastně opravení toho kamene, který je pískovec.
2: Správa Pražského hradu chce opravit taky vnitřní prostory.
3: My ten letohrádek i ty dolní místnosti známe bílé, při sondážích a pečlivých průzkumech byly objeveny původní renesanční kletované omítky, které my budeme pomocí restaurátorských technik navracet. Budeme tedy navracet tu původní barevnost stropu.
2: Změní se sice barevnost letohrádku, ale ne jeho využití, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
4: Bude fungovat pouze sezóně a budou to spíše komornější akce, primárně tedy výstavy, které opět nevyžadují nějaká náročná udržování klimatu.
2: Stavba královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu byl Paolo della Stella. Podle Vyhnánka se jedná o nejvýznamnější příklad italské renesanční stavby mimo území Itálie.
4: Proto mu věnujeme maximální památkářskou péči a nechceme jej jakkoliv ohrožovat tím například, že by zde probíhaly akce náročné například na klimatická opatření, klimatizace a podobně.
2: Dvouletá rekonstrukce bude stát asi 100 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A jak to vypadá v dopravě, řekne Jarda Koller.
5: Hezký večer. Na Štěrboholské spojce směrem na Nový Most za nájezdem z Dolních Počernic stojí kamion, blokuje pravý pruh, kolona od sjezdu na Běchovice je na více než 10 minut. Nadále regulují provoz v tunelech na Městském okruhu, stojí se v Patočkově od Břevnovského kláštera na Malovanku. V Plzeňské směrem na Anděl se popojíždí z Kavalírky, Hradlická stojí od Obratiště k Dobříčské, Rušno je stále kolem Pražného mostu nebo Letné, v Korunovační směrem na Letnou se popojíždí v celé délce a fronta pokračuje i dál tunelem až na nábřeží. V Bělohorské centra je fronta před Vypichem na 10 minut a ve Vilzonově se jede krokem směrem do centra v celé délce. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
6: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
0: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampani. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Píše se rok asi 2033 a v česko-polském pohraničí se setkává skupina vyvolených z oblasti kultury a humanitních věd. Jejich úkol je prostý, přesvědčit Čechy a Poláky, aby v době krize bojovali bok po boku jako jeden národ. Právě tak začíná nová autorská inscenace činohry Národního divadla, která vznikla ve spolupráci s polským divadlem Juliuše Slovackého v Krakově. Světovou premiéru má dnes večer v pražské La Fabrice.
2: V jiných zemích je to ještě horší. Ze všech států bývalé Evropské unie jsou Poláci a Češi nejvíc připoutaní k myšlence svobodné Evropy. Nejasné stanovisko Finů, protože ti mluví velice málo a velice těžké.
3: Já myslím, že hlavním tématem není jakoby to česko-polský přátelství, ale je to asi manipulace.
4: Říká režisér inscenace Jakub Krofta.
3: Manipulace ve veřejném prostoru, manipulace informacemi, manipulace jakoby veřejným míněním.
4: Původní hru s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce připravoval Jakub Krofta s polskou dramatičkou Marií Vojtyško.
5: Myslím, že teď je taková doba, že jsme trošku antiintelektuální a myslím, že to je špatně.
3: Myslím, že lidi trochu asi přestali věřit prostě lidem vzdělaným. Samozřejmě asi taky to je trochu vina těch lidí vzdělaných, že se moc daleko vzdálili tomu obyčejnému životu, ale dneska skutečně díky samozřejmě sociálním sítím a tak dále si vlastně na vzdělance může hrát každý.
4: Celý příběh se odehrává v přísně střeženém vládním komplexu, připomínajícím luxusní rekreační rezort.
3: Jsou samozřejmě pod stálým dozorem a je to tak trošku vlastně Big Brother.
4: Ve hře vystupuje 7 herců z českého i polského souboru. Za Pražské národní divadlo se představí třeba Marek Daniel nebo Šimon Krupa. Z krakovského divadla Juliuše Slovackého uvidí diváci například Daniela Malchara.
6: Hraju Natana, který pochází z Polska, z města Zakopané. Je to známý zpěvák a tak trochu celebrita. A jeho úkolem je vyhrát válku. Snaží se o to třeba tak, že skládá hymnu, vlastně spojí českou a polskou hymnu do jedné sjednocené.

0: Chtěl bych, aby si diváci odnesli, že jsme všichni lidé a měli bychom si být všichni rovni, protože tady nejde o hranice, nejde o jazyk, jde o lidi se stejnými hodnotami. A pokud máme a sdílíme stejné hodnoty, jsme nakonec všichni stejná země.
1: Inscenace kombinuje češtinu a polštinu. Najít mezi oběma jazyky přirozený rytmus nebylo ale podle režiséra Jakuba Crofty ze začátku jednoduché.
2: Každý mluví svým jazykem a v Čechách budou samozřejmě český titulky a v Polsku budou polský titulky.
1: Po premiérách v Česku zamíří inscenace i do Polska. V Krakově ji poprvé diváci uvidí 22. května. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update, no a před námi už je tradiční souhrn pražských zpráv, který připravila Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobrý podvečer. Silničáři dnes v noci krátkodobě uzavřou Bubeničský tunel v Praze. Musí totiž provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek mezi Letnou a Trojou nebude průjezdný od dnešní 23. hodiny do zítřejší 5. hodiny ráno. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes ulice Patočkova a Milady Horákové. Radnice Prahy 2 letos rozdělí na dotacích 5 850 000 korun, což je meziročně více. Peníze jsou určené na projekty v kultuře, sociálních službách, ve sportu, prevenci kriminality i v životním prostředí. Zároveň radnice schválila individuální účelové dotace za téměř 1 200 000 korun. Kulturní

0: Centrum Stalin na pražské Letné bude ve stálem provozu fungovat do poloviny června. Budou se tam konat veřejné debaty nebo koncerty. Akce budou zdarma. Pražská rada nedávno schválila vyškrtnutí centra z takzvaného tržního řádu, který stanovuje místa, kde je v metropoli možné provozovat obchodní činnost. To kritizují Piráti nebo opoziční Praha Sobě. Dodržování pořádku v parcích a na dětských hřištích Prahy 5 nově hlídá bezpečnostní agentura. Dvoučlenné hlídky tam jsou každý všední den, vždy od 10 do 18 hodin. Nevhodné chování budou řešit domluvou, případně zavolají městskou nebo státní policii. Dohlížet mají na 8 předem vybraných lokalit. Zájemci o náhradní rodinnou péči v Praze můžou ode dneška navštívit Dny pěstounství. Kampaně nabídne besedy a diskuze s odborníky, setkání s pěstouny nebo dny otevřených dveří v neziskových organizacích. Program začíná Dnem pro rodinu v Praze 3. Do poloviny června se pak bude konat dalších 26 akcí po celé metropoli. Zítra bude zataženo, oblačno, večer možné přehánky a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A dopravní situaci stále sleduje Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stojí kamion, stále blokuje pravý pruh. Slábnoucím provozem se kolona zkracuje, brzdí se za sjezdem na Běchovice, zpoždění do 10 minut. Nadále regulují provoz v tunelech na městském okruhu, Rušno je stále kolem Prašného mostu nebo Letné. V Korunovační směrem na Letnou se popojíždí v celé délce a fronta pokračuje i dál tunelem až na nábřeží. Ve Vilzonově se jede krokem do centra téměř v celé délce. A v Reslově a Ječné zůstává kolona od Tančícího domu až k magistrátu. Ale šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Hit týdne.
6: Novou šampionkou je Olivia Rodrigo. Dvojkou na Praze jsou BTS. Třetí je Taylor Swift. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
7: Hit týdne.
6: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů
7: na praha.rozhlas.cz.
6: Další vydání zase v neděli po 9.

0: Máme 14. května a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, z latiny jméno znamená muž dobrého původu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. A když ČT před lety vyhlásila anketu Největší Čech, suverénně v ní Karel IV. Vyhrál. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. Lékař Edward Jenner prý ke svému objevu prohlásil: nevím, zda jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného. Před 105 lety v roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa. Dnes nemá strana ani jedno křeslo ve sněmovně a ani v senátu. Má zhruba 15 000 členů. Jejich průměrný věk je vyšší než 75.
5: Já bych vám chtěla psa.
4: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
5: Jmenuje se Rek. Fé. To už můžeš rovnou říkat fík.
4: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
5: Vždyť on do rána vyrost.
4: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. To pobíhali fešáci a fešandy v záchranářském stejnokroji po plážích havajského Honolulu. Nejvyšší dřevěná rozhledna v Česku byla slavnostně otevřena před 15 lety. Najdete ji u Bohdanče na Kutnohorsku, jmenuje se Bohdanka a vysoká je 42 metrů. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. Záporáka si zahrál naposledy i v letošním filmu Gengi z Birminghamu, Nesmrtelný muž. A já přeju pěkný den.
1: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský update.
1: Nápaditá a pozitivní komedie o životě rodiny po rozvodu. Tak by se dala charakterizovat islandský snímek Co nám zbylo z lásky. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
2: Far, far away in a small rural town.
3: Anna je talentovaná umělkyně a Magnus námezdní rybář, který se velkou část roku potýká s živelným mořem. Žijí v malém islandském městečku se třemi dospívajícími dětmi a ovčáckým psem. Vypadají šťastně a spokojeně, ukrytí před nebezpečím okolního světa.
2: There are no far-right extremists or murderers in this film.
3: Jenže ve společně strávených chvílích se začínají objevovat trhliny. Jejich vztah je u konce. Prvotní výčitky a hádky ale ku podivu střídá smíření. Snímek ukazuje, že i rozcházející se partneři mohou na spory nahlížet s humorem a porozuměním.
2: There is something hidden, something that we don't understand.
3: Islandský režisér Hlynur Pálmason ukazuje, kolik cenného může z lásky zůstat, i když už se všechno zdá být pryč. Rodinný snímek ze země ohně a ledu je plný symboliky, včetně náznaků místní mytologie.
2: Check it out. We really like it.
4: Já, on nekáme pötanona.
3: Film Co nám zbylo z lásky točil Hlynur Pálmason s vlastní rodinou a psem více než 8 let. Na festivalu v Cannes sice nezvítězil, ale cenu si přesto odnesl. Psí palmu získala režisérova Fenka Panda za svůj přesvědčivý zvířecí filmový výkon.
2: It's okay.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
5: Hezký večer. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stojí kamion v pravém pruhu. Před tímto místem je blokovaný pravý a připojovací pruh, srazila se dvě auta a kamion. Brzdí se za sjezdem na Běchovice, zpoždění do 10 minut. V korunovační směrem na Letnou se popoždí v celé délce, fronta pokračuje i dál Letenským tunelem na nábřeží. Ve Vilzonově se jede krokem směrem do centra, stále téměř v celé délce, a v Reslově a Ječné zůstává kolona od Tančícího domu až k magistrále. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.

0: všichni její členové a ty největší hity live. Tichá dohoda. Ve čtvrtek večer na Praze.
1: Praha žije.

0: A v pražském updateu se ještě podíváme na počasí. V noci i zítra bude stále převážně zataženo s možností přehánky a teploty v noci klesnou na 8 až 6 stupňů Celsia a zítra vystoupí na 13 až 15 stupňů. Stále tedy bude chladněji a to bude platit i pro celý následující víkend.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byl Niall Horan na Rádiu Praha. Máme tady zprávy na 19. hodinu. Ve studiu s nimi už je opět Denisa Žižková. Příjemný večer.
1: Dobrý večer. Praha na pomoc s duševním zdravím otevře novou ambulanci, vyjede krizová sanitka. Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Stát nabízí tři typy. V pražském obecním domě večer vystoupí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Bude zataženo oblačno, večer možné přeháňky a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský magistrát 21. května otevře v Praze čtyři novou psychiatrickou ambulanci pro akutní problémy dětí a dospívající. Do ulic Metropole také 18. května poprvé vyjede speciální sanitka určená pro lidi s naléhavými duševními problémy. Oba projekty jsou součástí druhé fáze kampaně Pomoc na dosah, kterou dnes představilo hlavní město spolu s příspěvkovou organizací Zahrada pro duši a Pražskou záchrannou službou. Nová etapa kampaně se zaměří například na závislosti, šikanu nebo duševní onemocnění spojená se stářím. Cílem projektu je mimo jiné destigmatizovat psychické problémy a zlepšit dostupnost pomoci. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
3: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
3: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
5: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
3: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
6: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
1: V pražském obecním domě dnes vystoupí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Syra Simona Rattla. Podle původního programu měli uvést českou premiéru skladby We Are You od Ondřeje Adámka. Dílo jednoho z nejuznávanějších skladatelů současnosti měla zaspívat mezzosopranistka Magdalena Kožená. Kvůli nemoci ale nakonec nevystoupí. Místo skladby We Are You tak zazní předehra a Izoldina smrt z lásky z opery Christian a Izolda od Richarda Wagnera. Zrušené je také setkání se skladatelem Ondřejem Adámkem, které bylo plánované před koncertem. Program je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Jan Tomajko je novým koučem českých hokejistů do 20 let. Naposledy trénoval národní tým do 18 let, se kterým letos získal bronz na mistrovství světa. Tomajka vystřídá u reprezentační osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd. Bude zataženo, oblačno, večer možné přeháňky a teploty zítra v Praze 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě po 19. hodině, řekne Jarda Koller.
7: Hezký večer. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic nejprve řeší nehodu. O kus dál stojí kamion, blokovaný je pravý a připojovací pruh, je tam krátká kolona na necelých 10 minut. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem na 10 minut a ve Vilzonově směrem do centra zůstává kolona od Forence k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu a dobrý večer.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: už je hudební menu po 19. hodině Miles Smith, Sabrina Carpenter, a zaspívá Lenny. Tak tolik k muzice a už za chvilku si připomeneme slavný večerníček o Maxi Psufíkovi. Je to totiž neuvěřitelných 50 let, co se poprvé objevil na obrazovce. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: byl opět návrat do 90. z Shakespeare's Sister. V krabici od bod dlouho nevydržel a doma směl zůstat jenom pro svůj hrdinský čin. Zachránil svou kamarádku, holčičku Aju. Řeč je o legendárním Maxi Psovi. Fík dnes slaví narozeniny. Večerníček se totiž na obrazovkách poprvé objevil přesně před půl stoletím. Bylo 14. května roku 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák, hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, který si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, ale co jsem já jinýho jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek, opakovala Aja, protože neuměla říct re. A už můžeš rovnou říkat fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem si vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Tak to byla vzpomínka na George Michaela, který byl v nejlepší formě na přelomu 80. a 90. let a tehdy vydal skvělé album Listen Without Prejudice a právě z něj jsme si teď připomněli asi největší hit Praying for Time. No a teď už pozvánka k nám do budovy Českého rozhlasu do pražského Karlína Hybešova 10. Odsud vysílá samozřejmě naše Rádio Praha a také kolegové Český rozhlas Střední Čechy. Otevíráme se veřejnosti hned na dva víkendy, takže ten, co teď bude už za dva dny, tedy vlastně 16. května, sobota, tak to bude den otevřených dveří Českého rozhlasu, takže to je poprvé, kdy vás sem zveme. A podruhé to bude další týden, pokud by vám to vyšlo lépe, tak příští víkend to bude dokonce oba dny, 23. sobota i 24. května neděle. To se tradičně připojíme s naší budovou v pražském Karlíně k festivalu Open House Praha. Po oba víkendy tedy budou otevřené prostory, jak vnitřní, tak venkovní. Tady u nás, to znamená, vás pustíme i na krásnou revitalizovanou zahradu Českého rozhlasu v pražském Karlíně, kde si budete moci odpočinout. Doufáme, že bude příznivé počasí k tomu. No a tady u nás vevnitř samozřejmě opět jako vždy přístup do vysílacích studií Českého rozhlasu. V prvním patře potom nad námi je legendární studio A, které bude přístupné, a také činoherní studio B. Budete moci prošmejdit. Takže zveme vás na den otevřených dveří teď v sobotu 16. května, následně další víkend Open House Praha 23. a 24. května.

0: A jsou tady pražské tipy, které pro vás připravuje Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V pátek startuje mistrovství světa v ledním hokeji a vy můžete českému národnímu týmu fandit společně s dalšími fanoušky, a to třeba na Rohanském ostrově. U Libeňského mostu můžete hokej sledovat na 4 velkoplošných obrazovkách pod širým nebem. Před prvním českým zápasem se můžete těšit i na DJe. Na místě se budou promítat nejen zápasy českých hokejistů, ale i těch slovenských. A mezi Píseckou bránou a metrem Hradčanská bude od pátku do neděle Spring Festival vína. Proudem potečou vína moravských, rakouských, německých, maďarských, španělských a taky francouzských vinařů. Nebude chybět ani skvělé jídlo z celého světa, tedy čerstvé mořské plody, ryby, burgery, středomorské speciality nebo třeba palačinky, tacos, grilovaná masa a klobásky. Těšit se můžete i na hudební program a na své si tam přijdou i děti. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: Od září bude v ranních hodinách v Klimenské ulici v Praze 1 platit zákaz vjezdu aut. Zástupci měst a obcí budou zítra s odborníky řešit plánované akcelerační zóny. Na Kubě došla nafta a topný olej. Od ledna dodávky blokují Spojené státy. V Praze bude zítra oblačno nebo zataženo a teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 bude mít první takzvanou školní ulici. Roční zkušební provoz začne od září v Klimenské ulici u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Zákaz vjezdu pro auta bude platit v úseku od ulice u Nemocenské pojišťovny ke křižovatce s ulicí Barvířskou. A to v pracovních dnech vždy od 7 do 8 hodin ráno, říká radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Rivola ze strany GEN.
2: V případě dobré zkušenosti by následovaly také Dušní ulice a Vojtěžská. První pilotní zkoušku připravujeme symbolicky na Den dětí, kdy bude Klimenská ulice od 7 do 8 hodin úplně uzavřena pro běžnou dopravu a prostor bude patřit pouze dětem, rodičům a bezpečné cestě do školy.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj zítra pořádá veřejné projednávání k zavedení akceleračních zón. Ty by měly usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Vedení Středočeského kraje chce ze seznamu vyškrtnout například oblast Milovického letiště, říká náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
3: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však doporučuje doplnění podmínek a opatření k minimalizaci negativních dopadů na krajinu, životní prostředí a charakter území, zejména v oblasti Trhového, Štěpánova a Chorušic.
0: Změny v územním rozvojovém plánování by se měly dotýkat zhruba stovky měst a obcí. Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Winston de la Levy. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Levyho bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince. Po triumfu v maďarském Segedu postoupil kanoista Martin Fuchsa na druhé zastávce světového poháru v německém Brandenburgu do finále kilometrového závodu. Olympijský šampion na této trati zvítězil ve své rozjížďce i v semifinále.
4: Rozjížďka byla taková, naštěstí, že na mě nikdo úplně netlačil a ráno tady hodně foukal z boku, tak jsem byl rád, že jsem si to tak v uvozovkách mohl jenom projet a dát všechno do toho semíčka. To naštěstí bylo taky docela v pohodě. Přestalo foukat a jaký mám cíle? Musím říct, že mám podobný asi jako v Segedu, nemůžu mít jiný a to je, že bych rád získal prostě medaily na singlu, to by bylo nejlepší.
0: Zítra bude v Praze zataženo, oblačno, večer možné přehánky, teploty 13 až 15 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A pojďme se ještě podívat na dopravu po 20. hodině. Tak problémy jsou na hradecké dálnici D11 před Prahou ve směru tady do Prahy. 14. kilometr je to tam uzavřené, vyšetřují vážnou nehodu. Kamion srazil dva lidi u odstavené dodávky. V koloně se stojí už skoro 3 hodiny. Policie odklání dopravu exitem 18 na Bříství přes silnici 611. Před sjezdem je kolona z 19. kilometru. Na dálnici se pak vracíte na exitu 8 Nehvězdy, ale i objízdná trasa už je plná, takže počítejte s dalším zdržením. Hradecká D11 směrem tedy na Prahu, 14. kilometr, úplná uzavírka.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: A to je hudební menu po 20. hodině. Bibi Rexha a Fatals. Beyoncé. A třeba Shawn Mendes. A naše letající redaktorka se zajímala o první automobil. Víte, kdo ho tenkrát proslavil? Za chvilku nám to sama řekne, tak si na to počkejte. Já jsem Petr Zajíček a přeji hezký večer.

0: Benzův patentní motorový vůz číslo 1 letos slaví 140 let. Více o tomto prvním automobilu zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Tak v první řadě je vůbec otázka, zda můžeme hovořit o autě. Jedná se o tříkolku, to znamená vůz, který má vzadu kola dvě a vepředu pouze jedno kolo, které se řídí víceméně pákou, a už ta jízda samotná je dost celá zážitek, protože sedíte poměrně vysoko, moc odpružené to není, jakýkoliv výmoc znamená nebezpečí ztráty stability toho vozidla.
2: Říká prezident Mercedes-Benz klubu Petr Schweiner. Auto bylo vyrobeno v roce 1886 Karlem Benzem a je považováno za první automobil poháněný spalovacím motorem. Nejvíce tento stroj proslavila o dva roky později manželka pana Benze, která bez jeho vědomí se syny podnikla první dalekou cestu, a to 106 kilometrů.
1: Berta Benzová s tím absolvovala cestu z Mannheimu do Pforzheimu. Tehdejší cesty byly běžně prašné, zarostlé, plné kamení, to znamená, byly stavěné maximálně pro kočáry a povozy. Přední kolo znamenalo jakýkoliv kámen, že to vozidlo se vyhnulo ze své trasy a hrozilo, že se převrhne.
3: A ona sama řídila to auto, nebo?
1: Ona sama ho řídila, samozřejmě se svými syny, s ohledem na to, že to vozidlo neměla ani jednu koňskou sílu. Hovoří se později, to bylo testováno na nějakých 0,9 koně, tak v podstatě ten vůz každý větší kopec znamenalo, že musel mu někdo pomoct tlačením. Znám to ze své vlastní zkušenosti, když jsem se na replice tohoto vozu svezl a mírný kopeček znamenal, že jeden musel se sednout a pomoci tomu, aby to jelo.
3: Jaké to bylo, když to auto tenkrát vyjelo jako do ulic? Jak na to lidi reagovali?
1: No, ku podivu, v podstatě samotný patent v tom roce 1886 nevedl k ničemu převratného. Ten zájem o to až takový nebyl, ale ta propagační jízda Berty Benzové od várky později vedla k tomu, že o to vozidlo začal být zájem. Především ve Francii, kde byla taková móda bohatých lidí a šlechty mít různá vozítka a na jízdu parkem.
2: Jak mi vysvětlil kurátor automobilové výstavy Národního technického muzea Petr Kožíšek, nejednalo se o první automobil.
4: To, že považujeme Benze za otce automobilu, tak je trochu nepřesné. On byl jedním z prvních. Za prvé svůj vůz nechal patentovat a za druhé, že v tom vlastně pokračoval, že vznikla opravdu automobilka, která vlastně funguje až do dneška.
2: Navíc až do 24. května v prostorách Galerie Mánes probíhá program, který připomene 140 let inovací od vynálezu prvního automobilu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byl Shawn Mendes na Rádiu Praha. Za 35 minut po zprávách po 9. večer tady bude už náš čtvrteční hudební speciál Praha žije. Vždy vám nabízíme každý čtvrtek večer v tomto čase nějaký ten zahraniční nebo domácí živák a dneska zůstaneme na té domácí hudební scéně a připomeneme si, že letos je to právě 40 let, co se dala dohromady kapela Tichá dohoda. No a právě před 15 lety, to bylo tedy 25 let, kdy Tichá dohoda svoje výročí oslavila v Kulturní domě Vltavská v Praze. Dříve to byl klub Belmondo, kde Tichá dohoda ráda v 90. hrávala. No a právě tento živák vám dneska nabídneme. Takže Blanka Šrumová u mikrofonu a hity jako Kotva a kříž, Večírek osamělých srdcí nebo určitě vám dobře známá Marioneta a další. Tichá dohoda živě, vrátíme se 15 let zpátky do roku 2011. Už za necelých 35 minut.

0: Vzácná onemocnění se týkají 500 000 Čechů. Na diagnozu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst. Neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací. Zároveň podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky. Nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně

0: akutní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
1: Oční klinika první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice je součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě.
0: Říká primářka oční kliniky všeobecné fakultní nemocnice Marie Weiter. Evropská referenční síť je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
1: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči a zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami někdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí.
0: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 tisíc a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Praha žije vědou.
3: Praha žije vědou.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pražákům je hej.
2: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
3: Pražákům je hej.
2: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.
3: Praha.

0: soud potvrdil zákaz demolice Libeňského mostu v Praze. Plán rekonstrukce se podle něj příliš odchýlil od původního návrhu. Sněmovní mediální výbor zrušil usnesení ohledně médií veřejné služby. Noční útoky na Kyjev nepřežilo nejméně 7 lidí, po dalších 20 se stále pátrá. Bude zataženo oblačno a teploty zítra maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Libeňský most v Praze se bourat nebude. Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zakázal jeho demolici. Informovala o tom mluvčí soudu Tereza Janešíková. Technická správa komunikací původně plánovala most nahradit novou stavbou a v roce 2022 už vybrala stavební firmu. Později ale projekt zásadně upravila podle antimonopolního úřadu, tím změnila původní návrh natolik, že měla vypsat nové výběrové řízení. Proti rozsudku se ještě technická správa komunikací může bránit u Nejvyššího správního soudu. Sněmovní výbor pro mediální záležitosti zrušil veškerá usnesení ohledně veřejnoprávních médií. Přijal je přitom na svém minulém zasedání. Na něm měla opozice většinu, protože někteří koaliční poslanci se z jednání omluvili. Zrušená usnesení mimo jiné vyzývala ministra kultury Otu Klempíře za Motoristy, aby stáhl návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Další dokument pak zřizoval pracovní skupinu k tomuto návrhu. Ta dnes byla fakticky zrušena. Její koordinátorka Andrea Hofmanová z Pirátské strany ale řekla, že fungovat bude dál.
2: Expertní pracovní skupina byla zrušena, ale bude pokračovat neformálně dál, ať už v rámci naší práce tady ve sněmovně nebo případně pod Senátem. Jsme rádi, že její zájemci mají vůli spolupracovat, protože se stále jedná o jedinou expertní pracovní skupinu k tomuto tématu.
0: Návrh o převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet je teď v připomínkovém řízení. To skončí o půlnoci. Ruské noční útoky na Kyjev mají už 12 obětí, včetně 2 dětí. Podle ukrajinských úřadů je zhruba 40 lidí zraněných a po 20 záchranáři pátrají v troskách. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířily na obytné domy, školu a další civilní infrastrukturu. Podle ukrajinského letectva Rusko mířilo i na další regiony, například v Oděské oblasti byly cílem i přístavy a železnice. Rusko v posledních 2 dnech na napadenou Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a 10 raket. Tomáš Chorý i David Douděra, kteří byli vyloučeni v sobotním derby se Spartou a vedení klubu je pak i kvůli předchozím případům nesportovního chování vyřadilo z kádru, jsou na širší soupisce české reprezentace pro mistrovství světa. Dnes se k jejich nominaci poprvé vyjádřil trenér Miroslav Koubek.
3: Slavě učinil nějaké rozhodnutí, já se s ním nestotožňuji. Ale to je věc Slávie, jak se rozhodne. V mých očích to chování těch přestupků bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva. Jsou to významní hráči.
0: Konečnou nominaci na mistrovství světa oznámí trenér Koubek 31. května po přípravném utkání s Kosovem. Na závěrečný turnaj odletí 26 hráčů. Češi se světového šampionátu zúčastní po 20 letech. Zítra čekejte v Praze zataženo oblačno, večer možné přehánky a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha žije. Praha žije.
4: Čtvrteční večer na Praze. To je živák a dneska navíc domácí. Daniel Schuster, Blanka Šrumová. To je samozřejmě tichá dohoda. V roce 2011 slavili 25 let spolu velkým koncertem v pražském kulturním centru Vltava. Na 3hodinovém show se podíleli tenkrát všichni, kteří stáli u zrodu alb i slavných hitů jako Kotva a Kříž, Marioneta, Večírek osamělých srdcí, Tulák po hvězdách a tak dále a tak dále. Dneska si je v 55 minutách připomeneme v živé podobě z alba Tichá dohoda, 25 let, největší hity live. Dobře se bavte, tady je Rádio Praha.

0: musica.
1: Si chiama Mozart.
2: Radio Praha žije.
3: Dejte si vinyl.
2: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
3: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Informace. Je 22 hodin.
1: Po Praze bude jezdit speciální sanitka pro lidi s akutními psychickými potížemi. Sněmovna se postavila proti sjezdu sudeckých Němců v Brně. Organizátoři ale trvají na tom, že akce bude. O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Cermat chystá druhé kolo. Zítra bude zataženo oblačno, večer možné přehánky a teploty 13 až 15 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
1: Akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost a speciální sanitku terénní psychiatrické pomoci nově zřizuje vedení Prahy. Reaguje tak na rostoucí počet případů duševních obtíží pacientů. Záchranáři v metropoli každoročně registrují až 6 tisíc takových výjezdů. Pro potřebné město otevírá také specializovaný web. Sanitka by poprvé měla vyjet v pondělí 18. května, říká ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch.
2: Přidáváme specializované vozidlo s přítomností minimálně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby pro školeného a psychiatrickou sestru zdravotní a ti budou vysláni na události, kde je iniciována psychická porucha.
1: Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program ale rušit nehodlají, říká spoluzakladatel spolku David Macek.
3: Ano, sněmovna si to nepřeje, nicméně my jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě a dovolili jsme si jako český spolek pozvat německý spolek ke společným gestům piety, smíření, osvěty a také radosti z nového přátelství.
1: Sjezd sudeckých Němců má být v Česku poprvé, a to od 22. do 25. května. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
4: Samozřejmě máme strach, to čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
5: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
6: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
5: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Tausendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. Zítra by mělo být v Praze zataženo, oblačno, večer možné přehánky a teploty 13 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika Sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár jednoduše nezaparkuje. Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha. Hit týdne.
1: Jediná novinka se tentokrát probila do top 10 a hodně vysoko. Před ní jsou Lady Gaga a Doja. Ty spadly z první.

0: novinka? Je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Celá patnáctka, včetně hlasování, jako obvykle.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli. A hrát budeme přesně podle vašich not.

Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň.
2: Na Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Plzeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Tramvajačka Karolína Hubková dnes dorazila do pořadu až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kontrolní otázka naprosto očekávaná, nejspíš jak jste k nám přijela?
2: Přijela jsem tramvají, mám jí zorhem na blikačkou. Ne.
1: Zaplatila jste parkovné.
2: Jsem tady autem.
1: Jak vy to vlastně máte teď s tím řízením tramvaje? Vy jste byla na mateřské dovolené, tak už se ale pomaloučku, polehoučku vracíte do toho pracovního procesu. Jak to je?
2: Já jsem teď na svůj hlavní pracovní poměr, no poloviční, v muzeu MHD. Mm-hmm. A řízení jsem si nechala jako brigádně, čili když je čas, nálada, chuť a chybí lidi, tak jdu jezdit.
1: A co to muzeum? Tam je ta historie, to retro, které vy milujete. Kde se to ve vás vlastně vzalo? Ta láska k tomu.
2: Já jsem tak vychovávaná vlastně. Vychovávaná v tom, že mám mít úctu k tomu, co lidi vyrobili, že mám mít úctu k tomu, že československé výrobky jsou kvalitní, vždycky byly a něco vydržely. A tak nějak postupem času mi to tak zůstalo a dál je znova objevuju to, co jsem zažila třeba v dětství. Hodinky starý, který měla babička, já jsem je obdivovala, tak mi je potom darovala, takže už je třeba taky nosím. A tak je to se vším.
1: Ono to zní trošku jako takovéto kliše, hodně se to používá. Ty věci s příběhem.
2: Ano, ano.
1: Ale když je ten příběh poutavý, tak ono tak to dýchá úplně jinak, ta věc.
2: Ano, to je pravda, protože opravdu to, co se vyrobí v tom Československu, tak jak dělám v tom muzejnictví, tak si dovedu ještě ten příběh, tu výrobu k tomu dál najít. Vlastně příběh té značky třeba, což je momentálně v dnešní době, by jsem řekla, na vzestupu to povídání o té historii těch českých značek.
1: Chodí hodně lidí do muzea MHD a co je nejvíc táhne?
2: No, chodí nám tam dost lidí, by jsem řekla, tak v průměru, když máme otevřeno tak 250 za den, což je na maličký muzeum docela jako slušný, si myslím. A oni vždycky, když přijdou k nám do té muzejní haly, tak je, jakoby, ne že opaří, ale dýchne na ně to kouzlo, ta vůně, toho oleje, toho maziva, toho železa, té oceli. A najednou řeknou, wow, a to je krásný. Děti okamžitě vyběhnou ven, pokladna je zajímavá. Maminka musí brzdit, ještě musíme zaplatit broučku, ale tam je tramvaj. A nebo když přijdou třeba a právě pamětníci, co pamatujou ty tramvaje, které jezdily u nás do 74. roku, tak ježiš, tím jsem jezdila, tam jsem vyskakovala, ty mi tenkrát dávali a tak, no. Takže je to ta nostalgie, no.
1: A teď mi povězte, vy jste, když jste byla malá Karolínka, tak taky takhle někde pobíhala s tatínkem, s maminkou a koukala na ty tramvaje a říkala si, je, to tramvaj.
2: Ono předtím, než jsem se narodila, tak můj tatínek právě na tyhle ty muzejní sbírce tramvají pracoval, takže ano, já když jsem nastoupila vlastně k dopravnímu podniku, tak všichni mě znali jako dceru svého otce, to je ta dcera Pepika, ano. Až později jsem se vlastně vydobila to svoje jméno vlastně a už jsem se oprostila od toho, že jsem dcera svého otce v tomhle tom profesním životě.
1: Máte v tom muzeu nějakou svou tramvajovou lásku?
2: Mám tam svoje berušky.
1: Berušky?
2: To jsou vždycky tramvajky, které já ráda třeba s obdivem je obcházím, když si to jako kontroluju, nebo když mám nějakou komentovanou exkurzi, tak je to tramvaj KT8D5, kterou mám vytetovanou na stehni, moje oblíbená kačenka, anebo s obdivem koukám na náš asi nejvzácnější exponát, což je tramvaj číslo 200, který se říkávalo kdysi Tereska. Že ano, tramvajky za jménem, co máme právě v muzeu, tak to jsou moje oblíbenkyně.
1: Spoustu z těch tramvají, jestli se nepletu, jste i mohla řídit.
2: Ano.
1: Je tam některá, u které se vám to ještě třeba nepovedlo? A po čem sníte a kde to jde?
2: Paradoxně je to zrovna to KTčko, který vlastně končilo v pravidelném provozu v době, kdy já jsem nastoupila k podniku.
1: Takže vy jste se minuli.
2: Takže my jsme se minuli právě v tom, že by jsem na to získala to řidičské oprávnění. Pak ta tramvaj spadla do té muzejní sbírky a už se na to běžně papíry nedělaly. Takže v budoucnu mám sen, že by jsem si to třeba dodělala nějakým způsobem. No, prostě jeden z mých profesních cílů.
1: Říká Karolína Hubková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S Karolínou Hubkovou už jsme si tady povídali o tom, jaké má ráda ty staré tramvaje, které jsou dnes v muzeu, kde pracuje zejména. A mě by docela zajímalo, jak jste na tom naopak s těmi novinkami. Jak přijímáte to, že najednou jezdí nové tramvaje, nové typy a teď pokud chcete jezdit, tak se na nich musíte učit. Máte ráda nové věci?
2: Nevadí mi, přijímám je, chápu, že 21. století vyžaduje prostě techniku, která je tomu samozřejmě hodná, uspůsobená a tak, ale když opravdu se přede mě postaví dvě tramvaje, stará a nová, tak půjdu spíš k té staré, ale když je to nezbytně nutné, tak hold na tu novou musím jít.
1: A tu úplně novou, to 52T, to už jste řídila?
2: Musím na to mít řidičské oprávnění a jako jedna z posledních mě to teď čeká v nejbližších dvou dnech, takže vlastně pozítří si dodělá.
1: To jsem se dobře trefila.
2: Si dodělává právě oprávnění na tu Škodu 52T.
1: Takže ve chvíli, kdy se bude ten rozhovor, který teď přetáčíme, vysílat, tak už budete
2: ano,
1: mít ten správný.
2: Tak už budu mít razítko a už budu mít to nejmodernější, co v Praze máme.
1: A co tratě? Máte projete úplně všechno v Praze?
2: Já, jak jsem teď 3 roky vlastně byla doma na mateřský, tak mi tam chybí některý ty cancourky určitý, ale já si myslím, že to právě teď jako doženeme v rámci těch cvičních jízd a seznamování s tou novou Škodovkou, takže všechno nové se teď dožene.
1: Znám lidi, kteří mají třeba mapu, plán, třeba MHD na zdi a teď si vyškrtávají, co všechno už si projeli, tak máte něco takového?
2: Ne, nemám. Já ne. Vím, že třeba můj manžel, který je dopravou taky velmi políben, tak si dělá do mapy naopak jako znamení, kde jsou tramvajové pomníčky. Nějaké tramvaje, které jsou odstavené například u dálnice, nebo je má někdo na střeše, nebo tak, tak on si dělá mapičku, kde právě tyhle ty pomníčky byly nebo jsou.
1: Tak o těch pomníčků tam by mě speciálně zajímalo, jak se tam ta tramvaj dostala. Když si ji dal někdo na zahradu, tak tam je ten příběh asi celkem jasný. Pátrá i třeba potom, jak se ta tramvaj tam jako dostala do toho pole?
2: Ne, to většinou v dnešní době už se toho třeba všimnou i média, takže ten příběh, jako jak se tam ta tramvaj třeba dostala, nebo k čemu slouží, k jakému důvodu tam je zrovna, to už se jako všeobecně dneska jako ví. Ale objevují se třeba stále nějaký starý dřevěný Ringhoferovy tramvaje, který se na jdou třeba v lese po letu.
1: V lese?
2: Ano, já třeba vím, že v Milovicích v jednom lese tam je vagónek. Ještě jsem tam nebyla, máme to jako jeden cíl z výletů, ale je tam, no, jestli to bylo Včelí úl kdysi, nebo něco takového.
1: No, nebo si to někdo postavil jako chatičku tam?
2: Je to dost možné.
1: To by byly taky věci s příběhem.
2: To jsou věci s příběhem.
1: Vy jste nicméně před chvílí tak hezky řekla, můj muž je taky políben tou dopravou. Ono se tomu lidově říká tím hezkým slovem šotouš.
2: Ano.
1: A já jsem si vlastně říkala, když jsem sem dnes jela na to natáčení, jestli existuje šotouška nebo šotožena, protože jako nepochybuji o tom, že jsou také ženy a vy jste příkladem toho, které mají rády ty dopravní prostředky a chodí si třeba fotit, když jede něco netypického. Tak jsou šotoušky, jak se říká.
2: Takhle, když to vezmu zase z historie, můj oblíbený, tak šotouš byl dřív hanlivé označení. Když se o někom řeklo, že je šotouš, tak to byl člověk, který čeká u trati většinou na ty vlaky, ničí tam přírodu, dává pryč větve, aby měl krásný záběry a takovýhle věci. Jenomže se z toho stal fenomén, těch obdivovatelů dopravy je víc a víc, už je dostupnější zařízení, nebo jsou fotoaparáty v mobilech, takže dneska už je to takové běžné. A z toho hanlivého šotouš už je běžné označení pro člověka milujícího dopravu. A tím, jak to tak jako ta komunita se rozrůstá, tak jsou i ženy. Jsem jedna z nich, znám spoustu žen, které milují dopravu, fotí dopravu, zajímají se o ní aktivně, jsou ženy strojvedoucí, které opravdu jako mají rádi železnici, jsou tramvajačky, které mají rádi železnici, nemají to jako zaměstnání. Takže ano, máme šotoušky.
1: Říká jedna z nich, Karolína Hubková.
3: Novou šampionkou je Olivia Rodrigo. Dvojkou na Praze jsou BTS. Třetí je Taylor Swift. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazený. To je náš chart. Pořadí sestavujeme z vašich hlasů
4: na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání zase v neděli po 9.

0: na dřeň.
1: Jste tady naťukla, jak jste byla tou dcerou toho tatínka, který chodil kolem těch tramvají a miloval je stejně jako vy. Jaké jste jinak byla dítě a po čem jste prahla? Byly to hned ty tramvaje a to, že budete řídit, nebo tam byly úplně jiné sny a úplně jiná přání?
2: Úplně na začátku, když se člověk ve školce rozhoduje, co bude, takový ty holčičky veterinářky a princezny, já chtěla být prezidentka. V těch 90. letech mi to přišlo takový fajn. A potom teda po vzoru otce řidička tramvaje, protože máma byla ekonomka, to nebylo zajímavý pro mě, že jo, takže řidička tramvaje, to bylo hezký, protože táta nás většinou, to vyšlo tak záhadným způsobem, že nás vezl třeba s tou školou někam dál tramvajkou na výlet. No ale když už jsem měla toho rozumu třeba víc, tak jsem chtěla být spíš nějaká kreativní duše, chtěla jsem kreslit nebo něco vytvářet rukama. A pak se to nějak zlomilo při výběru střední školy, nedostala jsem se na uměleckou školu, tak jsem šla studovat chemii, ta mě neoslovila už vůbec a pak nějak jsem se zase vrátila k dopravě, takže jsem tam, kde jsem.
1: A tu kreativitu jste si začala kompenzovat vlastně psáním ano. A tvořením na těch sociálních sítích.
2: Ano, nějak to tak vzniklo.
1: Já jsem si je pročítala x let zpátky, protože vy ty první fotky jste dala někdy před už 10 let, možná ještě daleko dál. Co bylo tím prvním impulzem? Byla to pro vás galerie, nebo už rovnou tam byl ten moment, že to chcete těm lidem ukazovat a sdělovat?
2: Vlastně moje působení na sociálních sítích nebylo nikdy záměrně tomu, aby jsem to ukazovala jako veřejnosti a zároveň mi to nevadilo, že to ta veřejnost vidí. Je pravdou, že jak se ty sociální sítě jako vyvíjely, tak dřív ten Instagram byl opravdu jenom jako fotogalerie krásných fotek upravených s různýma filtrama, už dneska řekneme šílenýma. Ale postupem času jsem si z toho udělala svůj deníček, protože jsem si to samozřejmě i ten svůj Instagram nebo Facebook nebo něco takového otevřela a listovala jsem si i zpětně, co tam mám, co jsem zažila, kde jsem byla. A stal si z toho ten deníček, začala jsem tam právě psát, nejdřív krátký posty, popisky a potom i příběhy, co jsem vlastně zažívala. A dneska by jsem řekla, že už to není o těch krásných fotkách u mě, teda, že ta krásná fotka už je jenom to, co má přitáhnout oko a nebo mi připomenout, co jsem tam vlastně psala.
1: Je pravda, že když si to člověk teď prochází právě ty roky a roky zpátky, tak tam i krásně vidí, a jak vy se měníte, nejen třeba barva vlasů, vy jste jich vyzkoušela X, ale jak opravdu jakoby rostete s tím, co vás samozřejmě během života potkalo
2: ano.
1: A co vás trošku třeba otlouklo.
2: Ano.
1: A mě by docela zajímalo, jaké momenty životní vás třeba nejvíc posunuly. A možná pojďme začít ještě v té době před sociálními sítěmi. Co byly největší, nejzásadnější momenty vašeho života, třeba už třeba v tom dětství, dospívání? Co vás nejvíc modelovalo?
2: Já myslím, že každého člověka asi nejvíc modeluje nějaký ten negativní zážitek. U mě to v dětství bylo úmrtí mýho bráchy. Mně bylo tehdy 10 let, mu bylo 8 let, takže já to teda vnímala dětskýma očima, ale dneska už třeba vidím, že moji mámu to totálně zničilo tenkrát. Já jsem nechtěla mít děti. Tím, jak jsem si zažila tu bolest svý mámy, tak jsem říkala, já to nikdy nechci prožít, já se toho bojím. Potom byla velká snaha o dítě a dneska už teda dítě mám, zaplať pánbu za ty dary a strašně si ho vážím a ten strach tam je, ale je takovej, že mě nutí překonávat ten strach, aby jsem ten svůj strach nepředávala na to dítě a to dítě si cítilo pořád bezpečí. Takže to je vlastně to, co já jsem si přinesla ze svého dětství. Dalším takovým bodem bylo třeba moje vztahy, což byly krásné i špatné vztahy, takže to, že já mám teďko nejúžasnějšího chlapa na světě, omlouvám se všem ostatním, určitě jste pro někoho taky nejúžasnější na světě, pro mě je to ten můj Pepa. K němu byla taky dlouhá cesta přes partnera, co jsem měla, který mě doma třeba mlátil, pak jsem měla nevydařený první manželství, což bylo taková zbrklost a snaha o to najít si svoji rodinu, když mi umřela maminka právě. To byl taky skvělý chlap, ale nehodili jsme se k sobě. A o to víc, že jsem si prožila tyhle ty divoký vztahy, tak se zase vážím toho svého manželství. A přijímám to, že se máme rádi, že se milujeme s pokorou a je to dár prostě. Takových je určitě v každém životu spousta bodů, jenom je potřeba si uvědomit, že všechno zlé je pro něco dobré.
0: Číslo 4.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co vlastně se stalo vašemu bratříčkovi?
2: My jsme byli v akvaparku a byli jsme tam teda i s mámou a s výletem jakoby mimoškolních aktivit s domem dětí a mládeže. A máma tam byla se dvěma dětma, s jedním byla, druhý se klouzal na tobogánu, no a spadnul prostě do 4metrové hloubky po hlavě, praštil se tam a byl delší dobu právě pod vodou. Tenkrát se toho snad ani plavčíci moc rychle nevšimli. Přesně už jako nevím. A už to poškození mozku tam bylo veliký, že už to prostě nešlo nějak zachránit.
1: Já si vlastně vůbec neumím představit, jak to vnímá to malý dítě. Jakože najednou se jako něco stane, najednou lusknutím prstu, tam není ten druhý človíček.
2: Já si pamatuju nejvíc tu bolest mámy, ten šílený pláč a příchod do našeho pokojička, kde vlastně najednou tam bylo prázdno. Bylo to hodně těžký a jako jsou to vzpomínky, které člověk dost jako vytěsňuje, ale pořád tam jsou. Bylo to před Velikonocema, takže svátky jara, že jo, veselí, to dost to každý čekal. Za mnou jako za 10 letou už chodili ty koledníci a sousedi nás tam jako bránili, ať dneska nechodějí. Pamatuju si to, bylo to takový těžký období, hodně těžký.
1: Jak to zatočilo s vašimi vztahy v rodině třeba?
2: Máma se z toho nedostala jako nikdy, co potom se podepsalo na životosprávě a že o sebe jako přestala zdravotně dbát a spíš se upnula na mě a na práci, než sama na sebe. A nejsem jako lékař, nemůžu třeba říct jako úplně všechno, ale pak se u ní objevila rakovina, kterou jí diagnostikovali až potom, co vlastně zemřela. Takže asi jedno s druhým, největší asi ráno takhle, no.
1: To na vás muselo být jakoby strašně veliké břímě, co se na vás navalilo, jako zvládla jste to vždycky sama, anebo jste musela zajít třeba na nějakou terapii nebo někde se z toho jako vybolet, anebo to třeba byly ty sociální sítě, kam jste mohla všechno jako dát, ulevit si.
2: Tohleto dětský období, ta dětská hlavička to podle mě nebere tak, jako by jsem to třeba brala dneska, jo. Takže ono, jsem to vzala tenkrát tak, že se to prostě stalo, bolí to, ale najednou jako musím jít dál, jo, tam, nebo nepřemýšlela se nad tím, si musím, nemusím. To dítě to bere podle mě jako jinak, no. Ale dneska nedělá mi problém o tom mluvit, protože mám to samozřejmě v sobě, bolí to. Když teď s váma mluvím, tak se klepu, samozřejmě. Ale vím, že je potřeba o tom mluvit, protože s každým slovem, který já ze sebe dám ven, tak je to ulevení od té vnitřní bolesti, od toho pnutí, co tam možná vnitřně někde je, i když ta kůže, ten obal je strašně silný. Už jako...
1: Ocelí to trošku člověka takovéhle zážitky? Jako...
2: Určitě.
1: Ano. Pomůže mu to do určité míry třeba do dalšího života.
2: Určitě, protože potom přijdou, já nevím, nějaký, jakoby v uvozovkách řečeno hlouposti, jako třeba, že mě vyhodili ze školy, protože jsem neměla dostatečnou docházku. A to si řeknu, jako ano, škola mi dneska chybí, ale já jsem pořád tak silná, že dokážu si to místo ve světě pořád vydobít i třeba bez maturity. Jo, to, jaká jsem, že jsem silná a dovedu na nějaké věci koukat s nadhledem, protože jsem si zažila třeba i horší věci, mi pomáhá.
1: Mluvili jsme o mamince. Co táta?
2: Táta je skvělý člověk. Kdyby nebyl, tak tady samozřejmě nejsem tak skvělá, jako jsem já teďko.

0: Ale to je život.
1: To je se život stává. A já teď teda mám úplně husí kůži a vůbec nechápu, kde berete tu sílu.
0: Já mám svůj život, svůj svět, svoje lidi, svoje přátelé, usměvavý a každý příjemný člověk, který ho dneska potkám, jako třeba jsme teď tady v rozhlase, což je prostě skvělý, tak mě strašně pomáhá a nabíjí a je to prostě pro mě krásný.
2: Topíte se v reklamách.

0: na dřeň.
1: Co to násilí v tom vztahu? Jak jste to řešila?
2: Byl v tom samozřejmě alkohol. Ten partner tehdy, když se napil, tak byl hodně agresivní, ale když nepil, tak byl v pohodě. Takže takový to, víte, on je vlastně hodný, když nepije, to bude dobrý. Pak jsem zase omluvil, držela jsem v tom vlastně 2 roky. Střídavě to bylo krásný období, potom to fakt stálo za prd. Ale nemluvila jsem o tom, schovávala jsem to a až vlastně to bylo v období, kdy jsem měla být v maturitním právě ročníku, proto jsem měla ty svoje zameškané hodiny, proto jsem neudělala.

0: dělala školu. Dneska, kdyby někdo z těch slečen mi řekl, že zažívá něco, že na ní partner vztáhl ruku, tak jí řeknu, ať okamžitě vycouvá, že to nestojí za to. A když řekne, ale když on je vlastně hodnej, není. To jsou chyby, které já jsem jima už poučená, musela jsem si to zažít, abych tomu uvěřila, ale no, tenkrát jsem byla hloupá.
1: Je pravda, že jsem mluvila už s pár ženami, které si zažily něco podobného a ono to není tak, že najednou přijde třeba velký útok, ale jsou to takové malé postupné krůčky.
0: Stopňuje se to.
1: A pak zpětně si může třeba někdo neznalý říct, tak proč neodešla hned, ale to jsou takové jako náznaky a člověk se právě jako sám uklidňuje.
0: Ano.
1: A co by třeba z vaší zkušenosti mohlo být takovým jako varovným signálem, kdyby si ta žena třeba měla říct tak jako pozor, tady už musíme zpozornět
0: tak těch,
1: a odejít
0: třeba. Těch bodů je něco strašně dělat. Vždycky moc. Je důležitý se v tom partnerství cítit jako dobře a to za každý situace. I když třeba přichází nějaká hádka, normální, běžná, o tom, kdo nevydal nádobí z myčky nebo tohleto, tak stejně to musí skončit tím, a vždycky to říkám i manželovi, nesmíme odejít do postele rozhádaní. Vždycky se musíme třeba omluvit nebo si tu situaci vyjasnit. A pokud se to nevyjasní, pokud prostě někdo odejde s prásknutím dveří z bytu a nevrátí se do toho večera, kdy máme jít jako spát, tak si myslím, že to už je špatně. A to je takový ten třeba prvotní impuls pro mě. Zvednutí hlasu, nedej bože, zvednutí ruky, vztáhnutí ruky, to už je ten další, by jsem řekla, vyšší stupeň, ale to, že ten konflikt neorovnat a nechat ho otevřený, tak to je podle mě jako špatně, protože problémy se musí uzavřít nějakým způsobem, jakýkoliv.
1: Jak moc vás ovlivnilo to, že přes ty všechny peripety a že to taky nebylo jednoduché, jste tou mámou, najednou tam máte toho malého Jozívka, vytouženého.
0: Oh. Cesta za Jozívkem to byla, když už jsem si teda našla toho ideálního muže, manžela a cítila jsem z něho, že tady je ta náruč, která mi chyběla od rodičů, že tady je ten domov, který já jsem vlastně neměla a že tady je to bezpečí, to pravý. Tak samozřejmě přichází ta otázka toho mateřství. Tam byla ta touha už potom, že chci mít nakonec to dítě, že se na to cítím, že si věřím a že tu sílu na to mám, ale ono to nešlo. Když to nešlo po nějaký době, tak jsem díky kamarádce si našla specialistu, aby mi zkontroloval, jestli vevnitř není nějaká chyba. Zjistil, že mám endometriózu, takže jsem se dostala do ruk specialistů a ty mi doporučili potom umělé oplodnění. To byl další velký milník v životě, projít právě umělým oplodněním a nějakým způsobem obejít tu nemoc, která by tenkrát šla léčit laparoskopicky s tím, že se může stát, že potom už nikdy nemůžu mít dítě. Takže ano, podařil se první pokus, dítě se na chvilku ujalo, potom bohužel jsem o něj přišla, to byla první rána. Ovšem, jak říkám, vždycky s oblibou na mrazáčku, tam mám ještě další embryka. Takže byl druhý pokus a to už je Jozífek, který se taky ujal, vydržel mě v bříšku, ale ne 9 měsíců, ale 7 měsíců, protože moje tělo s endometriózou a s pomačkaným vnitřkem ho tam neudrželo. A Jozífek vykoukl na svět právě o 2 měsíce dřív, takže my jsme najednou měli doma nedonošené miminko. A já jsem za ním dojížděla od nás z Rakovníka, kde bydlím, do Prahy každý den. Neměla jsem ho u sebe, bylo to náročný období, ale vlastně bylo pro mě hrozně fajn, protože ta dnešní neonatologie a nedoklubko a tyhle ty lidi kolem malých nedonošňátek jsou fajn a pomáhají se s tímhle s tím srovnat a dávají sílu s tím, že to miminko se dovyvine, že dokáže dýchat potom bez hadiček a sledovat to miminko, jak má vždycky o hadičku míň, bylo hrozně hezký.
2: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: na dřeň.
1: Máte úžasné miminko, skvělého manžela. Před časem vám vyšla knížka, máte spoustu sledujících příznivců, ale já si říkám vlastně v kontextu toho, co jsme tady teď všechno slyšeli, jak strašně těžce jste si musela vlastně všechno tohleto vybojovat. Jak moc velkou hodnotu má pro vás to, že máte ty sledující, že máte tu knihu, že máte ten úspěch, popularitu nebo slávu, nebo jak to nazvat, jako jak tohle to berete?
2: Já si vůbec nepřipadám slavná, známá jo, protože mě poznávají lidi na ulici, který já vidím třeba poprvé, ale to jsou pro mě dárky za to, co já jsem si prožila. Vždycky říkám, to, co já dám světu, se mi určitě jednou vrátí. A to, že přijde člověk na pokladnu a řekne, Ježiš, já mám vaši knihu, nebo těsně předtím, než jsme šli teďko na ten rozhovor, jsem četla prostě zprávu, že tady bývalý tvůj kolega byl v porodnici se mnou a vzal si sebou právě deník tramvajačky, tvoji knížku. A nebo takovýhle prostě věci, takovýhle maličkosti, nebo to, že se na mě někdo obrací s tím, že jako mu poradím tramvaj na objednání pro nějakou třeba svatbu nebo narozeniny. To jsou pro mě ty něžný dárky, takový to, že já si vážím toho, že jsem součástí tohohle světa, že si vážím toho, že jsem tady a někomu dělám radost. A já nepotřebuju tuny sledujících, já nepotřebuju být v televizi, já nepotřebuju být v rádiu. Já jsem ráda, že můžu být mezi lidma a že třeba lidem pomůžu s tím, co já zažívám, co jsem si zažila, anebo s tím, jaký mám já pohled na svět, protože si myslím, že můj pohled na svět, byť jsem třeba mladá holka, tak je už jako, jak to říct, už jsem leco zažila, ano, tak.
1: Mimochodem, když jsme u té knížky, tak nechystá se náhodou deník tramvajačky číslo 2.
2: Tuto otázku strašně miluju, no. Protože já jsem měla v plánu samozřejmě velký oči na mateřský, že napíšu další knihu a kolik toho stihnu. Ne, mám vychovaný dítě, který umí poděkovat, co to jsem víc ráda, než za druhý díl no. Deníku tramvajačky. A já ne, že sbírám jako další podklady na knihu, ono třeba jako vznikne něco, ale k tomu zase musí být nějaký nakopnutí, nějaký takový jako, nevím, když to přijde, tak to přijde. Já to nečekám. Chtěla bych, nečekám. Stejně jako přála jsem si mít knihu, když jsem byla malá, stejně jako kolegyně Božena Němcová, která se narodila 4. února, já 5. února. Ale pak jsem si říkala, ježišmarja, vrať se na zem a ejhle, červená knížka existuje a je to neuvěřitelný. Aniž by jsem zatím jako šla cíleně.
1: Když jsme u toho, vy už jste zmiňovala ten svůj přístup k životu a patří do něj nějaké plánování, nějaké vize, nějaké ty sny, vy už jste tady třeba zmiňovala nějakou tu tramvaj, kterou byste si chtěla řídit, ale jako máte tam nějaké věci, ke kterým jakoby jdete po těch schůdkách cíleně, anebo prostě čekáte, co přijde, co vám ten život přinese a užijete si to, ať to bude, co to bude.
2: Existuje u mě nástěnka vizí, kterou já si dělám každý rok. Já mám papírový diář, miluju plánování, miluju si zdobit diář a psát si do něj a zkoušet si různý typy písma a různý propisky. To je prostě takový moje, to je ta kreativní zase věc, takže si čmáram do diáře a píšu si tam. A na začátku toho diáře mám právě svoji nástěnku vizí. Tam mám svoje sny, svoje cíle. Mám tam třeba, že chci letos vyjet se svojí 120, která škodovkou starou, která mi teď dlouho stála v garáži, protože nebylo jak jí řídit, když byl Josífek malej a nebylo na to jako čas. Mám tam třeba, že chci dobře zvládat práci a mateřství, že chci jet letos do Řecka, tam mám, což taky nevypadalo úplně, jako že by letos dopadlo, ale včera při sázení kytiček do záhonku manžel říkal, že asi šáhne do spořící účtu a že pojedeme do Řecka, že na Šumavu kašleme. Takže říkám, aha, aniž by jsem o tom mluvila, protože já to tam mám zapsaný, on to nevidí, nikomu to neukazuju. A pak tam mám třeba, že by jsem chtěla být při otevírání Václavského náměstí jako tramvajový tratě a takovýhle jakoby i velký, i malý cíle.
1: Říká Karolína Hubková. Moc krát vám za to děkuju, že jste přišla. Mějte se krásně, ať se vám ty cíle hezky plní a můžete si odškrtat.
2: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Krásný den.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.
4: Rádio Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Úřady prověřují další možné případy nákazy hantavirem, která propukla na výletní lodi.
2: Loď se stala středem celosvětového zájmu poté, co začali umírat její pasažéři.
3: Schip MV Hondius is het hantavirus.
4: Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal.
5: Riziko přenosu viru mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace malé.
0: Záhada smrtícího viru. Dostal se na loď, infikoval cestující a někteří zemřeli. Kde se ale nakazil pacient nula a jak důležité je to zjistit? Každopádně nová pandemie nehrozí. Uklidňuje jak Světová zdravotnická organizace, tak můj dnešní host, viroložka Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek 14. května. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12 do Českého rozhlasu.
6: Děkuji za pozvání, vážím si toho.
0: Jsme rádi, že jste tady. Každý den teď přicházejí nové a nové zprávy o nakažených nebo suspektně nakažených hantavirem po vylodění na Tenerife, na Kanárských ostrovech a o cestování turistů domů do těch cílových destinací. Španělsko teď potvrdilo v posledních dnech nákazu u jednoho evakuovaného cestujícího. Francie si myslím taky. V Itálii to podezření bylo, nakonec se nepotvrdilo. Kolik těch nemocných teď aktuálně v těchto dnech tedy je?
6: No, kolik je přesně nemocných s lehkými příznaky, to zatím nevím, ale usuzuji, že tedy patří mezi ten počet, kde 9 je laboratorně prokázaných, infikovaných a 2 jsou suspektní. Takže ty 2 suspektní nejspíš budou mít symptomy, ale je také možné, že už byly vyšetřeny na protilátky a jsou pozitivní.
0: A víme o všech, kteří by mohli být potenciálně nakažení? Protože v těch posledních dnech se taky objevovaly zprávy, že o desítkách lidí nemáme moc informací, že se rozutekli po světě a teď je úřady hledají a zjišťují, jestli nemůžou mít příznaky.
6: Myslím si, že bohužel asi o všech nevíme, že nicméně Světová zdravotnická organizace a další instituce dělají všechno pro to, aby všechny pasažéry dohledali a takzvaně vytrasovali lidi, s kterými se v mezičase setkali. Je tam problém vlastně s tím prvním úmrtím holandského občana, který byl tedy ponechán na lodi. Posléze byla vysazena část lidí, kde mezi něž patřila i manželka tohoto zesnulého a ta začala být nemocná při letu a následně transportu do Jihoafrické republiky a tam byl prokázaný hantavirus. A do té doby samozřejmě ty lidi trasovaní a monitorovaní úzce nebyly, takže je otázka, předpokládám ale, že budou schopni dotrasovat většinu lidí.
0: Navíc ten problém v tuhle chvíli je i ta poměrně dlouhá inkubační doba, která může být v řádu x týdnů, měsíc a půl. Teď nizozemské úřady poslali několik zdravotníků do asi 6-týdenní karantény z toho důvodu, že nedodrželi úplně všechny postupy, které měli, když zacházeli s jedním potenciálně nakaženým. 4 až 6 týdnů, to je dost dlouhá doba, to se mohlo stát takových věcí?
6: To je pravda a dokonce jsem viděla ve zprávách, že v Americe tedy jeden z těch Američanů, který byl také na lodi, tak je ve speciálním zařízení v Nebrasce, které je koncipováno pro lidi, kteří nejsou nemocní, ale právě potřebují být v dlouhodobé karanténě. Samozřejmě pro lidi, kteří už jsou nemocní, tak existují jiná zařízení, protože tam samozřejmě musí být k dispozici další přístroje a vybavení, které v tomto karanténním zařízení nejsou.
0: Jaké speciální vybavení? Protože to je možná i důvod, proč ta loď, která nakonec zakotvila na Tenerife, tam došlo tedy k evakuaci, finální evakuaci všech těch zbylých pasažérů, tak nemohla zakotvit u Kapverd, protože Kapverdy přesně tvrdili, my na to nemáme vybavení, abychom s těmito potenciálně nakaženými zacházeli.
6: No samozřejmě, to je asi pravda, ale speciální vybavení znamená dobře vybavené nemocnice, řekněme dostupné laboratoře, které jsou schopné provést diagnostiku, ale ty Kapverdy si myslím, že to bylo taky trošku politická otázka, že v podstatě nechtěli.
0: Stejný případ byl na Tenerife.
6: Byl na stejný na Tenerife, nicméně uklidnili lidi tím, jak organizovali vylodění. This is the triumph of solidarity. Byl tam dokonce šéf Světové zdravotnické organizace, který na to dohlížel. Takže se snažili lidi uklidnit, protože skutečně to riziko při tom vylodění a okamžité přepravě lety do těch cílových zemí je naprosto minimální nebo spíš žádné.
0: Takže nebylo ani řešením, že by ponechali tu loď v nějaké dlouhodobější karanténě u jednoho z těch přístavů, tak jak se to dělávalo před stovkami let dříve, taky vzniklo slovo karanténa.
6: Ano, vzniklo slovo karanténa z italského slova, kde je to 40 dní, kdy ty lodě vyvesily žlutou vlajku a nebyly vpuštěny do přístavu. Jedno z takových míst, kde to začalo, byl v Dubrovniku, no ale tady si jenom, já jsem na takové zámořské lodi necestovala, tak to obrovské nikdy, ale neumím si představit, že bych strávila prostě měsíce v karanténě na této lodi.
0: No, ono by stačilo možná těch 40 dní, ne?
6: No tak 40 dní, teď v podstatě toho jednoho potenciálně nakaženého v té Nebrasce budou mít v karanténě 42 dní, takže dospěli k názoru odborníci, by ten rozptyl té inkubační době obrovský u hantaviru, že tedy těch 42 dní by mělo stačit, aby se buď prokázaly symptomy nebo případně pozitivita na protilátky.
0: Nákaza se prokázala mimo jiné i u Brita, žijícího na ostrově Tristan da Cunha, uprostřed ničeho v jižním Atlantiku, kde loď před několika týdny kotvila. Je to skutečně odlehlé zámořské území Spojeného království. Britští záchranáři tam seskočili z padáky. Nevím, jestli jste to video viděla, které zveřejnili. No, skutečně tam nelze přistát moc letadlem, jenom lodí se tam dá dostat, což teda učinila i ta nizozemská loď MV Hondius, respektive tato loď plující pod nizozemskou vlajkou, která původně ale vyplula z Argentiny, z nejjižnějšího cípu Argentiny, z ohňové země. Byla to výletní loď s asi 150 cestujícími a plula po různých izolovaných ostrovcích v jižním Atlantiku. All we want right now is to feel safe, to have clarity and to get home. Kdy se ta nákaza hantavirem poprvé projevila? Mluvila jste o holandském občanovi, to asi pacient 0, předpokládám.
6: To je pacient 1 nebo 0, to je jedno, může se označovat oběma způsoby. Uvádí, že měl příznaky po vyplutí lodi z toho argentinského přístavu, takže poměrně rychle. Z toho také se asi trošku aproximuje, že spíše se nakazil někde na pevnině, než tedy na té lodi.
0: A to byl 6. duben a on už 11. dubna umírá.
6: No, bylo to velmi rychlé, to znamená, že s velkou pravděpodobností musel být exponován velké dávce toho viru.
0: Současně se teda nakazila i jeho manželka. Vy už jste mluvila o tom, že ona byla potom vysazena v Jihoafrické republice?
6: Ne, ona byla vysazena na nějakém ostrově, myslím, o tamtu tě pak letecky transportovali do Jihoafrické republiky.
0: Potom umírá i ona.
6: Pak zemřela po příletu, vlastně bylo jí špatně už v době letu a po příletu zemřela i ona.
0: A pak zemřel ještě jeden.
6: A pak zemřel, myslím, že německý občan jeden.
0: Co měli za příznaky? Tito tři lidé byli stejné?
6: Ty příznaky byly podobné a v podstatě se jedná o příznaky, které jsou typické pro ty jeho americké viry a obecně ty viry, které se vyskytují z té skupiny hantavirů v jeho americké destinaci, tak vyvolávají především hantavirový pulmonární syndrom a to je velmi rychlé, ono onemocnění, které velmi rychle může progradovat a ty pacienti zemřou. Takže,
0: co to je, pardon?
6: Je to cílené na plíce, ale pak i na další orgány v těle. Jo. Takže
0: jsou to příznaky podobné teda chřipce?
6: Ty hantavirové infekce začínají právě, pokud tedy vůbec jsou příznakové, protože řada z nich může být bezpříznakových, tak mají příznaky takzvané, které my označujeme jako chřipkové nebo prodromální, to znamená nespecifické. Takže těžko můžete říct, jestli jsou to hantaviry, nebo jestli je to chřipka, nebo jiná viróza. Takže to je problém na tom začátku a může to těmito příznaky skončit, anebo to může podle druhu toho viru pokračovat takzvaným hemoragickým renálním syndromem, který spíš je to důsledek, který teda je selhání ledvin a trombocytopenie, to je, co jsou příznaky vyvolané viry, které se vyskytují v Euroázii a v té jižní Americe je to ten pulmonární hantavirový syndrom, který tedy spíše cílí na ty plíce.
0: Že to je hantavirus, kterým se nakazili tito lidé, tak to na to se přišlo kdy? To se asi nevědělo ještě v té době.
6: Ne, právě se domnívám, že prvním průkazem diagnostickým bylo u té pacientky, která zemřela která byla transportována do Jihoafrické republiky.
0: Vy jste mluvila o tom, že je tu důvodný předpoklad, že se ti dva Nizozemci, kteří zemřeli jako první, nakazili už na pevnině. Argentinské úřady, zdravotníci z Buenos Aires to teď taky vyšetřují, kde se mohli případně nakazit. A taky od koho?
6: Toto je otázka, kterou je těžko zatím zodpovědět. My víme, že se virus, kterým se nakazili, víme, který to je, jmenuje se virus andský, tak to je jediný virus, u něhož dosud bylo prokázán přenos člověka na člověka. Jinak hantaviry jsou takzvanou zoonózou, to znamená, že se vždycky infikujete ze zdrojů, které pocházejí ze zvířat. V tomto případě na lidi jsou přenosné viry, které se vyskytují pouze u hlodavců. Samozřejmě zase podle druhu viru, každý virus se vyskytuje v trošku jiném spektru těch hostitelů. Takže samozřejmě je možné, že vás to zvíře může kousnout.
0: Ano.
6: Infikujete se tímto způsobem, ale to obvykle byste věděl a bylo by to víc viditelné. Ale nejčastěji se můžete infikovat z jejich produktů, ať už tedy výměšků, které jsou v prachu, a nebo i slin. Slin je teda moč,
0: trus,
6: ano. A záleží na tom, jak dlouho pobýváte v tomto prostředí a jak moc víříte tamto prostředí a podle toho také můžete dostat určitě silnou nebo méně silnou dávku. A právě i se ví z předešlých výskytů tohoto onemocnění, že to odpovídá právě, jestli člověk pobývá v tom rizikovém prostředí, třeba méně než jeden den nebo více než jeden den. Tady u toho pasažéra jsem dohledala informace, že byl vášnivým ornitologem a byl tedy někdy v terénu v té Patagonii a dokonce jsem dohledala, nevím, jestli je to 100% pravda, že se pohyboval při tom sledování těch ptáků i na okraji skládky, kde samozřejmě se dá předpokládat, že bude větší počet výskytu těch hlodavců.
0: Třeba krysy, že tam mohl být trus krys a že do něj mohl sáhnout,
6: jakým
0: šlápnout.
6: Způsobem se vyloženě infikoval, to samozřejmě úplně přesně nevíme, jestli mohl šáhnout rukou, přenesl si ten virus na sliznice, to jistě možné je.
0: Od kdy virologové znají hantavirus? Tohle asi není úplně první případ, kdy se jim někdo nakazil, ne?
6: To určitě ne. Já jsem se spíš zajímala o ty hantaviry, které jsou přenosné z člověka na člověka, což je teda ten případ toho andského viru.
0: Ale hantavirus, který by byl už v minulosti přenesen z člověka na člověka, to už se stalo. Ten
6: andský subtyp
0: je není nijak nový v tuhle
6: chvíli. Ne, dokonce vyšel článek loni, kdy analyzovali právě takzvaný outbreak nebo mini-epidemii v Argentíně a porovnávali ten virus s viry, které se vyskytují v prostředí a zjistili, že je to stále ten samý virus, že se příliš nemění.
0: Je to subtyp RNA viru, hantavirus. Jak moc se blíží nebo vzdaluje RNA virům, které známe z posledních let?
6: Tento virus, byť je teda RNA virem, tak o něm je známo, že mutuje méně intenzivně než například virus HIV nebo chřipky, anebo teda toho viru, který známe, SARS-CoV-2, takže ta jeho změna je opravdu pomalejší než u jiných RNA virů.
0: Současně, jak moc je smrtící? Jak vysoká je úmrtnost?
6: Záleží opět na typu. Ty viry, které vídáme tady v Evropě i v Čechách, tak ta smrtnost je relativně nízká. V České republice uvádí Státní zdravotní ústav, že od roku 18 máme 73 případů hemoragických horeček. Nikdo na to neumřel, to samé teda uvádí Státní zdravotní ústav v Ostravě, kde je lokalizovaná její referenční laboratoř pro hantaviry pod vedením paní doktorky Zelené. Takže vím, že jsem slyšela přednášku o ní, jak se nakazili dřevorubci na severu Moravy v lesích, kde pracovali a přespávali ve srubech, kde právě se vyskytoval ten kontaminovaný trus, takže u nás se to občas vyskytne. Úmrtnost u toho viru, kterým se nakazili ti lidé na lodi, je velice vysoká, až 50% může být.
0: Až 50%.
6: Uvádí se 30, 40 až 50%.
0: Tady je ale dobrá ta poznámka, kterou jste teďka uvedla, že Česko už s tím má zkušenost. To znamená, že tady nehrozí žádná obava, že by třeba český zdravotnický systém v případě, že by se ta nákaza objevila i v České republice, protože už jsou tu případy evropských zemí,
6: ano,
0: kde ty nákazy jsou hlášené, že bychom si s tím nevěděli rady. Protože ministerstvo zdravotnictví zatím neudělilo žádné mimořádné pokyny, ani se nechystá.
7: Situaci pečlivě sledujeme ve spolupráci s Hygienickou službou České republiky, Státním zdravotním ústavem i mezinárodními partnery. V tuto chvíli nejsou indikována žádná mimořádná opatření pro veřejnost.
6: Myslím, že to je dobře a myslím si, že není nutnost dělat další opatření v České republice. Česká republika je připravená na případné případy, to znamená, kdyby přiletěl někdo na té lodi byl Čech a přiletěl tedy letem do České republiky.
0: Ani by to nemusel být Čech.
6: Ani Čech, prostě někdo, kdo by letěl do České republiky, tak by byl okamžitě teda z letiště převezen do nemocnice Bulovka, kde mají speciální prostory a vybavení. V případě, že by to byla ještě vážnější nákaza, tak samozřejmě máme ještě zařízení vojenské v Těchoníně.
0: Žádná další pandemie nehrozí.
6: Tady, pokud se to týká hantaviru, určitě ne. Pandemie samozřejmě hrozí, ale ne od ano. těchto virů.
0: Ale Světová zdravotnická organizace uklidňuje, že tohle je prostě úplně jiný případ, tak uklidnila byste úplně stejnými slovy.
6: Uklidnila bych je slovy, že jednak, když to bych to srovnala se SARSem, tak tento virus v podstatě není respiračně přenosný. Obecně se nepřenáší. Když už se přenese mezi lidma, tak je to spíš výjimečné i tento typ viru, teda který je jediný.
0: A skutečně asi ten kontakt musí být dlouhodobý, velmi blízký.
6: Evidentně ten kontakt musí být čím delší, tím vážnější případně důsledky. Aha. A samozřejmě intimní, to znamená, ať už je to sexuální kontakt, nebo je to líbání, společné sdílení jídla, sdílení nápojů a podobně. To také odpovídá, mě by zajímalo samozřejmě, bude mi zajímat výsledky epidemiologického šetření, to znamená třeba, jak se stýkala ta osoba z Německa s tím párem, protože toto byl pár holandský, takže tam je logické, že pokud se manžel nakazil, tak jeho partnerka tedy byla exponovaná daleko víc než někdo jiný samozřejmě, ale ta osoba z Německa, nevím, jakým způsobem s nima byla v kontaktu, ale to se jistě dovíme jako do budoucnosti. Stejně tak jako posádka, jak se nainfikovala.
0: Vy jste říkala, a to je taky důležité zmínit, že hantavirus tolik, nebo tento konkrétní typ tolik nemutuje, jako třeba COVID-19, respektive ten virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, znamená to taky, že je mnohem jednodušší na něj cílit jako nějakou léčbu? Existuje antidotum?
6: Neexistuje, samozřejmě, já stejně jako za COVIDu, když není nic, tak by člověk mohl zkusit použít konvalescentní plazmu, ale tady je problém, protože vy neseženete pacienty a dále je prokázáno, že vlastně ty protilátky nejsou ochranné proti reinfekci, takže tady by ta konvalescentní plazma nefungovala. Největší pravděpodobností uvádí se v některé literatuře, že se dá použít nespecifické antivirotikum ribavirin, které se používá na jiné, ale ten účinek není příliš výrazný. Existují molekuly, které jsou, řekněme, ve screeningu nebo ve vědeckých laboratořích, ale samozřejmě ten proces, než takovou molekulu uvedete do praxe, trvá dlouho a nic takového momentálně není, tedy ani v klinických zkouškách třeba druhé fáze nebo třetí fáze. Vakcíny snad mají celovirionové, to znamená, inaktivují ten virus v Koreji a snad v Číně, ale nicméně, co jsem četla, tak ty výsledky jejich účinnosti jsou velmi špatné. A jiná vakcína zatím není. Věřím, že díky teda technologii, která díky covidu teda pokročila, a to je to mRNA.
0: mRNA vakcína, ano.
6: Že vlastně je šance, že se vyvinou vakcíny i proti těmto virům. Otázka je, jestli to bude finančně rentabilní pro firmy. A to je vždycky otázka, protože tady těch případů, nechci být cynická, ale je vlastně málo, když pak budeme koukat na ekonomickou otázku, takže je otázka, jestli to, co byť to vědci vykoumají, tak jestli bude uvedeno do praxe.
0: Taky se ukázalo, že ty mRNA vakcíny, které fungují proti onemocnění COVID-19, taky současně fungují na spoustu jiných dalších věcí. Možná se do budoucna, když na to někdo udělá studii, ukáže, že fungují i proti hantavirům už v té nynější podobě.
6: Já bych neřekla, že fungují ty samé vakcíny proti něčemu jinému, no, ale na té technologii teď třeba mají ve schválení v Americe trojvalentní mRNA vakcínu proti chřipce, která by měla být účinnější než ty vakcíny, které máme dosud.
0: Ta dotyčná loď, o které se celou dobu bavíme, teď míří v těchto dnech od Kanárských ostrovů, pluje směrem do Rotterdamu. Tam jí chce majitel dezinfikovat. Znamená to, že bude pro další plavbu bezpečná? Hantaviru se dokážeme zbavit nějakou velmi účinnou dezinfekcí jako jiných virů?
6: Tak jsou to obalené viry. Obalené viry principiálně jsou vždycky jako méně odolné vůči prostředí a vůči teda dezinfekčním prostředkům. Takže si myslím, že když to pečlivě vydezinfikují,
0: vysavit kajuty a půjde to.
6: Tak si myslím, že ano, že to bude bezpečné. A pochytat případné hlodavce, které tam nenašli.
0: Tak. A poslední má otázka, a ta se vrací k tomu, co jste říkala, že to je záhada a že to je důležité zjistit. A ptám se, jak moc důležité pro prevenci před dalšími podobnými událostmi, které se odehrály teď na té zmíněné lodi, to totiž jak moc teď je tlak na ty týmy, které hledají tu příčinu, jak k té nákaze došlo a jak epidemiologové zkoumají, jak se šíří skutečně, nebo jak se šířil v těchto případech ten virus z člověka na člověka.
6: Tam samozřejmě je důležité, aby zjistili, jestli tam ten virus je. Je to důležité i pro tu lokální komunitu, aby ochránili případně lidi, provedli deratizaci příslušných míst, protože samozřejmě největší problém je pro ty obyvatele, kteří tam bydlejí. Tady to byl víceméně náhoda, že ten člověk se tam přimotal a ještě se takhle infikoval, zřejmě díky svému nadšení, díky tomu koníčku, ale jistě je potřeba, aby tedy zlikvidovali ta ložiska a omezili riziko infekce těch lidí. Že samozřejmě, pokud se infikují lidi v tomto lokálním prostředí, tak budou žít v domácnostech a ten přenos tam může být intenzivnější.
0: Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně popovídat.
6: Taky děkuju. Mějte se hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska viroložka Ruth Tachezy, která vede katedru genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Má taky výzkumnou skupinu v Biocevu a působí v rámci Národního institutu virologie a bakteriologie. A já jsem se jí tady ptal na andský hantavirus, který se objevil na nizozemské výletní lodi. Připomínám obě dvě pozvánky z posledních dní. V pátek po obědě bude Vinohradská 12 na Pražském světě knihy, jste srdečně zváni. A příští středu pořádá Český rozhlas Plus v kulturním centru Vzlet konferenci Křehká bezpečnost. Vstupenky stále jsou, najdete je na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.

0: Americký prezident Donald Trump jedná v Číně. Tématem budou samozřejmě obchodní vazby, které svou protekcionistickou politikou narušil nejvíce za poslední dekády. Co reálně může americký prezident v Číně vyjednat a jak to zapadá do jeho politiky směrem k Evropě? Téma pro Janu Matesovou, ekonomku, která zastupovala Česko ve Světové bance a která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Řeč ale bude dnes také o českých důchodech, které se tento týden řešily na tripartitě. Obhacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.

0: Tolik oficiální prohlášení čínského ministerstva zahraničí. Tak to téměř idylicky začíná summit, který podle britské BBC může nastavit pravidla hry mezi oběma supervelmocemi na mnoho let dopředu. BBC ale upozorňuje na souboj v oblasti umělé inteligence, kde Číně k technologickému pokroku chybí špičkové americké čipy. Spojené státy zase nutně potřebují takzvané vzácné zeminy, kterých Čína celosvětově zpracovává zhruba 90%. Jednoduchá a pragmatická dohoda by byla očekávaný výsledek, ale před necelým rokem Trump označil Čínu za největšího nepřítele Spojených států a vedl proti ní ostrou celní válku. Tu zastavila až dohoda z loňského podzimu. Trump navíc voličům sliboval, že výrobu z levné Číny vrátí zpět domů a naopak hrozil zemím, že kdokoliv se bude s Čínou chtít více spolupracovat, tak pocítí celní hněv Spojených států. BBC také upozorňuje, že od Trumpovy poslední návštěvy v roce 2017 je Čína silnější a mnohem asertivnější. A podle Reuters Trump vstupuje do jednání ve výrazně oslabené pozici, když americké soudy osekaly jeho možnosti uvalovat dle libosti cla na dovoz z Číny, ale i z dalších zemí. A navíc se ve Spojených státech blíží midterms, tedy volby, ve kterých hrozí, že republikáni ztratí kontrolu nad jednou nebo dokonce oběma komorami kongresu. Tedy pro Donalda Trumpa poměrně horší vstupní podmínky pro jednání. Jano Matesová, my přiznáme, že se spolu bavíme ve středu, tedy v den, kdy jednání začínají, ten výsledek budeme zdát pravděpodobně až v pátek, až ta jednání skončí. Pojďme se podívat na to, jaké jsou vlastně ty současné ekonomické vztahy mezi Spojenými státy a Čínou.
1: Já na úvod řeknu, že od tohoto jednání se očekává otevření rozhovoru anebo pokrok ve čtyřech oblastech, všechny jsou důležité a konec konců úspěch kterékoliv z nich by mohl asi Donald Trump vydávat za úspěch. Jedny jsou ty obchodní vztahy, tak k tomu se hned vrátím k vaší otázce. Druhá věc je zprůjeznění Hormuzského průlivu. Třetí věc jsou, jak jste zmínil, vzácné zeminy. Zase to souvisí s tím Hormuzským průlivem v tuto chvíli velmi dramaticky. A čtvrtá věc, o té se zmíním rovnou, protože abychom se k ní nevraceli. Spojené státy s Čínou vedou už řadu let, v průběhu celé Bidenovy administrativy vedly dohody o tom, že by spolu našli konsenzus na zákazu využívání umělé inteligence v bojových operacích. Nejenom, že by umělá inteligence tvořila nějaké bojové technologie, ale že by pomocí umělé inteligence byly naváděny třeba teď drony, jak to občas vidíme v Rusku nebo na Ukrajině, vidíme, že to není spolehlivé a může se dostávat mimo kontrolu člověka. Čili obě země se domnívají, že kdyby se těmto technologickým lídrům v té oblasti umělé inteligence jednoznačně podařilo najít souhlas, takže by snadno potom přesvědčili celý svět k celosvětové dohodě. To si myslím, že je významná otázka, velmi významná otázka. A že kdyby tady dosáhli pokroku vzhledem k tomu, že to je kontinuální jednání, kde ani politická změna na straně Spojených států nic nezastavila, nespomalila, neodvrátila, takže to by byl ten možný úspěch. Velký úspěch, protože to zřejmě má pro celou světovou populaci největší dopad. Tak k těm obchodním otázkám. V jakém stavu jsou obchodní vztahy? Tak Donald Trump, jak také jste uváděl v úvodu, byl naposledy v Číně v roce 2017 a tehdy, v tom jeho prvním funkčním období, tehdy se jim podařilo sestavit tým, kterému do vyjednávání prezident Trump moc nemluvil. Ten tým byl neobyčejně kvalitní, jak v té strategii, kterou si stanovil, tak v té vyjednávací taktice a hodně toho dosáhl. Měli 9 oblastí, jednu se nepodařilo vůbec otevřít, to byla ochrana intelektuálních práv, takové to kopírování západních poznatků, což je velmi podstatné, ale všechny ostatní se podařilo aspoň otevřít. A skutečně závislost Spojených států na zboží z Číny a na financování, na nákupu dluhopisů amerických, na půjčování americké vládě ze strany Číny se hodně snížila. A je třeba říct, že i od loňska, když srovnáváme leden únor loňského roku, kdy se ještě politika Donalda Trumpa moc neprojevovala, než nastala

0: vyvolal ten celní chaos. A když srovnáme to období s letošním lednem a únorem, tak pokud jde o obchod čistě se zbožím, protože obchod se službami to prezidenta Trumpa moc nezajímá, tak v té oblasti obchodu se zbožím se ta obchodní bilance, čili o kolik víc Američané dovážejí z Číny, než kolik tam vyvážejí, snížila o 60%. Takže velmi výrazně. A tím pádem samozřejmě a také změnou kurzu dolaru se hodně snížila ta závislost financování amerického na Číně. Čili úspěch tam je, už dosud vůči Číně.
1: A souvisí s tím i ten požadavek Donalda Trumpa otevřít Čínu americkému biznisu?
0: To je úplně v opačném směru. Takže je to jeden z těch, ano, to jde v úplně v opačném směru. Opačném směru té jeho politiky v prvním funkčním období, jeho cílů teď americké politiky po celých posledních 23 let, čili to berme jako zas nějaký takový...
1: Takže to nemáme řečný brát jako obrat, protože mě to právě zarazilo, že jsem si říkal, kde se ten obrat nastal, jestli tím Donald Trump nesignalizuje nějakou hlubší změnu přístupu jeho ke globální politice, k Číně, protože on ji opravdu ještě minulý rok označoval za největšího nepřítele, varoval dokonce Evropu, že pokud bude s Čínou uzavírat nějaké výrazné dohody, že to Evropa velmi silně pocítí.
0: Já bych ráda viděla tváře čínských představitelů, když si přečetli nebo poslechli tento výrok, protože pořád v Číně stejně platí jejich zákony, které říkají, když něco vyrobíte na naší půdě, anebo když sem něco přivezete, dovezete, i když je to vyrobené jinde, tak ten technologický, ten vědecký, ten intelektuální obsah je náš, tečka. Čili, ne, samozřejmě, pokud možno, firmy, které mají velmi pokročilé zboží, se snaží na čínském trhu nevyrábět a popravdě řečeno se snaží bez čínského trhu obejít. Vyrábět v Indii, vyvážet na indický trh a zkusit zmenšit svou závislost na Číně.
1: Ale my vidíme, že s Donaldem Trumpem na ten summit míří právě technologické špičky Spojených států. To také naznačuje to, že se možná ten přístup k Číně ve Spojených státech mění.
0: Možná ano, možná ne, protože vlastně všechny ty čtyři body, hlavní body jednání, které jsem řekla na začátku, s tím souvisejí. Tak vezmu si Hormuzský průliv v tuto chvíli. Z Perského zálivu Hormuzským průlivem musí projít naprostá většina hélia potřebného pro výrobu čipů, nejenom v Číně, ale i těch nanočipů v Jižní Koreji a na Tajvanu. Všechny tyto technologické firmy americké jsou na nich absolutně závislé. Ne tak pro tu výrobu telefonu a počítačů, to samozřejmě také, protože ten hardware potřebují, ale pro datová centra, bez kterých jsou ztracené. Umělá inteligence bez nich zkrátka nebude. Čili je potřeba, aby nanočipy se vyráběly, k tomu potřebujete a i ke spoustě jiných výrob potřebujete helium, naprostá většina hode z Perského zálivu, Hormuzským průlivem, tam se ten průliv prostě musí otevřít. Druhá věc, vzácné zeminy, o to je vlastně další součást toho jednání. Ano, v dnešní době státy, vyspělé státy rozumějí, že aby někdo mohl být na geopolitickém a geoekonomickém, globálně ekonomickém poli brán vážně, vůbec aby mohl být brán vážně, tak musí mít dostatečný přístup k vzácným zeminám, které ten moderní průmysl potřebuje a nemůže bez nich být. Zase magnety, vzácné zeminy, také to potřebují třeba ta datová centra, všechna moderní elektronika, automobily, všechno, na čem vlastně v dnešní době běh moderních společností závisí. A ty vzácné zeminy, jak jste říkal v úvodu, jsou z více než 90% zpracovávány v Číně. Hodně se jich tam také těží, ale velmi mnoho se jich také těží v Africe. Ta těžba je z velké části chemická, chemickou separací. Kyselina sírová a jiné chemikálie, které se k tomu v Africe používají, jsou vyváženy z Perského zálivu. Teď se tam nedostávají, čili ani ta primární těžba neprobíhá, protože docházejí zásoby les, kde už došly. Čili zase, vzhledem k tomu, aby celá ta moderní ekonomika, na níž jsou mimo jiné svými zisky samozřejmě závislé všechny ty velké technologické firmy, i obrané, je tam Boeing, všechny ty velké technologické firmy, tam jsou taky Mastercard třeba, jsou na tom závislé a je potřeba, aby u toho stolu taky seděli a spolu s těmi oběma stranami hledali, co teda mohou udělat, aby výroba pokračovala. A pak je tam samozřejmě, jak jsem říkala, ta otázka použití umělé inteligence v jakýchkoliv bojových, obranných, útočných operacích, a to se jich taky všech týká.
1: No a když se podíváme na to, co by vlastně bylo pro Donalda Trumpa úspěchem na konci tohoto jednání, dá se stručně říci, co by bylo pro americkou ekonomiku a i pro tu globální, to zásadní, co je třeba domluvit s Čínou?
0: Domluvit se na zprůjeznění Hormuzského průlivu by bylo zásadní pro celou globální ekonomiku i pro americkou. Protože benzín u amerických čerpacích stanic, jeho cena se zvýšila od 28. února o 60%. Cena hnojiv amerických se zvýšila o 60% od té doby. Farmáři, to jsou voliči
1: Donalda Trumpa.
0: Donalda Trumpa, to je jeho zásadní voličská skupina. A pokud jde o vliv benzínu na politické nálady v Americe, to je ten hlavní ukazatel. Ceny benzínu nesmějí stoupat přes 4,50 dolarů za galon a za americký galon, no a teď je mnohem víc, víš už, čili to by pomohlo z tohoto hlediska. Pomohlo by to také k tomu, že americký biznis by zase znovu mohl používat všechno to, kde se mu dodávky krátí. Dále by to pomohlo snad inflaci, protože americká inflace je hodně přes 3% už.
1: 3,8.
0: Ano. Čili tím pádem nový guvernér americké centrální banky,
1: pokud který... Pokud se nepletu, ujímá se funkce tento pátek.
0: Ano, takže on by rád byl vybrán s tím, že bude snižovat základní sazby americké centrální banky, ale teď bude mít velké dilema s tou rostoucí poměrně vysokou inflací.
1: A promiňte, že vám opět skáču do řeči, připomenu, že Jerome Powell nakonec ve Fedu v radě guvernérů setrval, zůstal, neodešel z ní, jak bývá v Americe zvykem. A analytici, kteří Fed sledují podrobně, říkají, že tam bude velmi těžké prosadit to snižování, když tam bude Jerome Powell.
0: Určitě ano, on má samozřejmě i mezi těmi ostatními členy té rady. Má velké renomé, velký respekt, ale taky je pravda, že při těch minulých jednáních těch disentujících členů rady, kteří chtěli už snižovat úrokové sazby, bylo opravdu velké minimum. Takže ano, bude to mít obtížné, ale má tam taky ten fakt, že opravdu inflace teď roste. Roste i to, čemu se říká jádrová inflace, tedy to, co nezávisí na ekonomickém cyklu. Takže to si myslím, že zprůjeznění Hormuzského průlivu potřebuje celý svět. Ale také Američané, zatím americká a čínská strana na té technické úrovni jednání předjednala založení dvou komisí. Jedné komise pro obchod, která by měla nastavovat ta pravidla, druhé komise pro investice, ta by taky měla nastavovat pravidla, tak to taky asi může vydávat za úspěch, kdyby to stvrdili. Investice v tom roce 2017 Čína se Spojenými státy podepsala dohodu o velkých investicích, konec konců Čína s Českou republikou tehdy také podepsala dohodu o velkých investicích. Dopadlo to obojí stejně, nepřišly žádné peníze.
1: Já, protože se blížíme k tomuto tématu, ke konci, se nemohu nezeptat na nejnovější hrozbu Donalda Trumpa směrem k Evropě, protože Evropa právě sleduje výsledek tohoto jednání. Čína byla jedna z mála zemí, která se velmi ostře v té celní válce minulý rok postavila americkému prezidentovi, šla do toho souboje. Nakonec dosáhla toho, že v říjnu loňského roku se ta eskalace po dohodě prezidentů zastavila a teď stojí na jakémsi bodu příměří dočasného a čeká se právě, jak toto jednání dopadne. Jak moc ten výsledek jednání je důležitý pro Evropu, evropskou ekonomiku, Evropskou unii, aby věděla, jak přistupovat k těm nejnovějším hrozbám?
0: Pokud je o tu nejnovější hrozbu, to znamená zvýšení cla na dovoz evropských automobilů do Spojených států na 25%, tak to je zase takové plácnutí, které má dopad na tom, že zvyšuje nejistotu pro automobilový průmysl, to tedy rozhodně ano, ale že by je Spojené státy zavedly a udržely, to jistě ne, protože jsou vyhlášena opět podle toho zákona, podle kterého smějí být celní sazby maximálně do 15% a maximálně na 150 dní. 15% už je tam teď, čili není co zvyšovat, to znamená, že i kdyby to

0: Donald Trump náhodou zavedl, což nepředpokládám, tak to bude zase soudem zrušeno. Jistě, zcela jistě. Teď jde o to, že Donald Trump tím chce urychlit činnost Evropského parlamentu, aby schválil obchodní dohodu z loňského léta. No to si myslím, že je v zájmu i Evropy, aby Evropský parlament tu dohodu schválil. Tam jsou takové iluze o tom, že šlo vyjednat něco lepšího, to myslím, že vesměs pochází
1: od lidí. A teď se také čeká na schválení jednotlivých států, aby to
0: prošlo. A ještě jednotlivých států, ale on není ještě ani ten Evropský parlament, aha, protože si vyžádal prodloužení. Ono lidem, kteří v životě nevyjednávali žádné mnohostranné nebo i dvoustranné obchodní smlouvy s nějakým silným partnerem, se kterým si nemůžete navzájem zabouchnout dveře. Prostě nemůžete. Tak mají různé velmi naivní představy o tom, že šlo něco lepšího vyjednat.
1: Jana Matesová zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A my se na závěr podíváme do Česka a podíváme se na penzijní systém. Vláda premiéra Andreje Babiše kráčí ke splnění dalšího předvolebního slibu, a to v podobě zastropování odchodu věku do důchodů na 65 letech. Nic na tom nezmění ani dlouhodobá odborná doporučení, například od Mezinárodního měnového fondu nebo OECD, která jasně před tímto krokem varují, protože se pak podle těchto studií stane systém dlouhodobě neudržitelný. My jsme viděli v tomto týdnu jednání tripartity, kdy se vláda víceméně shodla s zástupci odborů, kteří upozorňují, že to finanční zatížení, které by přišlo tímto zastropováním, by vlastně pouze dorovnalo ty náklady státu, které jsou běžné v Evropě, kdy říkají, že jsou běžné kolem 11% hrubého domácího produktu, zatímco my aktuálně dáváme kolem 8%. A právě zaměstnavatelé varují před tím, že to zastropování na těch 65 letech není nikde jinde v Evropě. Evropa jde opačným směrem, naopak se to postupně navyšuje. Jana Matesová, je to zastropování na těch 65 letech opravdu tak zásadní problém? A já připomenu, že až do roku 2030 se to vlastně nikoho netýká, protože tam se teprve přiblížíme tím postupným vzorcem navyšování k těm 65 letům.
0: Ano, je to naprosto zásadní. A ještě dokonce teď v tom zákonu je, že se to bude týkat až lidí narozených po roce 68, čili ono to vlastně začne naskakovat až dokonce o 2 roky později. Čili věku 67 lidé by odcházeli do důchodu ve věku 67 let v roce 2056. To bude úplně jiná společnost, úplně jiná ekonomika. Nicméně,
1: takže víme, i ten argument věku dožití ve zdraví bude úplně jiný.
0: Tak já připomenu, že když byl v Československu poprvé zaveden penzijní systém, důchodový systém, pouze pro státní zaměstnance v roce 1924, tak věkem, ve kterém začali dostávat penzisté penzi, bylo 65 let, zatímco průměrná délka dožití u muže tehdy byla 52,7 a u ženy necelých 57 let. Čili to jsou argumenty o těchto výplatách nejsou, jestli jsme na někoho oškliví, ale jestli si to stát může dovolit. A pokud si to dovolit nemůže, tak musí nastoupit něco jiného. Například to, že bude mnohem efektivnější zdravotní péče, že budou lidé motivováni k tomu, aby o sebe pečovali, aby se dožívali, protože argument, že u nás se lidé dožívají ve zdraví nižšího věku než v Německu, no tak ale proč? Vždyť máme stejný životní styl, stejné potraviny. Méně o sebe pečují, mají jiný životní styl. To se nedá napravit z 10 let na 10 let, ale do roku 56 se to určitě napravit dá. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, že my máme spočítané od mezinárodních institucí, dostala Česká republika, dostává pořád, jaký růst zadlužení je pro nás udržitelný. To není stejné pro každou zemi, to záleží na tom, jaké jsou ty struktury výdajů, jaká je demografická struktura dané země. A Česká republika si nemůže dovolit zvyšovat zadlužení na hodnotu 60% HDP v průběhu několika let, třeba 10 let, a myslet si, že nenarazí na ochotu věřitelů ještě jí vůbec něco půjčit. Narazí. Čili to je úplně jedno, co je v zákonu,

0: že ať je v zákonu, že tohle se nepočítá, investice se nezahrnují do deficitu.
1: Teď mluvíme o zákonu o rozpočtové zodpovědnosti, ano. Který je také ano. aktuálně ano. ve sněmovně v tomto týdnu a pravděpodobně v pátek bude prohlasován, protože koalice už se rozhodla, že na pátek zařadí pevné hlasování o tomto zákonu.
0: Je to tak a pokud se všichni poslanci za koalici sejdou, tak ho schválí. Čímž si současná vláda odblokuje jeden problém, že už na podzim schválila zákon o rozpočtu, který byl v rozporu s jiným českým platným zákonem. Tak teď to nebude v rozporu s platným zákonem, ale finančním trhům, které půjčují české vládě a česká vláda to potřebuje. Náš dluh už teď je blízký 3,5 bilionu a pořád se s každým deficitem přidává. A ten 3,5 bilionu to není nějaké, že tam máte na 100 let dluhopisy. Ne, to jsou dluhopisy na 11 měsíců, na 12, na 3 roky a ty se postupně musí splácet a vydat nové a ty už jsou za vyšší cenu a už za tento rok, od začátku roku, se zvýšila ta sazba úroková průměrná, za kterou si český stát půjčuje velmi výrazně, asi o osminu, že opravdu výrazně, to je možná i o víc, takže s tímhle nejde hazardovat, no a samozřejmě věřitelé vidí, česká vláda se, nebudeme se dívat na deficit, budeme se dívat na to, kolik si potřebuje půjčovat, jaká je ta absolutní výše, kolik si každý rok půjčuje, čili to na každoroční navýšení státního dluhu a to se může opravdu hodně prodražit. Z toho největší část, ne hned v příštím roce, a ne hned v tom dalším už ano, 2028 a v budoucnosti absolutně nejvyšší část by představovalo právě to navýšení důchodů ze zrušení toho zastropování. Protože ono v tom roce, kdyby tedy začali první lidé odcházet do penze v 67 letech, v tom roce 56, by to znamenalo v současných cenách, v současné hodnotě peněz o 300 miliard ročně navíc proti tomu zákonu, jak je teď. To je samozřejmě absolutně neudržitelné pro českou ekonomiku. Zase si představte, v současných cenách, že by ekonomika někde vydělala za rok víc o 300 miliard, nevydělá, čili to by bylo na úkor zadlužení, bylo by to na úkor toho, že nebudou peníze na sociální zabezpečení, na zdravotnické zabezpečení, zdravotnickou službu, nutně by to vyžadovalo omezení přístupu nebo vysokou spoluúčast, nebo lidé, kteří by neměli soukromé zdravotní pojištění, by se prostě ke zdravotní péči nedostali. Znamenalo by to omezení sociálních služeb. Není to možné. Čili příští vlády budou muset znovu ten strop zavést. O tom není sporu, ale bohužel ten návrh, který teď předkládá vláda, říká, že sice ten věk odchodu do důchodu o měsíc každý rok začne růst až potom v roce 32, nicméně předčasné důchody se začnou už od roku 28 počítat, jako by platilo to znovu zastropování. Takže ty náklady už začnou narůstat brzy.
1: Varuje ekonomka Jana Matesová, která byla naším dnešním hostem a já slibuju, že k penzí se podrobně dostaneme v některém z příštích vydání Řečí peněz. Já vám moc děkuji.
0: Děkuji, přeji všem hezký den.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz. Na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
3: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
3: Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
2: Kontumace, 10milionová pokuta a taky 4 zápasy bez diváků. To je trest, který disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělala pražské Slávii po sobotním nedohraném pražském derby se Spartou. Závěr utkání, kdy fanoušci Slávie před vypršením nastaveného času vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů, považuje komise za jeden z nejzávažnějších momentů v historii českého ligového fotbalu a i proto se dnešní desítka Pavla Horváta nebude držet toho tradičního čtvrtečního formátu s hostem, ale zkusíme se pověnovat dalším novinkám, které hodiny po sobotním derby nabídly. Tak Pavle, hezký den.
3: Hezký den.
2: No a ten host, kterého jsem trochu zamlčel, tak toho taky vítám, ten se tady dušoval, že jsem ho nepřivítal. Tomáš Petr, hezký den.
4: Hezký den.
2: Náš redaktor, jenom abych doplnil pro neznalé posluchače.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Do desítky dnes můžete volat a číslo zůstává stále stejné jako při běžných pořadech, tedy 221-552-222. Řekněte nám svůj názor, ať už ho máte jakýkoliv, vzhledem k tomu, jak rozhodla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ale na začátek pojďme alespoň trošku pozitivně s Pavlem. Jaký je to titul Slávy? Je zasloužený za celou tu sezónu?
3: Je zasloužený. Já si myslím, že si to nahráli sami i přes tu kontumaci se Spartou. Samozřejmě určitě se k tomu dostaneme, ale já si myslím, že byť se to spoustě lidí nelíbí, já taky úplně nejsem příznivec toho jenom silového fotbalu, ale Slávě zaslouženě ten titul si ty uhrála a byla v tuhle chvíli nejlepší.
2: Máme prvního posluchače na lince hned teď, tak dobrý den.
5: Dobrý den, tady Marek.
2: Povídejte.
5: Já teda osobně fandím Spartě, ale chtěl bych popřát Slávii k titulu, ale mě co jediný zaráží je přístup na Tvrdíka, jo? Protože já si myslím, že první, kdo by měl jakoby to řešit že ryba slí od hlavy, že by to měl položit pan Tvrdík. To je můj názor. Děkuju.
2: Dostaneme se k tomu.
3: No, dostaneme se k tomu, samozřejmě těch názorů bude spousta, budou samozřejmě možná i opačný, ale bývá to tak, že jak to řekl posluchač, ryba smrdí od hlavy, samozřejmě to přísloví je platný, ale těch takových, řekl bych, mini příběhů v té Slávii je tolik, že vlastně asi úplně nerozklíčujem to, kdo by měl skončit a kdo ne, a kdo by měl dostat pokutu a kdo ne, takže je to hodně, hodně zapeklitý a zamotaný klubíčko.
2: Ale pojďme ještě na chvilku k těm ligovým výkonům. Tome, ty jsi někde během téhle sezony zmerčil, že by Slavia měla zaváhat, třeba to, když se jí nedařilo úplně na té evropské scéně. Cítil jsi tam nějaký moment, kdy se třeba lámal chleba v té sezóně?
4: No, mně přijde, že Slavia se na evropské scéně nedaří nejen v téhle sezóně, ale už i vlastně v té minulé. Za mě zasloužený titul, jak říkal Pavel, ale z těch titulů Jindřicha Trpišovského ve Slavii bych řekl tenhle, že je nejsmutnější, dejme tomu. Ať už s ohledem na to, co se stalo v derby, anebo i s ohledem na to, jaký Slavia hraje fotbal, protože podle mého v těch předchozích případech, když se vrátím do těch začátků, tak tam Slavia jasně válcovala ligu, hrála fotbal, který vlastně i stačil na evropské úrovni, když to tak řeknu, nebo kterým se dokázala prosadit i na evropské úrovni. Teď hraje fotbal, který na českou ligu stačí, ale v konfrontaci s Evropou, ať už vezmeme Ligu mistrů v téhle sezóně, kde samozřejmě tam je to o dost těžší, anebo vlastně už i ty sezóny předtím v evropských pohárech, tak tam to zkrátka nestačí a ukazuje se, že tohle nakopávání a silový fotbal, jak říkal Pavel, je zkrátka málo.
3: No, je to pravda, je to upracovaný, těch soubojů je tam spousta, mají to na tom založený, samozřejmě je potřeba říct, že i ta konkurence nespí, že samozřejmě máme spoustu mužstev, který velmi posílili a oni vlastně taky přemýšlejí, jak tu Slávii zastavit a jak se jim vyrovnat. A v těch předchozích sezonách já bych řekl, že Slávie hrála líp, ale až třeba v průběhu toho zápasu. Ty úvody těch zápasů byly fakt jako stejný, bylo to o tom, o té konfrontaci jeden na jednoho, o těch vyhraných soubojích a pak samozřejmě, když Slávie už si to území, bych řekl, tak jako vybojovala, tak tam přicházely i hezký akce a to letos úplně prostě nebylo, to je pravda.
4: No a s tím souvisí vlastně to, že Slávia, jak říkal Pavel, v těch pozdějších fázích hraje lepší fotbal, i to, že ona má silnou lavičku, na rozdíl třeba od Sparty, která zase letos dojela podle mého i na to, že zkrátka má velkou marotku, spoustu trestů a tak dále, tak Slávia v průběhu zápasu je schopná držet to tempo stále stejné nebo ho navyšovat a díky tomu vlastně ty zápasy pak třeba je schopná zlomit i později, protože zkrátka má hráče, kteří jsou adekvátní náhradou za to, co bylo v základní sestavě.
3: Jedno téma, který teďka jsme akorát hodil, vím, že to vůbec nebylo ve scénáři, ale vlastně ta marotka té Sparty, vlastně jsme koukali teďka už před derby, teď další zápas vlastně z Plzní, musí naskakovat kluci z Bčka, přestože máš jako 30 lidí v podstatě v kádru. Je to hodně, hodně zajímavý, že těch zraněních, i přesto, že ty hráči jsou vlastně pod dennodenním dohledem těch fyzioterapeutů, těch kondičních trenérů, tak těch zranění prostě ta Sparta má na můj vkus prostě vždycky víc než ty ostatní týmy.
4: A je to dlouholetý problém, který se na Letné, nevím, jestli neřeší, anebo nedaří vyřešit. A jak říkal Pavel, pokud Sparta proti Plzni má na střídačce vlastně kromě Panáka jenom hráče z B týmu, který hraje o záchranu ve druhé lize, tak zkrátka si myslím, že v tom kontextu vlastně ještě remíza z Plzně je skvělý výsledek pro Spartu.
2: Panové, rozdrnčil se nám tady telefon, tak aby jsme se dostali k tomu meritu věci. Jenom začneme tématem tím, že disciplinární komise tady Slavy potrestala pokutou 10 milionů korun, zápas kontumován ve prospěch Sparty, tam mimochodem taky zaplatí zachování svých příznivců, a to 600 tisíc, no a navrch tedy 4 zápasy bez diváků v Edenu, včetně toho včerejšího. Jenom pojďme k tomu, co říkal o té pokutě šéf disciplinární komise Jiří Macner.
6: My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo. Ustanovení disciplinárního řádu paragraf 65 má několik písmen, především tedy toho druhého odstavce. My jsme došli k závěru, že vlastně všechny ty písmena byly splněna. Tam není důvod uvažovat o jiné výši než o té maximální.
2: Je ten trest férový? Je to adekvátní?
3: Tak já nebudu řešit peníze, nebudu řešit kontumaci. Pro mě jako pro hráče největší trest je hrát před prázdným stadionem, nebo bylo to tak, a když si vzpomeneme na tu covidovou dobu, tak to bylo prostě nepříjemný, samozřejmě to k tomu patřilo, ale prostě bylo to nepříjemný, nepřirozený, a ten včerejší titulový zápas Slávy to úplně tu vzpomínku vrátil, vlastně slyšíš každý dotek míče, spoustu slov ze hřiště, atmosféra nula v podstatě, i když se půjdeš podívat na krajský přebor, tak ta atmosféra tam je nějaká, není tam samozřejmě 2000 lidí, ale i těch 150 dědů nebo kamarádů a přítelkyň známých dokáže vytvořit atmosféru, která prostě k tomu fotbalu patří. Včera vlastně pro mě jako pro hráče by to byl nejsmutnější titul, který vlastně v dějinách fotbalu kdokoliv získal, protože 3 dny předtím se dalo ho slavit před nabitým stadionem s plnou parádou, a teďka je to, já nechci říct trizna, ale ty kluci si to určitě užijou, ale ne tak jako před těma pár dněma, a ty fanoušci, o tom se asi nemusíme bavit, když stojí za plotem a posloucháš, jak hraje tvůj oblíbený tým o titul, tak je to velmi smutný. No.
2: Co soudí jeden z fanoušků na lince 221-552-222?
7: Dobrý den, Jirka ze Zdence, zdravím vás.
2: Povídejte.
7: Připomínám, že jsem fanoušek Slavie, takže jsem rád, že Slavia vyhrála titul, ale chtěl bych se vyjádřit panu Chorému a panu Douděrovi. Prosím vás, zcela zasloužené vyloučení z týmu. Já už vidím, že pan, nebo slyšel jsem, že pan Horvát se jí začíná zastávat. Opět, že měli emoce. Prosím vás, opravdu pan Chorý a pan Douděra, simulant, úplný nesmyslí, co tam dělá, skáče do hřiště. Teď jste viděli, zase dostal křeče, byl mimo hřiště, skočil do hřiště. Chorý, 3 žluté karty, zcela správné vyloučení.
2: Dostaneme se k tomu, děkujeme za názor. Tomáši, ty jsi chtěl ještě něco doplnit k tomu trestu?
4: No, trest samozřejmě, jak říkal Pavel, to, že se hraje před prázdnou tribunou, to je hrozné, ale ještě horší je vlastně získat ten titul nebo vybojovat si ho před prázdnou tribunou a pak ho i přebírat před prázdnou tribunou. Ono to tedy po včerejšku vypadá, že nakonec asi Slavia to nějak dodatečně po zápase třeba ještě oslaví, ale to už zkrátka není ono, protože Slávisti si chtěli oslavit ten titul spolu, a takhle to zkrátka dopadlo, jak to dopadlo, ale ten trest přijít musel, to je jasné. Vlastně ještě Slávia může být ráda, že třeba se jí nestalo to, že by tyhle poslední zápasy dohrávala, řeknu, na Letné, nebo v Mladé Boleslavi, nebo někde úplně mimo svůj stadion, takže alespoň v uvozovkách zůstala doma, za to může být ráda. Je to bez fanoušků, bude to, jak říkal Pavel, jeden z nejsmutnějších titulů v historii.
2: Mě zaujala ta finanční škoda v uvozovkách, kterou se pokusil vyčíslit generální ředitel klubu Martin Říha takto.
8: Samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
2: No ale vzhledem k tomu, jaké prize money jsou za vítězství v soutěži, co dostane tým, jenom třeba za postup do té hlavní fáze Ligy mistrů, což je nějakých 500 milionů korun, tak tohle není skoro žádná rána, ne?
4: No je to desetina.
3: No, já bych ještě k tomu připočet další věci, které jsou samozřejmě prémie hráčů, prémie trenérů, prémie dalších lidí, který kolem toho ústa se pohybujou, takže já, když řeknu, že když já jsem hrál v Plzni, tak jsme měli za postup do Ligy mistrů ty hráči, kteří hráli v základní sestavě zhruba milion korun, bez ohledu na ostatní prémie, tak je to skoro 15 let, jestli se nepletu, možná víc, takže ta částka bude několikanásobně vyšší a když si vezmeš, kolik máš v kádru hráčů a každý má nějaký takovýhle bonus, tak si myslím, že se dostaneme na daleko větší částku a to už pak bolí, no.
4: Mě by zajímalo, jestli Martin Dříha myslel jenom vstupné, anebo jestli je v tom i catering, prodané dresy, prodaná trika, protože s titulem samozřejmě tyhle věci frčí ještě o mnoho více, takže tam ta škoda může být vlastně teoreticky ještě vyšší. A samozřejmě 500 milionů z Ligy mistrů, pěkná částka, ale tohle bude vlastně i s tou pokutou 10 milionů, tak už jsme někde na desetině té částky a to už jako zabolí.
3: Já si myslím ale, že stadion je zavřený jenom vevnitř, ne? Že Fančo bude otevřený, že kdo bude chtít, že si ty trička může koupit, ale samozřejmě logicky těch lidí tam nepřijede 18 tisíc, ale do toho Fančopu budou chodit po možná, když budu jako tak po stovce třeba.
2: A generální ředitel mluvil o tom, že to bude chtít možná i tu část peněz sebrat od viníku. Je to tak? Souhlasíte s tím?
3: No, tak to jsem na to zvědavej samozřejmě. Mě by to zajímalo, ta částka je vysoká jsem na to zvědavej. Jsem zvědavej, jak tyhle ty peníze jsou vymahatelný, uvidíme.
2: Další z posluchačů se dovolal na číslo 221-552-222. Díky, že jste vydržel. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady je posluchač David z Bystřice pod Hostýnem. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně já nejsem fanoušek ani jednoho tady z těchto pražských klubů, ale chtěl bych říct, že teda titul určitě je zasloužený. Zaslouženě to vyhrála Sparta, teda Slavie, ale chtěl bych jenom říct, že vlastně ten trest pro tu Slavii, ty peníze, to není takový problém, to tam je to v pohodě, ale myslím si, že nejhorší je vlastně, že mají zavřený ten stadion. To je ten největší průser vlastně, který asi oni mají, protože myslím si, že ti diváci vlastně, nebo takhle, respektive hráči, by si měli vlastně uvědomit, že hrají pro ty diváky. A to je ten největší trest za mě. A ještě si myslím, že vlastně tady pořád se zmiňuje pan Chorý s panem Douděrou. Ti pánové, prostě to je výdobytek této doby. Já si myslím, že největšíma viníkama vlastně je vlastně Fačer nebo vlastně respektive Svaz a vedení těch klubů. Myslím si úplně objektivně, že ti vlastně tady tyto věci kryli. Svaz to kryje tím, že rozdává úplně směšný tresty. Myslím si, že tresty ze hry jsou v pořádku, ale tresty vlastně takový ty excesy, ty by měly trestat daleko tvrdší.
2: Děkujeme za názor, já jenom doplním, že my máme k tomu, povídej Tome.
4: Já bych ještě rozlišoval fotbalový svaz LFA, abychom náhodou nekydali hnůj na někoho, komu nepatří.
2: No, já bych to ještě přemostil na Václava Němečka, se kterým se Pavel vlastně dostal do spojení a vlastně chtěl jeho názor taky slyšet a ten byl svým způsobem podobný. Tady je.
10: A ještě jedna věc, všude slyším teďka, že je to velká ostuda českého fotbalu. Jako to se omlouvám, ale tohle není ostuda českého fotbalu, tohle je ostuda jen a pouze Slavie Praha.
2: Tak je tady názor Václava Němečka, který je tak trochu vepři.
3: No tak každý, říkám, tady vlastně před chvílí tady volal posluchač, který vlastně se do mě opírá, jestli zastávám Tomáše Chorýho, já to pak samozřejmě uvedu na pravou míru. Ještě tam zaznělo to, že vlastně nejvíc zbytý jsou ty hráči samozřejmě, jo, protože ty dřeš celou sezonu, podstupuješ spoustu těžkých situací, teď když zmíním třeba jméno Lukáš Provod, kolika zdravotníma troublema on si musel projít a bylo vidět vlastně, už v tom zápase, když se to stalo, když se to dělo, tak vlastně některý kluci věděli, že to je průšvih a snažili se ty lidi prostě z toho hřiště dostat, byli úplně konsternovaní, bylo tam vidět výrazy ve tvářích, který byli prostě smutní a byli trošku v šoku. Pro ty hráče to je vlastně opravdu největší neštěstí a hned za nima jsou ty fanoušci, který opravdu tam chodí, mají ty pernamentky, který tam vodějí ty děti a pak musíš koukat na tohle to, takže viníky určitě je jich tam víc a našli bychom, ale ty zklamaný, to jsou nejvíc hráči, no.
4: Já bych jenom doplnil, že vlastně, když to budeme chtít neobhajovat, tak to, že tam ty lidi vběhli dřív na to hřiště, to se nějakým způsobem dá pochopit, prostě neuhlídali čas, byly tam emoce, chtěli slavit, ale to, že se tam chystají fréři v kuklách s dýmovnicema a petardama, které pak nahází do kotle Sparty, to je problém, a to, že napadnou hráče Sparty, je problém. Já bych jako to rozdělil na dva menší problém, to naběhnutí, protože kdyby jenom tam ty lidi naběhli, tak se to hřiště dá za 4 hodiny vyčistit a dohraje se to, ale tam problém je to, co vlastně následovalo po tom naběhnutí, řekněme ještě.
11: No, ta pozice hlavního viníka, dá se vůbec určit? Je tam někdo?
4: Dlouhodobý problém.
3: Určitě dlouhodobý problém. Tady v tom konkrétním případě opravdu vlastně ty lidi nevidějí, že se nastavuje 10 minut, že chybí 3 minuty, tam prostě je ta euforie a zmatek u toho hřiště. Některý ty lidi viděli jsme, že spoustu, já si trochu říct, že čtvrtina, možná pětina těch lidí, kteří na to hřiště vběhli, byli děti, takže nebo mladiství lidi, kteří nebyli dospělí a samozřejmě ten šok, najednou ten dým, prostě to, co se stalo Kubovi Surovčíkovi, je prostě neskutečný, že ty lidi si to vůbec dovolejí a ani v té euforii a v tom zmatku si troufnu, že tohle prostě není normální a tohle to jsou podle mě největší viníci a souhlasím to, že tam ty lidi vběhli, vlastně se děje po každém titulu tady u nás v Čechách, ale to, co bylo nad to, to už normální není.
4: Ale podle mého ten problém začal už mnohem dřív. Mně přijde, že Slavia přerostla trošku sama sebe v nějaké oponentuře, v nějakém reálném světě, řeknu, že zkrátka to chování, ať už někdy hráčů, realizačního týmu, fanoušků, se zkrátka dostalo na úroveň, že si pak asi i ty lidé v kotli myslí, že si můžou cokoliv dovolit a že zkrátka z toho je pak takovýhle nakonec průšvih, protože dlouhodobě mi přijde, že na Slávy si myslí, že oni jsou, když to tak

0: řeknu, etalonem slušnosti. Pan Tvrdík neustále hlásá vlastně, jak chce vylepšovat český fotbal, jak mu pomáhá, jak vlastně oni to dělají dobře. Neustále se vlastně chválila Tribuna Sever, jak všechno dělá dobře, ale najednou patak po téhle věci přijdou hlasy, že Tribuna Sever jim přerostla hlavu a že dlouhodobě se jí ustupovalo a nebyla tam žádná oponentura. Zkrátka asi žádný strom neroste do nebe. No. Hmm.
1: Za mě, když budeme teda hledat jako viníky, tak určitě na velký vině je to, že se podcenilo, že opravdu ty lidi tam na to hřiště půjdou. To prostě v téhle době je normální a myslím si, že fakt tam mělo být 200 pořadatelů a ne
2: 18.
1: Ne 8. To je prostě jako opravdu nevídaný a myslím si, že kdyby tam prostě bylo stovka těch lidí v řadě, že by to prostě dokázali přibrzit. Jenom tu Tribunu Sever teď beru. Jo, takže kdyby se to prostě stalo o ty 3 minuty později, tak samozřejmě tady nesedíme a budeme řešit něco jiného, ale tohle to za mě je jedna ta část té největší chyby, která se tam stala.
0: Ale já nechápu to, že se to stane ještě v derby, kdyby to bylo v zápase s Olomoucí, s Karvinou, s kýmkoliv jiným, tak rozumím, že se to třeba podcení, ale je to derby. I kdyby nešlo o titul, tak prostě tahle situace v tom derby přijít může kdykoliv. Hmm. To derby je pro mě, je to prostě zápas, který je kritický, vypjatý, může být problematický, tak prostě na to musím být připravený, i kdyby nešlo o titul. Ale ten titul to vlastně zdvojnásobuje tu variantu toho, že nastane něco podobného.
1: Přesně tak, já jenom jeden příklad, když jsem ještě byl s Michalem Bílkem v Plzni, tak vlastně Sparta už měla titul a my jsme hráli poslední kolo na Spartě a před zápasem bylo dohodnutý, že vlastně za jakýchkoliv okolností v 90. minutě se bude pískat konec, aby hráči to věděli, že kdokoliv, kdekoliv prostě bude mít balón, aby to sledovali, že prostě samozřejmě se očekává, že ty lidi na to hřiště vběhnou a to vlastně nebyl přímý boj o ten titul. Už to bylo prostě rozhodlý a skončilo to tak, že prostě rozhodčí fakt jako 89-59 písknul. Naši hráči sprintovali do šatny, samozřejmě lidi vběhli na hřiště, ale byl klid a tady vlastně souhlasím s tebou, že to bylo jasný, že to bude prostě vyšperkovaný, jak říká Honza Koller, prostě tak, že se něco může semlít a já vlastně nechápu, ani ty pořád, ale nechápu, proč tam nebyli jako už policajti.
0: Mě by docela zajímalo, jestli by třeba k tomuhle došlo i ve chvíli, kdyby Slavia nešla po titul, kdyby třeba remizovala, prohrávala, protože jestli tam byli připraveni fanoušci v uvozovkách, nevím si říkat fanoušci, kteří se převlékli, dali si kukly, měli připravené pyro, které pak házeli do spartianského kotle. Byly tam záběry, že po hřišti běhal někdo s nožem. Tak nevím, jestli tohle bylo připraveno jako oslava, anebo jestli to bylo připraveno za jakýchkoliv okolností.
1: No ne, hlavně jako ono opravdu reálně hrozilo, že Sparta minimálně vyrovná, protože toho času ten tlak byl veliký, samozřejmě už ta euforie slavistická byla velká, ale furt Sparta měla kvalitu a možnosti na to, aby vyrovnala a pak by přišla tato situace. Možná jsem rád, že se to nestalo, že někdo tyhle věci nepoužil přesně ještě hůř. No. No,
2: zmínil jste tak trochu nenávist mezi oběma pražskými tábory, tak zmínil to Tomáš Petr, mluvíme s Pavlem Horvátem. Teď znovu pojďme poslechnout slova Václava Němečka.
3: Ta nenávist podle mě se stupňovala, hodně se to přenášelo na hřiště i k hráčům. Ty hráči i právě ty fanoušci si víc a víc myslí, že si můžou dovolit úplně všechno. To už potom všem přerostlo přes hlavu.
2: Pane, já už si to tolik nepamatuju, ale Pavle, ty i třeba ze své hráčské kariéry pociťuješ, že se teď víc a víc šponuje právě ta rivalita mezi oběma tábory, že to třeba i dané sociálními sítěmi, tím, že Sparta dokázala tak trochu narušit tu hegemonii Slávie, která byla pod Jindřichem Trpišovským a znovu tady je.
1: Já si myslím, že určitě. Já musím říct jeden příběh, teď mě napad, a teď fakt nevím, jestli to byl Sparta nebo Slávista, ale bylo to po nějakém derby a já jsem pražským metrem jel domů. A byla nějaká skupina jedněch fanoušků a šel tam druhej po jako s jinou šálou a jenom padla jedna facka. Vynadali si a vlastně tím to zaslo. Jo, a dneska si myslím, že vlastně tohleto, kdyby se takhle potkali v metru někde trošku jako naspídovaný skupiny, tak to skončí prostě daleko jinak. Ta doba samozřejmě je úplně jiná, jo, ale dřív si myslím, že to bylo takový chlapský, žádný kukly se úplně nenosily a prostě dřív to bylo jiný a chápu názor Venci Němečka, který samozřejmě je malinko starší než já a pozoruje ty derby samozřejmě díl a zažil jich taky víc, takže já vlastně můžu říct, že ta doba se vyvíjí a ta agresivita, si myslím, já jsem to tady zmiňoval taky, jenom když pojedeš autem prostě kdekoliv ve městě nebo po dálnici, tak vidíš daleko víc agresivity podle mě, než jsme viděli před 20 rokama třeba.
0: No je faktem, že i dřív to bylo třeba agresivní, pamatuju si, že házeli fanoušci Sparty kameny na vlastní autobus, byly různé problémy, ale přijde mi, že co se týče derby, takže to bylo vyhecované, ale bylo to takové férovější a nebylo to vulgární. Teď mi přijde, že to je, když to řeknu jedním slovem, vulgární, že to je o prostých nadávkách a že to až tolik dřív nebylo, že teď je to hodně sprosté i od hráčů, od realizáků, a je tam hodně zákeřností, hodně agresivity, že už se to jako přešvihlo ta hranice, kdy to bylo ještě takové jako přijatelné pro mě nebo zajímavé, protože chápu, že tenhle zápas nebude o tom, jo, jdeme si zahrát, dobrý den, tady máte vléčku, pěkné, že to jako je to derby. Samozřejmě ano, ale ta míra už se jako, už to přeteklo za mě. No.
1: Tak budem věřit tomu, že zase já už to opakuju po několikátý, bohu dík nebo bohužel, tenhle ten zápas, tohle všechno jako vrátí někam do správných kolejí. No.
0: To jsem nejvíc zvědavý na to další derby, jak bude vypadat. Ať už na Spartě nebo na Slávii, co vlastně tenhle exces udělá s tím derby dál.
2: Nezapomínáme ani na vás, naše vážené posluchače, číslo 221-552-222. Vytočil jeden z vás, dobrý den.
4: Dobrý den, Aleš Příbram.
2: Povídejte.
4: Já jsem jenom chtěl říct, všichni řešíme tady 10 milionů, vyjádření další škoda 50 milionů. Slávy samozřejmě gratuluju, uhráli si to na hřišti super, ale svým způsobem z mýho pocitu, je to čistě můj názor, já tam nevidím trest. Jo, nevidím prostě, protože já se koukám na to, co to říká mladej, co to říká lidem, co, já nevím, tady 10-20 let se snažíme prostě, aby to bylo zábava prostě lidová, když to přeženu, aby chodili lidi do ochozu, aby chodili s dětma, jo, tenhle ten trest nám prostě neřekne nic, pan Tvrdík tady začne dělat v úvozovkách gesta, tohle vyhodím, tamto vyhodím, jo, pan Chorý s Douděrou v úvozovkách širší nominaci na repre. Co tím říkáme mladým prostě, nebo lidem vůbec všeobecně? Můžeš být psychopat, ale když něco umíš, tak je to úplně jedno. Jo, možná je to...
2: Co byste tady navrhoval za tresty?
4: Ale... Prosím?
2: Co byste tady navrhoval za tresty? Jak byste kontroloval, když je to málo podle vás?
4: Já bych... asi zřejmě tam to v řádech není. Odebrání bodů prostě Liga mistrů, protože finančně jim to všechno nahradí. Ano, škodu budou mít, to je bez pochyby. Ale prostě tím, že všechno podcenili, pan Tvrdík omlouvá strašně dlouho prostě nějaký excesy, tak tu finanční stránku jim tohle se dorovná. A ano, hráči jsou smutní, že slavili před prázdnou tribunou titul, to je pro ně určitě špatný, tomu rozumím. Na druhou stranu titul mají, Ligu mistrů mají, fanoušci jsou momentálně asi jakoby největší fans v Evropě, jo, po jejich chorách, tak teď komu dělali prostě takovouhle obrovskou věc a prakticky nic se nestalo. Všichni se budeme omlouvat a prostě lidem neřekneme nic a budeme čekat další čas, jestli se něco stane nebo nestane. A to je čistě jenom můj názor.
2: Děkujeme za něj, Pavel Horvát, rozjímá.
1: No, tak jako z části se s tím dá samozřejmě souhlasit, tak je to spíš otázka o tom, co v těch řádech je. Já myslím, že nejvyšší trest vlastně bylo 10 milionů, nejvyšší trest byl 6 zápasů a ta kontumace, nevím, jestli odečtení bodů vůbec je možný. Já se v těch zákonech fotbalových úplně asi neorientuju, ale myslím si, že třeba v Polsku jsme viděli delší zavření stadionů za tyhle ty nějaký, nechci války, ale problémy a je to celkem obvyklý a je to opravdu největší trest pro ten klub, když ten stadion je prázdný a uvidíme, jak prostě, asi se taky k tomu dostaneme, prostě vidíme, že to trošku polevuje ten tlak logicky, protože ta věc už je pár dní stará a jsem opravdu zvědavý, jaký reálně budou ty stanovy a jaký budou reálně ty reakce slavistického vedení v příští sezóně.
0: No za mě zajímavé, jak tvrdě pálil pan Tvrdík vlastně hned po derby, až řeknu do včerejšího třeba odpoledne, rozdával tresty, říkal, co všechno se stane, nestane. a včera vlastně po zápase už zase to bylo takové, jako, že už je to staré a že už se to stalo a že nebo pusťme si to.
5: Původní zastánce toho, že v té atmosféře musíme být teď opatrně udělat žádnej

0: Neudělal.
1: My jsme teda oslavy v podstatě chtěli zrušit, ale Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten ústej připravit. Takže budeme chystat po tom posledním zápase z Plzní nějaký typ oslavy, abyste se svými hráči mohli setkat a oslavit to, takže my vám dáme vědět. A snad to nebude jenom dneska u plotu, ale bude to třeba později po zápase z Plzní, tak něco zkoušíme vymyslet, jo?
2: Pan Tvrdík byl tedy přísný, tvrdý a najednou už ho majitel Slávie, pan Tykač, přesvědčil, že oslavy by být měly, takže vlastně to pokání za mě trvalo od soboty do středy.
3: Já si trochu říct, že samozřejmě možná mi zase někdo natře, ale to je jedno. Já si myslím, že pan Tvrdík, byť je to samozřejmě politik bývalej, takže musí být pod obrovským tlakem. Obrovským tlakem jako jednak...
2: Zaslouženě.
3: Určitě. Já jenom chci říct jako tu situaci, snažím se to pochopit, protože samozřejmě určitě se baví s těma hráčima, určitě se baví s trenérama, určitě se baví ze spoustou fanoušků, se zná, teď nemyslím s těma úplně, co chodí jako jenom na tribunu, ale z takových těch partnerů a sponzorů klubu, jo, a vlastně on určitě vnímá tu kritiku zbytku fotbalového národa, ale zase na druhou stranu vnímá to, že opravdu i ty hráči si zaslouží nějakou tu oslavu. Vím, že v ten první den zaznělo, že se tenhle titul v podstatě jako slavit nebude. Teďka už je to na hraně toho, že nějaká oslava bude. Já to vlastně chápu, protože já bych to těm klukům taky chtěl dopřát, kdybych byl v té pozici, protože jak jsme se bavili, ty hráči pravděpodobně za to jako nemůžou. Ty jsou prostě od toho, aby tam hráli, to, že Tomáš Chorý a Davide Uděra byli vyřazený z kádru, tak vlastně jako to, za mě to bylo taky hodně populistický, takový jako, nechci říct unáhlený řešení, ale jestli si řekli, hele, teď je to, od teď jedeme od nuly, kdo udělá průšvih, prostě jde z týmu, tak je to chyba těch hráčů, ale vypadalo to tak jako, že hele, tyhle ty dva nám to zkazili, mazejte pryč. Jo, je to takový zajímavý, všechny ty věci prostě se nějak vyvíjejí a vlastně ty reakce si myslím, že ještě budou ještě daleko jiný, než jsou teď třeba.
2: No, za mě se mohlo tedy minimálně počkat, protože čtyřdenní pokání, po kterém vlastně už zase se všechno v uvozovkách, když to řeknu, vrací do normálu, je poměrně rychlý návrat. Já rozumím tomu, že fanoušci chtějí slavit. Mně se třeba líbilo to prohlášení, když tady padlo, že ty pokuty jsou malé a všechno, tak mám pocit, že pan Tvrdík říkal, že oslavy, které byly plánovány, tak nebudou hned po derby, případné oslavy tedy, a že ty peníze půjdou na charitu, jestli se nepletu. Ano. Tak to mi přišlo jako možná nejsympatičtější ze všech těch gest, která v rámci těch pozápasových řešení, nebo toho pozápasové řešení přišly, protože ať už trest pro Douděru nebo Chorého, můžeme se o tom bavit, už jsme se o tom i bavili, tak tohle mi přišlo vlastně takové nejsympatičtější, řeknu, možná, je to možná populistické gesto, ale mně to přišlo takové nejméně populistické. No.
3: Určitě s tou charitou souhlasím, jenom ještě já bych zase dal k dobru takovou tu euforii potom, když ten zápas vyhraješ a ten titul získali. Takže já to zase celkem chápu, že ten tlak a najednou seš prostě v takovém jako obláčku toho, že se to konečně povedlo a ten titul máme, takže tyhle výroky chápu a myslím si, že se zase setkají s kritikou toho zbytku toho fotbalového národa. Myslím si, že zase i ty slavistický fanoušci, který si prostě ty permice koupí a chodí tam na ten staďák v rodině nebo ve dvou, prostě jsou to nemalý peníze, musíme říct, že ty pernamentky nejsou úplně levný a podporuješ ten klub a fandíš jim a teď si myslím, že i by bylo zasloužený, aby i tyhle ty fanoušci nějakou tu oslavu měli, nebo aby mohli se potkat s těma hráčima. Já říkám oslavu, ale potkat se s těma hráčima, tak jako třeba bylo, když přijíždíš prostě z venkovního stadionu někde před tím stadionem, aby si tam zakřičeli, zaspívali a nějaká takováhle oslava si myslím, že by k tomu patřila. Samozřejmě chápu, že to bude mít i kritiky, ale já si myslím, že by to bylo fajn.
2: Jak říkal Pavel, vlastně nejvíc bití jsou ti fanoušci, ti normální, slušní fanoušci, kteří do toho dávají nemalé částky, když jde celá rodina na fotbal, má permici, tak to stojí opravdu hodně peněz už. Tak tihle z ti hodní, když to tak řeknu, slušní, tak jsou nejvíc bití. Pokud samozřejmě ti, co tam naběhli z noži se světlicemi v kuklách, nebudou rozpoznáni, nepůjdou

0: tady u telefonu Jarda, dobrý den.
1: Jardo, máte slovo.
0: Já takový postřeh trochu jiný, ty se to už řeklo spousta názorů, mě akorát zarazila jedna věc trošičku, dneska jsem od vás jenom vyjádřil, že tam dokonce byl někdo s nožem na hřišti, takže si myslím, že tam šlo o zdraví, možná i o život. A já nechápu, když Slávě a možná i jiný majitelé těch klubů u nás chtějí zavést ten kamerový systém na ty obličeje, že musí čekat, až to schválí někdo v rámci GDPR, co to je za nesmysl. Tady jde o život, je to můj stadion, já se vám dám. Pokud je fanoušek slušnej, tak si nemá problém. A ostatně já tam teda nechodí, když tam chtějí dělat takovýhle věci. A nechápu, jak může někdo, se může dovolit, že nějaký jako předpisy, bohužel Evropské unie, ale když budu mít restauraci a nebudu tam připustit někoho, kdo má vytetovaný na čele zelený kolečko, tak ho tam prostě nepustím. No, takže já jako jsem jednou zastánce udělat kamery na obličeje a vůbec jako se neolí nějaký GDPR, který nebo zdraví fanoušků, tak to má určitě přednost. Ode mě všechno.
2: No, já jsem teda dneska slyšel prvně ten nůž, jo, je to šílený a vlastně je to opravdu zarážející, že ty lidi to tam pronesou. Vím, že ty kontroly se asi úplně nedají dělat opravdu konkrétně tak, že budeš někomu šáhat do ponožky a do slipů, ale asi budeme muset, protože souhlasím s posluchačem, že tady v tom amoku a v té situaci, která tam potom jsem chtěl říct závěrečným hvizdu, ale on to nebyl závěrečný hvizd, která potom nešťastným konci toho zápasu tam vznikla, tak jako kdyby to tam do někoho píchnul, tak asi tady možná ani bychom to neřešili my, ale je to vlastně smutný, k čemu jsme se dostali. No.
3: Jaroslav Tvrdík ale mluvil o tom, že ten systém chce spustit navzdory tomu, že očekává pokuty, že vlastně má povolení od šéfa Pavla Tykače.
2: Já ještě jenom super tam názor pána, že jako slušnej fanoušek prostě to podstoupí. Ten, kdo jako chce něco páchat nebo chce tam dělat bordel, no tak bude proti tomu.
4: Otázkou je, jestli nejsme v tomhle případě ne krok za těmi problémovými fanoušky, ale třeba 2-3 kroky, protože to, co jsem zachytil poslední dobou, tak zkrátka tyhle kontroly podle mého nevím, jestli to zachytí, protože sám vím, když jsem byl na Euro 2016, že chorvatští fanoušci třeba měli tyhle propriety, dýmovnice, petardy tehdy na stadionu, já nevím, jestli se hrál v Saint-Étienne nebo v Toulouse, tehdy Chorvatsko-Česko, 2-2, myslím, že to skončilo, tak oni měli to připravené od fanoušku domácího týmu, kteří v posledním zápase sezóny to pronesli na stadion a schovali to na tom stadionu. To samé, teď se vyrojili v řeči o tom, že to údajně funguje tak, že se vyhrožuje lidem z cateringu, že to musí pronést na stadion a že když to nepronesou, takže víme, kam chodí jejich děti do školky a že zkrátka, když jim tam nepronesou nůž nebo petardu nebo já nevím co, takže si je najdou a chápu, že v tu chvíli nějaký člověk, který si tam jde přivydělat pár kaček, tak se bojí nejen o sebe, ale i o tu rodinu. A tohle nevyřešíme nějakým kamerovým systémem. A ještě stadion Slávie nebo i Sparty, tam podle mého jsou varianty, kdy se to dá prostrčit někde bokem, plotem. Je to v zástavbě, není to prostě uzavřený stadion, kde by byl jenom vchod. Prostě já nemám řešení, ale jako chce to asi jako širší diskuzi. Chápu, že Jaroslav Tvrdík chce hnedka nějaké řešení, aby bylo vidět, že se něco dělá, ale asi to chce nějaké hlubší řešení, nějaký hlubší postup, protože podle mého se to nevyřeší ze dne na den zkrátka.
2: No tak já jsem, když jsem nastupoval do Rady žurnálu Sport, tak jsem čekal, že budu expert opravdu jenom na hru, ale tohle to přesahuje i moje hranice jako chápání tohleto, co si tady teďka řekl, to je jako u nás, jo? Že
4: já nevím, kde to padlo, ale někde jsem zaslechl i tuhle variantu, že prý to funguje tak, že se i vyhrožuje lidem z cateringu, aby to pronesli. Jestli to tak není, tak jenom dobře, a doufám, že jsem teda někomu nedal návod teďka.
2: To už je silný kafe, jak se říká. Musíme se zlepšit prostě, musíme se v té bezpečnosti zlepšit, protože to, co se stalo, nám vlastně říkám, bohu dík, se nikomu nic nestalo, kromě samozřejmě nějakého takového šoku některých spartianských hráčů, tak se bohu dík nestalo nic horšího a pro nás, pro všechny je to styčený jako ukazováček a musíme s tím něco udělat, protože tohleto chování už jako nepatří do téhle doby prostě, no.
3: Na sociálních sítích se taky řeší to, že sice Jaroslav Tvrdík vzletně mluví o tom, co všechno by se mělo udělat a kdo všechno vytvořil nějakou chybu, ale že ta vina leží taky na něm, tak myslíte si, pánové, že tuhle situaci ustojí, že bude dál šéfem představenstva?
4: Já bych řekl, že podle toho i třeba včerejšího projevu před stadionem, kde vlastně pan Tykač stál vedle

0: pana Tvrdíka, tak to nevypadá, že by ho chtěl aktuálně asi vyhazovat.
1: Já jsem chtěl říct, že já vlastně nevím, kdo může pana Tvrdíka vyhodit, tak jestli mi to řekneš, Pantykač. Tak jenom pan Tykač, no, tak
0: si myslím tedy.
2: Já bych se taky nečekal.
1: Vzhledem k tomu, že tam říkal, tady Pavel chtěl, abyste slavili, tak si myslím, že tam má celkem pevnou pozici.
2: Zůstává vše při starém.
0: Jinak ještě, když se vrátím k tomu řešení problému, tak samozřejmě existuje řešení, které neochrání hráče, ale může ochraňovat fanoušky v Soluni. Nevím, jestli to platí doteď, ale vím, že když jsem tam před lety byl na derby PAOK versus Aris, tak tam zkrátka dlouhodobě nesměli hostující fanoušci na stadion. Prostě tam byli při derby jenom domácí fanoušci.
2: Hmm. Ty si dovedeš něco takového představit, Pavle? Nebo chudilo by to atmosféru?
1: Takhle, když seš na tom stadionu, kde oni stejně nemají moc kapacity jako ty fanoušci a občas se ke slovu dostanou samozřejmě, ale víceméně jsou v menšině a je to někdy i hrdinství jako na ten stadion jít, jo, protože já si pamatuju, když Plzeňáci tenkrát jeli na Slávy, tak je tam vlastně voděj ze zhora od vlaků a jdou v kordonu, dneska už je vozejí autobusama, že jo, ty soupeřovo fanoušky. Takže ty vlastně jako většinou do toho styku s těma cizíma fanouškama nepřijdeš, ale samozřejmě je to takový ten červený hadr, když prostě to mužstvu se nedaří a rozhodčí třeba poškodí ty domácí, tak samozřejmě ty fanoušci, kteří jsou soupeřovo, jsou tam jako na pranýři, ale dovedu si představit, že je to jedna jako z věcí, která by určitě tu nenávist na tom stadionu v ten daný den zmenšila.
0: Otázkou, jestli by to nedopadlo, jako když jsem byl na předkole Ligy mistrů v Salzburku, tehdy hráli s Brandby Kodaň a tam hostující fanoušci měli zákaz výjezdu, ale stejně přijeli a když už přijeli, tak rozhodla UEFA vlastně, že na ten stadion pustí, protože to je vlastně bezpečnější řešení, než kdyby je nechali stát venku před stadionem, takže stejně vlastně ti fanoušci na stadionu byli.
2: Tak ještě jeden z posluchačů je s námi ve spojení. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchač z Liberce Jirka. Já vás zdravím ve studiu i posluchači u přijímačů. Jenom mě zaráží jakoby jedna věc u toho trestu, ty 4 zápasy bez diváků. Proč vlastně potrestáte vlastně další fanoušky, kteří s tím nemají nic společného, třeba hostujícího týmu, který nic se vlastně neprovedli a nemůžou se podívat na svůj tým na venkovním utkání. Tam bych jim dal jakoby výjimku, že by tam mohli aspoň do toho svého sektoru přijet. Protože mi to připadá, že vlastně, když si vezmeme, že teďko začne nový kolo na podzim a budou tam hrát hnedka první kolo Brno, který bude mít má dobrý fanoušky, tak proč tam vlastně nemůžou být, jako jo? Že vlastně tam by měli být třeba slavistický, beru to, že by tam slavisti nemohli být, ale ty brněnský ve svým sektoru by tam mohli fandit. Tak to je jako by můj pohled na tady ten trest.
0: Na tom je zajímavé vlastně, že včera fanoušci Jablonce na Slávii být nemohli, ale pokud se nepletu, tak slávisté v Hradci o víkendu být můžou.
1: No to je zajímavý, no. Já vlastně nevím, co k tomuhle říct, no. Je to vlastně všechno to, co zaznělo, je logický, to, co říkal pan posluchač, tohle to, co jsi říkal ty Tomáš, to už úplně logický není, ale vlastně k tomu by měl přispět i ten kamerový systém, že vlastně ty průšviháři by vlastně neměli možnost jezdit ani na ty venkovní zápasy, no.
0: Myslím, že v Anglii nebo kde to je, že tihle průšviháři, jak říkal Pavel, se v době zápasu musí hlásit na policejní stanici. Pokud ta stanice nebude hned vedle stadionu, tak samozřejmě to znamená, že se na ten stadion už člověk nedostane. No.
2: Průšviháři se nacházeli jistě i na tribuně Sever. Jaký teď bude vztah právě mezi tím nejužším jádrem fanoušků a vedením klubu? Oni se cítí zrzení takhle, že se k ním postavilo vedení klubu zády. Dokonce o tom psal i speaker na sociálních sítích a označoval tam docela jednoznačně Jaroslava Tvrdíka jako jedno z hlavních viníků.
0: No on se zároveň i loučil, pokud jsem to správně pochopil, tak speaker Kotle Slávě, který na tom hřišti nebyl a naopak podle toho, co se píše, tak i říkal, ať tam ti lidé nechodí, ať počkají a to, tak údajně má doživotní zákaz vstupu, jestli jsem to správně pochopil z toho vyjádření.
1: No, tak ty stavy samozřejmě nebudou úplně v pohodě, protože ono to není jednoduchý, že jo, takhle. Samozřejmě ten, kdo zná tu strukturu toho Kotle, kdo tam je kápo, kdo jsou nějaký ty jeho takový ty pravý ruce, tak asi by to rozklíčoval pro nás, vlastně zvenku není možný vůbec tohleto ohodnotit, protože já jsem zažil to, když v Plzni, kde je to samozřejmě v daleko menším rozměru, byly debaty s těma kotelníkama, co kdy bude, jaký bude choreo,

0: chtějí nějakou schůzku, tak většinou to bylo v takovém jako přátelském duchu. Tohle je opravdu kritická situace a já si myslím, že bude to mít vývoj. Bude to mít vývoj, protože jestli teda kluci, který vedli slavistický kotel, teďka tu tribunu Sever, se na to vybodli a skončili, tak samozřejmě...
1: No oni byli ukončeni, jestli jsem to pochopil.
0: No já vím, že i vlastně Lukáš Strašák vlastně taky bych řekl, podal demisi nebo takhle to ukončil a berou to asi jako z osobního hlediska. Jsem zvědavý, jak musí ten kotel, ty fanoušci si musí udělat svoje nový lídry, že jo, já nevím, říkám, já nikdy jsem v tom kotli nebyl, jak to tam mají postavený, jestli si budou třeba volit tyhle ty jako šéfy, prostě já nevím, ale samozřejmě budou muset znova komunikovat s vedením Slávie a ta situace s těma fanouškama není jednoduchá, protože ty kluci samozřejmě mají na to svůj pohled, některý jsou důraznější, některý si nechají říct, není to jednoduchá situace.
2: No, zatím známe postoj Slávie k Tomáši Chorému, Davidu Douděrovi, jsou vyřazení z kádru, budou si tedy hledat nové angažmá, ale jak už jsme zjistili, může se to klidně změnit. Oni jsou ale v předběžné širší nominaci na mistrovství světa, tam figurují, tak Pavle, podle tebe vzniklo tohle ještě dávno před víkendem, dávno před tím, než...
0: Ta širší nominace, myslíš? No určitě, já si myslím, že to bylo stoprocentně dřív a já jsem zvědavý, jak to dopadne. Já jsem tady říkal, že samozřejmě vadí, teď se teda dostávám k tomu prvnímu vlastně hovoru našeho posluchače. Já samozřejmě pro mě je to hodně jiný, protože Tomáš je prostě znám z té lidské stránky, ale vlastně taky jsem nedokázal a nedokážu pochopit to, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a ještě jedna mu byla odpuštěna. Vlastně i jsem byl na něj naštvaný, protože jsem věděl, že to budu muset tady řešit a je mi to vlastně nepříjemný. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu, a říkají to i spoustu dalších jako kluků, který v tom fotbale se pohybují, on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávii tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete. A chápu, že prostě teďka asi interně fakt to bylo nastavený, hele, kdo udělá průšvih, končí, on to udělal a teď ta situace je takováhle, takže já to chápu. A co se týká nároďáků, tak zase, já nevím, jestli to říkal pan Tvrdík, mluvili s ním trenéři, mluvili s ním vedení prostě klubu a přesto se tohle to stalo. Myslím si, že trenér Koubek s ním taky 100% bude mluvit, bude s ním mluvit možná Pavel Nedvěd, možná pan Trunda. Myslím si, že prostě je to hráč, na kterým nemůžeš jenom mávnout rukou a říct, prostě on nepojede.
1: Zajímavé, slávisté vlastně argumentují tím, že Ladislav Krejčí, bývalý kapitán Sparty, v té titulové sezóně 23-24 viděl také 3 červené karty a 1 za 7 žlutých tedy. Takže vlastně jako oni reflektují to, že on měl 3 červené, on má 3 červené, kde vidíte problém. Za mě Tomáš Chorý, pokud bych ho měl označit nálepkou reprezentant, tak si myslím, že v reprezentaci by měli být nejen výborní hráči, ale měli by mít i něco přidaného navíc. No, to je, s tím já mám největší problém asi u něj, protože ty červené karty jsou za takové prohřešky, které se mi úplně nelíbí. Chápu, kdyby to byl někde skluz, kde to neuhlídá, je tam pozdě, ale těch excesů bylo hodně. Mimochodem mě zaujalo i to, že vlastně v poslední dobou, pokud chcete získat titul, tak abyste hodně přitvrdili. Z posledních 5 titulových sezón, když budeme počítat, tak v sezóně 21-22 vyhrála Plzeň, nejvíc červených karet 7. Pak vyhrála Sparta, to neměla. O sezónu později Sparta, 10 červených zase titul. Slávie v té minulé sezóně neměla nejvíc, ale letos zase Slávie 8 červených karet a titul. Takže z posledních 5 sezón 3x tým s největším počtem červených karet slavil titul.
2: Takže nakoupit Hrubiány.
0: No, to je zajímavá statistika. Myslím si, že seš první, kdo jí takhle jako veřejně vyřknul. Jo, takhle, nemůžeš mít 10 pionýrů v tom mužstvu na tom hřišti, ale zase souhlasím s tím, že Tomáš prostě překročil nějakou hranici, souhlasím s tím, že ty karty nebyly za ty fauly a je to prostě blbost a ten trest nějakej tam přijít musel, už jich přišlo pár za ty jednotlivý karty, teďka tohle poslední, ta číše, jak se říká, přetekla i pro to vedení Slávie, rozhodli se takhle. Já to vlastně můžu respektovat, jestli to měli nastavený, tak je to prostě bez debat a je to blbost toho hráče.
2: Chtěli byste vy, naši posluchači,

0: vidět Davida Douděru, respektive Tomáše Chorého, v národních barvách i na mistrovství světa. Můžeme se zeptat teď dalšího z vás. Dobrý den, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Dan. Já bych měl jen takový tři věci. První bych chtěl trošku ubezpečit toho fanouška, který má strach, že když přijede zbrojovka první kolo na Slávy nebo bude mít los, že tam nebudou moc ty fanoušci jet. Já si myslím, jako by Slávy garantovala, že se nebude odvolávat proti rozhodnutí ty disciplinárky, ale jsem přesvědčený o tom, že po dvou utkáních požádá tu disciplinárku o prominutí trestu a disciplinárka vyhodí, takže třeba na dva roky pak budou mít podmínečně uzavření hřiště, takže jsem přesvědčený, že nová sezona začne s fanouškama. Pak bych chtěl trošku jakoby oponovat, že to rozpoznávání obličeje nepozná toho, kdo to tam přinesl, ale ty rachejtle. Ale nám přece nejde o to, toho člověka, který to tam nesl, tam přinesl třeba 10 tun, ale jde o toho člověka, který tu rachejtli použije. A ten v tom okamžiku dostane ten trest, že už tam nepůjde. No a pak třetí věc, Chorý Douděra. V pondělí jsem se trošku rozohnil na Pavla, že jste tady odsouhlasili 2-1, že by tam měl jít. Já jsem i po 4 dnech přesvědčený, že nemá jít. Ani jeden z nich. A jestli mi někdo bude říkat, že nemáme typologicky útočníka s tím, jako je Chorý, když by se Chorý zranil, tak to nepojede a pan Koubek by mu to musel řešit. A teďko pan Koubek je za mě tak dostatečně zkušený trenér, že to vyřeší i bez toho Chorýho a Douděry. Takže za mě opět budu trvat na tom, nemá jet. Jsou to nějaký vzory pro ty naše děcka, kteří ten fotbal hrajou, a když tady uvidí, že něco tady provedl, možná u toho Douděry bych byl schovývavější, ale u toho Chorýho 100% ne. Opravdu by ho tam nevzal, ty děti uvidí, provedl něco a stejně za odměnu jede na mistrovství světa, za mě ne. A pan Koubek to za mě, podle mě vyřeší i bez Chorýho tu sestavu.
0: Na druhou stranu ta reprezentační pozice Davida Douděry asi byla slabší než Tomáše Chorého.
2: Jo, tak to určitě, to je jasný. Jo, jenom respektu názor posluchače, no, každý, myslím si, že těch názorů bude spousta.
3: Já bych to rozdělil, ty případy, za mě ty případy rozhodně nejsou stejné, protože David Douděra dostal první červenou v kariéře, můžeme se bavit o nějaké simulaci, kterou u něj můžeme častěji vidět a podobné věci. I ten vlastně kotrmelec derby, nebo jak to nazvat, kdy se tam zase vrátil zpátky do hry, to za mě je spíše úsměvná věc, než že by to bylo něco, nad čím bych se měl pohoršovat a vyhozovat ho z reprezentace. Samozřejmě on tu červenou kartu viděl pak na střídačce za nějaké vulgární projevy, ale z tohohle, podle mého, jestli on opravdu skončí ve Slávii, tak ten trest u něj mi přijde víc než dostatečný. I pokud tam byla, jak říká Pavel, nastavená nějaká hranice, tak si dokážu představit, že Davida Douděru bych do reprezentace vzal u Tomáše Chorého vzhledem k těm dlouhodobým excesům a vzhledem k tomu, jaké vlastně to excesy byly, kdy vlastně, já to ani nechci říkat, za co ty červené karty byly, tak si dokážu představit, že tam se můžeme bavit o tom, jestli tohle je opravdu vizitka reprezentanta.
0: Tolik tady Tomáš, Petr, chce ještě něco Pavel Horváth?
2: No ne, tak já jsem to tady jako nastínil, prostě pro mě to je vlastně osobní, protože ho znám, je to pro mě jako těžký a já furt vlastně můžu jako vnitřně si vzpomenout, co jsem všechno zažil, v jakých situacích jsem ho zažil s rodinou a tak dál, takže já prostě tam mám ten osobní pohled. Chápu to, tu kritiku úplně jednoznačně, ty červené karty byly prostě za obrovský nesportovní chování a zaslouženě pod touhle kritikou je. Uvidíme, jak se k tomu postaví Míra Koubek prostě, no. Nebo potažmo vedení reprezentace.
0: Tolik tedy dnešní trochu netradiční desítka a Pavla Horvátha. Příště se uslyšíme zase v pondělí, no a pojď ještě prosím, Pavle, na závěr pozvat na pondělní desítku živě. Už se to blíží, tak už blíží. Vymýšlíš témata na Jana Reska. Bude tak... to třeba jedno z témat David Douděra plus Tomáš Chorý?
2: No, tak samozřejmě Honza Rezek, který bude v Teplicích v pondělí, tak je reprezentačním asistentem trenéra Koubka a určitě se k tomu tématu dostaneme, byť je to, myslím si, pro všechny nepříjemný, tak je potřeba o tom promluvit, ale samozřejmě s Honzou Reskem a hlavně s Antonínem Panenkou, který s náma letos brázdí Českou republiku, tak, tak si myslím, že těch témat bude daleko jiných, ještě pozitivnějších a že bude dobrá zábava.
0: Budeme se těšit, tak díky Pavlovi Horvátovi.
2: Já děkuji a děkujeme posluchačům za jejich názory. Myslím si, že to je super, že si takhle můžeme popovídat a těším se na příště. Díky, naslyšenou.
0: A díky i našemu redaktorovi Tomáši Petrovi.
3: Hezký den.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta
5: na Rádiu Praha.
4: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
5: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Praha.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Leonardo Plus. Dnes probereme vliv mikroorganismů na lidské tělo, ale také na životní prostředí. Jak řasové a bakteriální technologie mohou přispět k ozelenění pouště? Jak se dají využít přírodní látky k ochraně rostlin a bude možné v budoucnu od chemického ošetření upustit úplně? A jak vypadá takový výzkum mořských řas? Mým hostem je chemik a biotechnolog Petr Kaštánek, vystudoval chemické inženýrství a získal doktorát z chemie životního prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické. V současné době působí mimo jiné jako docent oboru biotechnologie. A je to opět na Vysoké škole chemicko-technologické, kde se věnuje přednáškám a bioinženýrství, vede řadu diplomových a disertačních prací v oblasti biotechnologie a přírodních léčiv. A Petr Kaštánek už je se mnou ve studiu. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
0: Leonardo Plus.
1: Náš rozhovor si dovolím odstartovat vaší citací, kterou jste mi napsal do e-mailu, když jsme společně připravovali naše povídání. Ta citace je: celý profesní život mě baví jedna věc, vzít to nejlepší, co příroda umí vyrobit a převést to do řešení, které obstojí v datech, v bezpečnosti a nakonec i v reálném světě. Konec citace. Jak ale vypadá ten proces odhledání prospěšných látek v přírodě? A nechal jste se zavést někdy do slepé uličky?
2: Tak to víte, že občas té slepé uličce každý výzkumník skončí. Ale mě jako vědce vlastně nikdy nebavilo zkoumat do šuplíku. To mě vždycky přišlo, že je velká škoda a že ty věci, které se někde vyzkoumají a kterým se věnuje ta velká, to velké úsilí a mnohdy investice, že je škoda neuvést do praxe. A to byl vlastně můj takový zatím celoživotní snaha právě ty výsledky výzkumu transferovat, jak je dneska takové populární slovo, to znamená uvést je do praxe, vidět, že někomu slouží, že je z nich nějaký produkt, který někde je v lékárně nebo v nějakém kosmetickém salonu.
1: Chemii a biotechnologii jste našel cestou díky vašemu tatínkovi. Je to známý vědec František Kaštánek. Měl jste možnost ho celý svůj život pozorovat při práci. Jak se přístup k chemii mění v průběhu času a nakolik vám současné technologie usnadňují práci?
2: No, myslím si, že dnes je mnohem víc věnována pozornost bezpečnosti, protože si vzpomínám, že když jsem byl malý, tak mě táta bral